Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobbyredaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Dorůstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle zrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideální je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořenějí mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnáší přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3 týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde z prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena, to je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštipovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, nebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechratka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu, jak ji likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná bělo-čechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s bělo-čechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta bělo-čechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá. Ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak, aby se bělo-čechratce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jo, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo, jako jít na to od lesa, jo, jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo, a změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hudby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii. To říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, se spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie a v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my včelaři se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé. Nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, pojď, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlorozpustný organický chlor, je to furt jedno a to samé, v množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné leknínu, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové. A v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října. První věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě, tady v pivovaru, a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam už to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže

0: To s baldachinema z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
0: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ta zásadní, ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nespoří.
0: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některý se restaurovali, stejně jako dveře, a některý se museli dělat nově.
0: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
0: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
0: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko. A nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
0: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostory a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít ke koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obdobích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se z jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže... Takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co, tady nezavádím, nebo ne, ani mě to ve snu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je to nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba z toho dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšili mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol. Nebo každý rok alpskou jízdu. Nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, které připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí je ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužije dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě, ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kousková Lhota, ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu nedostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď co sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastnit xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na hlavních jižních tazích je v červenci a v srpnu vyšší nehodovost, vyplývá z dat portálu dopravy. Kvůli nedostatku peněz bude Správa železnic opravovat nádraží v Novém Boru. V rámci Dnu lidové architektury můžou lidé v Libereckém kraji navštívit 16 objektů a dnes čekejme oblačno, lokální přehánky a teploty do 26 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních silničních tazích směrem na jih. V červenci je tam nehod o pětinu víc než jindy, v srpnu skoro o čtvrtinu. Vyplývá to z údajů za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod.
2: Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejčastější chyby řidičů popisuje datový analytik portálu dopravy Marek Sibal.
3: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru.
2: Nejrizikovějšími dny jsou v létě pátky a soboty. A řidiči by měli počítat třeba i s tím, že jezdí s více naloženými auty, říká Tomáš Neřold z Besipu.
4: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brznou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon.
2: Důležité je i plynulé dojíždění do kolon. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Správa železnic zrušila projekční práce na přepravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda správy železnice s družením Sagasta a Waldbeck na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
5: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí správy železnic Nelly Fríbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala správa železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Řidiči musí dnes i zítra počítat s omezením na okružní křižovatce na silnici číslo 35 v Hrádku nad Nisou. Kvůli opravě povrchu je zavřený výjezd z křižovatky směrem na Liberec. Oznámila to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková. Řidiči přijíždějící od Oldřichova na hranicích a z Německa a Polska směrem na Liberec neprojedou. V Hrádku musí využít objízdnou trasu ulicemi Oldřichovská, Stará a Liberecká. Lidé v Libereckém kraji můžou o tomto víkendu navštívit 16 historických budov. Přístupné jsou v rámci celorepublikových dnů lidové architektury. Mezi nimi je například Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, Sýpka zámku Lemberg, rodný dům a spisovatele Antala Staška ve Zlaté Olešnici nebo Výsecká rychta v Kravařích. Sport. Úspěšnou generálku před startem šance Národní ligy mají za sebou fotbalisté České Lípy. Nováček druhé nejvyšší soutěže přehrál Velké Hamry 3-0. Sportovní ředitel Arsenalu Jaroslav Bílek říká, že je klub připravený na vstup do druholigové sezóny. Na úvod se v pátek 24. července tým představí na hřišti pražské Dukly.
6: Co se týče infrastruktury a tady to, tak to si myslím, že do prvního mistrovského utkání to bude všechno připravený, jak má. A pak, jak jsme připravení, to vždycky říkám, až ukážou ty mistrovské zápasy. No, tak já si myslím, že budeme dobře připravený a chci věřit, že budeme hrát důstojnou roli ve druhé lize. Počasí.
0: A dnes čekáme zpočátku oblačno, lokálně přehánky. Postupně během odpoledne budou ubývat srážky i oblačnost a teploty přes den vystoupí na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A práce na inženýrských sítích uzavřely výjezd z náměstí 5. května ve Stráži pod Raskem do ulic Školní, Bezručova a Úzká. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, pokud právě stáváte, příjemnou dobrou noc, pokud jdete spát. Je časné sobotní ráno s datem 18. července roku 2026 a pohled do kalendáře říká, že dnes se slaví svátek Drahomíra a Arnold. Mezi těmi slavnými, co by dnes slavili nebo by mohli slavit, najdeme třeba Drahomíru ze Stodor, která žila na přelomu 9. a 10. století. Česká kněžna, manželka Vratislava I. a matka synu Boleslava a Václava, pozdějšího patrona české země. A mezi Arnoldy to pak byla jasná volba. Arnold Schwarzenegger, akční hrdina a nejlépe placený herec Hollywoodu, který se narodil v roce 1947 v Rakousku v chudých poměrech. Proslul jako herec a republikánský politik. Zastával úřad guvernéra Kalifornie. No a v kulturistice a silovém trojboji vyhrál řadu soutěží. 7x zvítězil na mistr Olympia a 5x na mistr Universe. No tak ti by dnes mohli slavit. Začíná také další prázdninový víkend, ke kterému neodmyslitelně patří i koupání. V případě přírodních koupališť je dobré si předem zkontrolovat kvalitu vody. Jak jsou na tom koupaliště v Libereckém kraji, se dozvíte za okamžik.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Jana Kratochvílová a písničky, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. V Libereckém kraji zatím žádná vodní plocha není nevhodná ke koupání, ale v některých přírodních koupalištích je třeba dát si pozor kvůli synicím. Horší kvalitu vody mají Máchovo a Hamerské jezero. Ty nejsou nevhodné pro vnímavé jedince. Zhoršená průhlednost vody je na koupalištích v Sedmihorkách, Zákupech, Nedamově a na lesním koupališti v Liberci, kam také vyrazila i naše reportérka.
1: Dneska, když jsem vylezla, tak byla voda trošku zelenější.
2: Popisuje plavkyně Martina stav vody na lesním koupališti v Liberci. Na začátku týdne podle ní byla voda čistší. Kvalitu vody zhoršuje teplo, bouřky i návštěvníci. Popisuje předseda spolku spravující koupaliště Jan Vondrák.
3: Vzhledem k nárazovým bouřkám, který přicházejí každý léto, tak vždycky se na tom dně třeba usadí trošičku naplavenin. Ty horký dny tomu vždycky dávají velký záhul, protože že lidi se tam koupou v krémech, což je normální. Jako často musíme umravňovat návštěvníky, aby se třeba nekoupali v normálním oblečení, který mají, ale dodržovali nějaký základy hygieny.
2: Zaslechla jsem, že jste plánovali nějaké vypouštění.
3: Teďka právě končí období žab a mohli bychom zase znovu vyčistit, ale bohužel ta voda teďka v potocích není.
2: Voda v libereckém lesním koupališti je nyní na druhém stupni, tedy voda vhodná ke koupání, ale s viditelným zakalením. Hůř dopadly při posledních odběrech Máchovo a Hamerské jezero, jak popisuje mluvčí krajské hygienické stanice Zuzana Balašová.
4: Zhoršená jakost vody, tedy voda nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince, je na Máchově jezeře a na Hamerském jezeře. V obou případech jsou důvodem synice. Při koupání ve vodě, která obsahuje synice, bychom neměli překročit dobu, kdy dojde k rozmočení bříšek prstů. Je to taková hraniční doba pro to, aby se do těla neabsorbovaly látky, které mohou synice vypouštět. Tím rozmočením těch bříšek prstů vlastně dochází k tomu, že ta kůže je jemná a vlastně s nás absorbuje ty škodlivé látky, které mohou v té vodě být obsaženy. Ne každá synice produkuje toxín, ale synice mohou produkovat toxíny. Takže to riziko tam určitě je.
2: Voda takovéto kvality je riziková zejména pro citlivé jedince, kterými jsou třeba děti. Ty by se měly hlídat. V případě napití jim hrozí střevní potíže. Z Liberce Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 5:19 stáváte s Českým rozhlasem Liberec, stáváte do sobotního rána. No a to sobotní ráno je většinou po nočním dešti. Také ty teploty jsou dnes poměrně vysoko, většinou nad 15 stupni Celsia. Tak jak bude dopoledne a jak bude přes den? Dopoledne většinou zataženo nebo oblačno, ještě se můžou vyskytovat přehánky, odpoledne až polojasno nebo skoro jasno. No a přehánky jenom ojediněle. Ty dnešní denní teploty vyšplhají až na 26 stupňů. Od zítřka ale přibude mraku a také se ochladí.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5:00 a 9:00 hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7:45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14:20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Iveta Bartošová a ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Osvěžující kávové drinky, letní speciality, kreativní spojení kávy s jinými chutěmi, ale také finále Czech Aeropress Championship 2026, kde budou nejlepší z nejlepších bojovat o titul národního šampiona soutěže. To všechno najdeme na libereckém kávovém festivalu Drip and Sip, který se koná o tomto víkendu v Paláci Liebig v Liberci. V čem je právě tento festival výjimečný? Nejen o tom si Iveta Kalátová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec povídala z produkční letní edice libereckého kávového festivalu Drip and Sip Marii Kříž.
1: Ten letní má za úkol trošku nalákat na letní drinky a návštěvníkovi ukázat palác i ve své letní podobě, protože ta za to určitě taky stojí.
2: Mě by zajímalo ten název Drip and Sip. Co to znamená?
1: No, pojďme si ufiltrovat kafe a vychutnat si ho.
2: Ono, co si budeme povídat, v létě, když je velikánský pařák, tak dávat si horkou kávu, někdy je to trošku na štíru, tak existují nějaké příjemné varianty, jak se kávou dobře schladit, ale zároveň dodává tu energii.
1: Určitě. Většina těch teplých nápojů se dá udělat i ve studené verzi, nicméně i návštěvníci festivalu Drip and Sip budou moct ochutnat některé z kávových drinků, které jsou momentálně velmi oblíbené. Mezi ně patří například cold brew nebo espresso tonic a podobně. To vše na festivalu návštěvník ochutná.
2: No, cold brew, co to znamená?
1: Je to vlastně zastudená macerovaná káva, která je později přefiltrovaná. Většinou se maceruje po delší dobu, než bývá běžně u kávy. Protože třeba drip and sip by mohlo evokovat to, že kávu jenom přefiltruji a ochutnám rovnou. Když to u cold brew je ta macerace mnohem delší, často probíhá v řádech třeba 24 hodin a déle a potom se filtruje. Ta macerace probíhá zastudená, proto je to cold brew. Studeně. Macerovaná.
2: Dobrou a kvalitní kávu můžeme poznat tím, že se k ní prostě musíte propít. Vy jste se také propila k dobré kávě?
1: Já věřím, že ano. A zrovna taková návštěva kávového festivalu vám k tomu hodně dopomůže, protože často máte možnost ochutnat kávu na větší množství nebo od větší množství pražíren a máte možnost zkoušet, což ostatně bude možné i v rámci tohoto víkendu, kdy máte možnost navštívit festival, který je kompletně zdarma. Jeho doprovodný program, který zahrnuje i koncerty a přednášky a podobné věci. A nebo máte možnost si za 300 korun zaplatit pas, který vám zajistí neomezenou konzumaci káv na všech těch stáncích od všech pražíren, které budou na místě dostupné. Mm-hmm. Budou to vlastně české i zahraniční pražírny. Takže myslím si, že tohle pomůže velmi k tomu, abyste se propili k té dobré kávě.
2: Je to hodně inspirující, protože dívám se, že je zde třeba praktický workshop zaměřený na letní kávové drinky a práci s rostlinou alternativou.
1: No vidíte, tak možná na ten byste mohla zajít. Třeba vám to rozšíří obzor o těch letních kávových drincích, o kterých jsme se tu společně bavili.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zní to skoro neuvěřitelně, ale jeden z největších letních hitů vznikl na této planetě před 650 lety. Mango Jerry a nahrávka, která se tehdy prodávala po milionech, 30 milionů jí má za sebou. Poslední zastavení před 17:30 Lída Jirotová a krátké zprávy.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Vedení Liberce připravuje opravu Strakonické ulice v Dolním Hanichově. Aktuálně hledá firmu, která silnici opraví. Nové budou povrchy, chodníky, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Motorkář, který ve čtvrtek v České Lípě bokem srazil kočárek s dvouletým chlapcem, se přihlásil policii. Incident se stal při předjíždění kolony aut spojujících na červenou. Policie přesto dál žádá svědky incidentu, aby s objasněním nehody pomohli. Volat mohou na linku 158. Fanoušci počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2 se dnes setkají na hradě Trosky v Českém ráji. Právě tam se hra odehrává. Program začíná v 10 hodin dopoledne. Evropská komise vytýká Česku, že neudělala dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmu. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích zmiňuje i veřejnoprávní média. Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem o hlasování v ceně veřejnosti. Lidé mohou vybírat z 36 projektů z celého Česka. O vítězi ceny nazvané památky děkují. Mohou lidé rozhodovat na webu Národního památkového ústavu do 20. září. A dnes bude zpočátku oblačno, lokálně přeháňky, postupně čekejme ubývání srážek i oblačnosti. Odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče ulice Švestková v Liberci, kvůli stavebním pracím uzavřená, objížďka je značená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno na Českém rozhlase Liberec, probouzíte do 18. července roku 2026. No a pohled do kalendáře mimo jiné říká, že svátek dnes slaví Drahomíra a Arnold. Tak pokud nějakého takového nositele jména ve svém okolí znáte, tak jim určitě nezapomeňte popřát všechno nejlepší. No a za chvíli se vydáme na stopařinu. Jakou českou filmovou stopu zanechala favoritka, tak to nám už za pár chvíl ve vysílání Českého rozhlasu Liberec odpoví Jan Křemen. Dobré ráno.

0: Jedna z písní, ke které Petr Janda svého času napsal hudbu, hrál kapela Olympic a také písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Jakou českou filmovou stopu zanechala favoritka? Historický, dramatický a komediální film z roku 2018. Tak to už nám prozradí kolega Jan Křemen a přidá pozvánku do kin na filmovou novinku Pramen.
1: U filmů, které mají v sobě českou filmovou stopu a získali Oscara, zůstanu i dnes. Tím filmem, na který vás dnes chci upozornit, je historický, dramatický a komediální film Favoritka, který pozbíral celou řadu ocenění. Olivie Colmanová v hlavní roli získala Oscara za nejlepší výkon herečky v hlavní roli. Natáčel se ve Velké Británii, o zajímavou českou stopu se však postaral režisér Yorgos Lanthimos. Při přemýšlení nad vizuální stránkou svého budoucího filmu shlédl několik filmů, které v sobě mají také českou filmovou stopu, jako například Amadea nebo Spalovače mrtvol režiséra Juraje Herce. O čem film vypráví? Na začátku 18. století vládne Velké Británii královna Anna, poslední z rodu Stuartovců, která se do historie zapsá spíše neslavně. Je plachá a přehlížená. Trpí bolestivou dnou a není příliš vzdělaná, což z ní činí perfektní oběť manipulátorů. Její jedinou oporou v životě je Lady Sarah a jejich vztah postupně přerůstá až do jakési milostné symbiozy. Sarah se díky tomu dostane do nejvyšších kruhů britské aristokracie a za nejistou královnu prakticky vládne. Spoza královny na trůnu činí všechna důležitá rozhodnutí. Svou pozici ostře střeží a nikoho, kdo by se pokusil královnu ovlivnit, k ní nepustí. Podcení jen svou sestřenici Abigail, která na dvůr přijala prosit o práci služebné poté, co její rodina zbankrotovala.
2: I apologize for my appearance. I hoped I might be employed here by you. As something. A monster for the children to play with, perhaps.
1: Sarah ji z lítosti přijme. Netuší však, že by ctižádostivá Abigail mohla ohrozit její roli královniny favoritky. Zatímco tedy Abigail díky oblibě panovnice rychle stoupá společenským žebříčkem, od Sarah se začíná přízeň odvracet. A to nemůže zůstat bez odplaty.
2: My dear friend, how good to see you returned from hell. I'm sure you shall pass through it one day.
1: Dobrému pozorovateli jistě neunikne, jaký význam mělo shlédnutí uvedení českých filmů na režiséra. Každopádně film Favoritka v kinech dnes už nedávají. A proto bych vás rád pozval do kina na film Pramen, který natočil Ivan Ostrochovský, který se podílel i na jeho scénáři. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:47, dobré ráno na Českém rozhlase Liberec. To dobré ráno je teď povětšinou oblačné nebo zatažené. Jsou místa, kde v Česku prší, tak třeba aktuálně se vyskytují přehánky v západních a severozápadních Čechách. Také na Liberecku čas od času nějakou tu přehánku najdeme. Dopoledne bude většinou oblačno až zataženo, mohou se vyskytnout přehánky. Odpoledne až skoro jasno a přehánky jenom ojediněle. Ty dnešní maximální teploty vystoupají do 26 stupňů Celsia. Zítra to bude o něčem jiném, těch přehánek přibyde a také se ochladí.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Malování a divokej byla. Pokud bych vás chtěl ještě hudebně navnadit do celé, tedy do 6. hodiny, tak se těšte třeba na Jiřího Korna a také kapelu Roxette. Kdo se někdy od partnera dočkal nevěry, ten si asi následující příhodu poslechne s jistým pocitem zadosti učinění. Jitka Asterová se kdysi v rádiovém pořadu věnovala partnerským vztahům a některé posluchačské příběhy nemůže dodnes zapomenout.
1: Měla jsem téma pomsta. Když vám někdo z těch partnerů zlobí, co jako ten druhý, jak by se měl pomstit, jako? A já jsem výherci nebo výherkyni, vždycky jsem musela číst ty SMSky, tu nejvtipnější jsem ohodnotila dárkem. Pečlivě jsem si četla jako ty nejlepší SMSky na to dané téma. Téma pomsta a napsala mi paní Marie, dodnes si to pamatuju. Asi byla tak tehdy v mých letech, čili mladá holka, střední věk, a říkala, že po 30 letech manželství najednou manžel z ničeho nic oznámil, že už ho nebaví a že se zamiloval jinde a že by bylo dobrý, kdyby se odstěhovala z toho jejich bytu a odešla bydlet k mamince. No tak to byla rána z čistého nebe, ona si úplně jako cože? A teď to mi neřekla, odkud to měla, ale asi to někdo poradil a říká, no tak to takhle nenechám, abych je nechala jen tak v tom našem bytě. Šla do obchodu a nakoupila asi 50 sardinek, ty otevřela ty sardinky a nacpala je do těch garniží a nejvíc do ložnice, tam, kde se topilo k tomu topení, jo. No a odjela bydlet k mamince. No a manžel jí tak po 14 dnech volá a říká jako, Marie, prosím, tady to strašně smrdí, jako, nevíš, jako co ty, no to nevím, čověče, ta tvoje stará, teda mladá, si neuklízí, jo. Ten zápach neustále, jako, stoupal na intenzitě, až prostě v té ložnici se neodehrávalo už vůbec nic, což se paní Marie velmi líbilo. A pak uvažovali vlastně o výměně toho bytu a ta paní Marie pobaveně velmi řekla tomu manželovi. Bývalý mu říkal, hele, víš co, já se teda obětuju, hele, tam to tak smrdí, ten byt nikdo nekoupí. Mně to je jedno, prostě já si zacpu nos a já se tam teda nastěhuju, jo. A on říkal, no tak teda jo, no. Tak. A ta jeho nová, tak když se stěhovali, tak ona byla ještě ke všemu strašně hamižná a do toho novýho bytu si zbalila ty garniže. Takže jejich peklo pokračovalo.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic stále neví, zda může prodloužit plnou uzavírku kolem Svoru na Českolipsku. V mobilní aplikaci Záchranka si můžete nově najít nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. Ceny průmyslových výrobců rostou a dnes bude zpočátku oblačno s přeháňkami, postupně ale ubydou a teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji klidné ráno. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje sanační práce na výstavbě obchvatu Svoru na Českolipsku. Úplná uzavírka tam má trvat do poloviny října. ŘSD ale stále čeká na verdikt odvolacího orgánu, protože proti plné uzavírce jen 20 týdnů na jaře se odvolalo. Původně měla být silnice mezi Svorem a Novou Hutí zavřená do poloviny listopadu. Po tlaku dotčených obcí a vedení Libereckého a Ústeckého kraje se uzavírka nuceně zkrátila, říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Nevíme, co nám odvolací orgán řekne, to znamená, snažíme se opravdu naplno. V tuto chvíli se dokončují zemní práce, pracuje se na horních mostních objektech, před železnicí i nad železnicí.
0: Přes mobilní aplikaci Záchranka si můžete nově vyhledat i nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. Podle vývojářů to má usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoci řešit zdravotní potíže dřív, než bude potřeba přivolat záchranáře. Novinkou je i přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. Aplikace dosud pomohla asi ve 250 tisících případech. V mobilním telefonu jí má téměř 4 miliony Čechů. Tradiční noční prohlídky se dnes uskuteční na Frýdlantském hradu a zámku. Hrané prohlídky začínají v 19 hodin a chodí vždy po 20 minutách až do 10 hodin večer. Letošní příběh představí hned několik historických majitelů zámku a jednu záhadu popisuje autor scénáře Sven Dittrich.
3: Máme historicky doloženo, že Melchior z Dernu, což byl významný vojevůdce konce 16. století, který úspěšně válčil v Uhrách proti Turkům, tak si z uherských válek přitáhl na Frýdlant 4 turecké otrokyně. Tady na Frýdlantě jejich stopa bohužel mizí, nevíme, kde skončili. Možná, že někam schovala Kateřina, jeho manželka.
0: Lístky jsou v prodeji na webových stránkách zámku. Ceny výrobců průmyslu dál rostou oproti loňsku, v červnu stouply o 1,3%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíc zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky nebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny nebo mléko. Naopak třeba brambory a vejce zdražily. Ve stavebnictví a službách ceny stouply.
1: Počasí.
0: Po ráno převažuje v Libereckém kraji oblačná obloha, lokálně se přidávají přehánky, ojedinělé i bouřky. Postupně během odpoledne očekáváme ubývání oblačnosti i srážek. A teploty dnes vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A silnice třetí třídy v Bílém Kostele nad Nisou ve směru na Chrastavu vedoucí přes Panenskou Hůrku je kvůli stavebním pracím uzavřena. Složky integrovaného záchranného systému úsekem projedou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: S Českým rozhlasem Liberec stáváte do sobotního rána 18. července roku 2026 a i krátce po 6. hodině vám přejeme příjemný poslech. A takové malé ohlednutí do minulosti nás třeba zavede do roku 1924, kdy se v Železném Brodě narodila Jaroslava Brychtová, česká sochařka a především sklářka. Ve svém díle spolupracovala s manželem Stanislavem Libenským a třeba v roce 2013 byla oficiálně přístupněna rozhledna Maják Járy Cimrmana v Příchovicích. V budově pod rozhlednou se nachází muzeum Járy Cimrmana, které bylo otevřeno spolu s majákem. Přístup na rozhlednu je přes muzeum. Stavba se nachází ve vsi Příchovice. A k tomu všemu dnes podle OSN slavíme Mezinárodní den Nelsona Mandely. Tahle seznamka není o tom najít si životního partnera, ale nové téma. Akademie věd pořádá na Call of Ostrava čtvrthodinová rande s experty. Chcete laserového fyzika nebo archeoložku? Může být. Víc si prozradíme za chvíli.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: se obětuje, aby ona žila. Jenže ve vesmíru, to je stav bez tíže, tam ho nic netáhne nikam pryč. Tohle je hovadina, jo?
1: Řeč je o filmu Gravitace a fyzik. Jan Kaufman ví lépe než režisér, jak to mělo vypadat. A neváhá se o to podělit s těmi, kdo za ním přišli.
2: Přitom by tam bylo tolik variant, jak ho zabít.
0: Fyzika umírá, abychom udělali drámo.
1: Můžu se zeptat, kdybyste vydělal film, jak byste to udělal?
0: Třeba ve vesmíru se krásně zabíjí přetížením, že dáte moc hodně nohu na plyn, rakety a vás to jako rozmačká jako marmeládu, protože lidský tělo to nevydrží, no, tak to je takový hezký.
1: To druhý fyzik tvrdí, že všichni svítíme.
3: Vyzařují se fotony, a tvoří jsme celosvětovou síť laboratoří, která se tím zabývá, která vlastně zkoumá, jak svítí živé organismy.
4: Mě během toho napadla úplně jako ezo myšlenka vlastně. Mm. Je to něco jako, že jak se říkají různý ty energie a tak, jako
3: Aurea,
4: vnímáte
3: tak.
4: To podobně?
3: Je to složitější.
1: Ano, typická vědecká odpověď od Michala Cifry.
3: Když to změříme a změříme spektra, tak musíme si říct, jo, tyhle buňky svítí tak zeleno-hnědě.
1: Vědci opustili knihovny a laboratoře, aby čelili nečekaným otázkám. Podle tibetoložky Jarmily Ptáčkové je to oboustranně prospěšné.
5: Takže to mi dává spoustu zajímavých podnětů, jako nad čím se třeba zamyslet.
1: Organizátor seznamky s akademiky Michal Todorov zve i na další dny.
6: Každý návštěvník, ať už ho zajímají přírodní vědy, humanitní vědy nebo technika, si tam toho svého vědce najde a bude se s ním moci pobavit.
1: Na dostaveníčko už se těší neurovědec, odborník na zemětřesení nebo expertka na propagandu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6:17, dobré ráno vám přeje Český rozhlas Liberec. Dnes 18. červenec máme v kalendáři a když se třeba vypravíme do pražského Klementina, tak rekordy k dnešnímu dni. Nejméně se naměřilo v maximu 9,6 stupně a to není vůbec starý rekord, psal se rok 1980. Denní průměr na ten dnešní den je 19,4 stupně Celsia, měřeno od roku 1961, no a maximum to je ale hodně vousatý rekord. 37 stupňů Celsia bylo už naměřeno v roce 1793. To jsou rekordy, které se váží k dnešnímu dni. Dnes bychom žádné rekordní tabulky neměli přepisovat. Bude oblačno až zataženo, to především v ranních a dopoledních hodinách. Během dne polojasno až skoro jasno, přehánky většinou dopoledne, pokud se vyskytnou. No a ty denní maximální teploty dnes vystoupají do 26 stupňů Celsia. Také zítra očekávejte postupně hodně oblačnosti a teploty budou výrazněji chladnější.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: čase tančila Ilona Čáková ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dnes je 18. červenec roku 2026. Pokud si to odškrtáváte, tak je to 18. je to 199. den roku a do konce roku nám ještě zbývá 166 dní. No a také pohled do kalendáře ten říká, že dnes slaví svátek Drahomíra a Arnold. Mezi těmi slavnými, co by dnes slavili nebo by mohli slavit, najdeme Drahomíru ze Stodor, která žila na přelomu 9. a 10. století, českou kněžnu, manželku Vratislava I. a matka synů Boleslava a Václava, pozdějšího patrona české země. No a mezi Arnoldy alespoň pak já mám jasnou volbu, Arnold Schwarzenegger, akční hrdina a nejlépe placený herec z Hollywoodu. Co se ještě odehrálo dnešního dne, tak to nám prozradí Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 18. července, svátek mají Drahomíry a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První elektrická tramvaj v Čechách se slavnostně rozjela před 135 lety v roce 1891. Z Letné 800 metrů do Královské obory na Zemskou výstavu. Přesně v 9 hodin ráno. Prvním řidičem byl Alois Fiala, průvodčím Josef Jedlička a otcem celého projektu byl samozřejmě František Křižík. Vakcína proti tuberkulóze byla poprvé dítěti podána přesně před 105 lety v roce 1921. V Paříži se o to postarali vědci, kteří vakcínu vyvinuli, Albert Calmet a Camille Guérin. Britská vláda definitivně uznala exilovou československou vládu v Londýně před 85 lety v roce 1941. Rumunská sportovní gymnastka Nadia Comaneciová získala na letních olympijských hrách v Montrealu přesně před 50 lety v roce 1976 jako první gymnastka v historii absolutní známku. Desítku. Tu dostala celkem 7krát a v Montrealu získala 5 medailí, z toho 3 zlaté. Na základě Brionské deklarace začalo před 35 lety v roce 1991 stahování jugoslávských jednotek ze Slovinska. To tak bylo ušetřeno válečných útrap, jaké v dalších 4 letech museli zažít další země bývalé Jugoslávie, jako Chorvatsko nebo Bosna a Hercegovina. Legendární zpěvák a kytarista, osobnost českého folku a country, člen skupin Brontosauři, Spirituál Quintet nebo Dua Nedvědi, František Nedvěd zemřel před 5 lety. Legendární hokejový bek Josef Horešovský by dneska oslavil kulatou 80. A já přeju hezkou sobotu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Liberec se blíží 6:30, přichystány jsou další krátké zprávy a s nimi ve studiu i Lída Jiroutová.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než doteď. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Více se zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. V polovině července je v Jizerských horách stále málo turistů. Penziony, hotely a horské chaty jsou podle zjištění Českého rozhlasu zaplněné zhruba z poloviny. Podle provozovatelů jezdí turisté nejprve do zahraničí, po Česku cestují až v druhé polovině letních prázdnin. V rámci Dnů lidové architektury můžou lidé v Libereckém kraji navštívit 16 objektů. Mezi nimi je například Laskův statek v Dolánkách u Turnova nebo sýpka zámku Lemberg. Český státní dluh v prvním pololetí vzrostl o téměř 50 miliard. Dluh tak překonal rekordní hranici 3 biliony a 700 miliard korun. Ve čtvrtletní zprávě to uvedlo ministerstvo financí. Na každého Čecha tak připadá dluh přes 342 tisíc korun. Před rokem to bylo o 20 tisíc míň. Spojené státy spustily další vlnu úderů na Irán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda s tím, že cílí na vojenské kapacity tamního režimu. Irán čelí útokům už 7. noc v řadě. Výbuchy hlásí například jihoiránské přístavní město Sirík. Pokud budou údery pokračovat, dalších několik dní hrozí Irán totální ofenzivou. A dnes čekejme zpočátku oblačnost lokálními přeháňkami a bouřkami. Postupně budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty odpoledne vystoupí na 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6 hodin 32 minuty. Dobré ráno vám přejeme s frekvencí Českého rozhlasu Liberec. A o čem, že si budeme v té následující půl hodině povídat? Třeba o tom, že černá Madonna Montserratská se vrátila na bezděs. O tom, že historický areál Jabloneckého pivovaru bude po více než 30 letech sloužit původnímu účelu. A nebo o tom, že město Liberec upraví v červenci okolí lesního koupaliště. Tak dobré ráno a příjemné vstávání. Miroslav Žbírka a Marie Rotrová, to je naše hudební nabídka.

0: Jedna z řádně vousatých vzpomínek na frekvencích Českého rozhlasu Liberec, konkrétně se psal rok 1972, kdy kapela Wings se skladbou See Moon Paula McCartneyho bodovala ve světových hitparádách. Tohle byla česká verze s Marií Rotrovou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Černá Madonna Montserratská se vrátila na bezděs. Zhruba 80 cm vysokou sošku z Labského pískovce na hradě odhalili na začátku prázdnin. Jde o kopii původní dřevěné Madony, která se na bezděs dostala ze Španělska v roce 1666. Na hrad Madonu před 360 lety přinesl benediktinský mnich Peñalosa de Mondragón, který byl součástí doprovodu španělské infantky Marie, první manželky rakouského císaře Ferdinanda III. Mnich přivezl celkem 3 kopie Madony Panny Marie Montserratské. Tvorba nové Madony trvala půl roku. Na hradě je umístěná na železném, ručně kovaném barokním podstavci v kapli za původním oltářem. Historický areál Jabloneckého pivovaru bude po více než 30 letech sloužit původnímu účelu. Noví majitelé tu chtějí kromě vaření piva otevřít i pekárnu nebo pražírnu kávy. Poslední pivo tam uvařili v roce 1990. Od té doby historický pivovar v Jablonci nad Nisou chátral a hrozilo, že půjde k zemi. Noví majitelé, kteří provozují mini pivovar Volt, už tu postavili plničku a v nejbližších letech chtějí obnovit vaření piva. Přitom jeden z plánů mluvil o tom, že by na místě mohly vyrůst i nové bytovky. Město Liberec upraví v červenci okolí lesního koupaliště. Cílem je ochránit jeho vodní plochu před přívalovými dešti a tím zabránit splavování zeminy. Městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme jízerky v okolí nádrže vybudují desítky takzvaných systémů jáma hráz, nové svodnice a celkem 15 tůní. Práce tam potrvají přibližně 3 týdny. Po dobu úprav musí podle iDNES lidé počítat s dočasným omezením pohybu v některých částech lesa a jeho okolí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 hodin 46 minut, dobré ráno na Českém rozhlase Liberec, to dobré ráno nese datum 18. července roku 2026, také jedna pranostika, která se váže právě k tomuhle tomu dni. O svatém Kamilu slunce má největší sílu, alespoň to tvrdí pranostika, ale také se s dnešním dnem začíná pojit slovní spojení magdalénské deště, které právě v tomhletom období se začínají často projevovat, dokonce meteorologové tvrdí, že šance takzvaných magdalenských dešťů, stejně tak třeba jako medardova kápě na přelomu jara a léta, je zhruba 60%. No a když se podíváte na předpověď počasí, tak musím říct, že magdalenské deště, alespoň letos, vycházejí skoro na 100%. Magdalénu máme za dva dny. Tak ještě dnes má být z rána oblačno zateženo, při místy přehánky, během dne skoro jasno, polojasno. Zítra ale už začne mraku přibývat, no a celý příští týden bude hodně přehánkový. No, maximální teploty dnes do 26 a zítra se významně ochladí.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Když jsem tvá, tvrdila to alespoň ve vysílání naše rozhlasová kolegyně Jana Chládková. 6:51 vy stále stáváte s vysíláním Českého rozhlasu Liberec. Před 2 lety se tenistka Barbora Krejčíková stala 4. českou wimbledonskou vítězkou, když ve finále dvouhry porazila Italku Jasmine Paoliniovou. Dnešní téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec.
1: Co je to tenis?
2: Tenis je, že někdo chodí na tenis a běhá tam a já chodím na tenis. Sport, kde se bouchá do míčku.
3: Já chodím na tenis.
1: Ty chodíš na tenis jak často?
2: No, když tam nechci, tak mi to mamka dovolí být doma, ale když tam dlouho nejsem, tak mi to zakáže být doma a jdem tam. A běháme tam a hážeme tam s balonkama a houpeme se na laně a potom někdo jde na takovou prolejzačku a lezeme a potom se vystřídáme. A ještě tam skákáme na trampolíně.
1: A jaká pravidla má tenis?
2: Že se tam musí poslouchat.
1: Kolik hráčů hraje proti sobě tenis?
2: 2.
1: A co dělají ti hráči s tím míčkem?
2: Bouchají do něj raketou.
1: Jak vypadá tenisový míček?
2: Že bílej, kulatej. Já mám doma tenisový míč slovenský. Je bílej, modrej a červený. Žlutej.
1: Jak vypadá tenisová raketa?
2: Je taková bílá a velká. Je taková vypletená.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Liberci letos začne oprava Strakonické ulice. V Desné dnes se vysvětí novou sklářskou pec. Červnové zemětřesení ve Venezuele mají už přes 5000 obětí. A dnes čekáme zpočátku oblačnost přehánkami, postupně ale ubydou a teploty vystoupí na letních 26 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké sobotní ráno. Vedení Liberce připravuje opravu Strakonické ulice v Dolním Hanichově. Aktuálně hledá firmu, která silnici opraví. Nové budou povrchy, chodníky, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Součástí je taky oprava mostu a stavba protihlukové stěny. Náklady na opravu zhruba půlkilometrového úseku město odhaduje na 39 milionů korun, říká náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
2: Letos bychom začali přeložkou ČEZu, která už je uhrazená a připravená k realizaci. Letos se bude dělat oplocení a ta protihluková stěna. A samozřejmě se můžou začít dělat první práce, které se samozřejmě přesunou po zimní přestávce na tu hlavní část sezóny roku 2027.
1: Motorkář, který ve čtvrtek v České Lípě bokem srazil kočárek s dvouletým chlapcem, se přihlásil policii. Incident se stal při předjíždění kolony aut stojících na červenou. Policie přesto dál žádá svědky incidentu, aby s objasněním nehody pomohli. Volat mohou na linku 158. První ukázku tavení skla v nové peci uvidí dnes lidé v Desné na Jablonecku. Město nechalo repliku historické pece postavit v areálu Rýdlovy vily. Návštěvníky čekají i tvořivé dílny a jarmark, říká nezávislý místostarosta Petr Šikola.
3: Skláře, nejenom z Desné, ale i skláře, kteří s námi byli ochotní spolupracovat. A pec se bude vysvěcovat od 10. hodiny s panem Karlem Koláčkem, to je farář starokatolického kostela.
1: Pec bude město používat při sklářských sympóziích. Postavit ji nechalo na počest rodiny Rýdlu, významných sklářů regionu. Venezuelská vláda eviduje už 5069 obětí červnových zemětřesení na severu země. Téměř 17 000 dalších lidí utrpělo zranění a na 18 000 Venezuelanů je bez domova. Vedení země čelí silné kritice obyvatel. Podle nich nebyla reakce úřadu dostatečná. Neštěstí nejvíc zasáhlo pobřežní město La Guaira, kde se zřítily desítky výškových budov. Na místě v rámci mezinárodní pomoci zasahovaly záchranářské týmy z celého světa, včetně Česka.
0: Počasí.
1: A po ráno převažuje oblačno, lokálně se přidávají přehánky, ojediněle i bouřky. Postupně během odpoledne budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách dnes naměříme teploty mezi 17 až 20 stupni Celsia. Vítr fouká mírný západní až severozápadní, rozptylové podmínky jsou dobré, přes den budou většinou velmi dobré a biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. V České Lípě je kvůli opravě povrchu silnice uzavřena ulice Božiny Němcové. Objížďka je značená a vede po silnici druhé třídy 262, tedy ulicí Děčínská a dále do ulice Navkova.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: V 7 hodin 4 minuty je sobotní ráno s datem 18. července roku 2026 a pohled do kalendáře říká, že dnes slaví svátek Drahomíra a Arnold. Mezi těmi slavnými, co by dnes slavili nebo by mohli slavit, najdeme Drahomíru ze Stodor. Ta žila na přelomu 9. a 10. století, česká kněžna, manželka Vratislava I. a matka synů Boleslava a Václava, pozdějšího patrona české země. A mezi Arnold to pak je jasná volba, najdete Arnolda Schwarzeneggera, akčního hrdinu a nejlépe placeného herce v Hollywoodu. Tak ti by dnes mohli slavit nebo slaví. Sportovní areál v Benešově u Semil v létě pravidelně patří dětem. Co se tam děje, to se dozvíte už za malou chvíli.
0: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: jenom tlesknu třikrát do dlaní, tak podle předpovědi počasí byste se asi tenhle týden, který se na nás řítí, utleskali. Tam mnoho léta nezažijeme, ale konečně to se dozvíte ve 7:45, kdy tradičně voláme Český hydrometeorologický ústav. A je tady léto, Helena Vondráčková a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Liberec. Areál Benešově u Semil každé léto patří dětem v rámci příměstského sportovního tábora. Ten je součástí projektu Škola sportu akce Samotná, pak má 3 turnusy a využití nabízí těm nejmenším od 3 do 10 let.
1: Tradici to má poměrně dlouholetou. Škola sportu jako taková má 15 let a myslím si, že příměstský sportovní tábory už jedou 12. rok.
2: Říká za organizátory Josef Loušek, v minulosti fotbalový trenér například týmu Bohemians a Mladé Boleslavy. Vymýšlení programu má na starosti Jakub Brožek.
3: Tak jak já s oblibou říkám jim teď,

0: A ten nejradši, a co tady se vám na táboře nejvíc líbí?
1: Nejvíc se mi tady líbí tvoření.
2: Mě taky.
3: Mě nejvíc baví běhat.
0: A jaký sporty třeba tady děláte? Co jste si měli možnost tady vyzkoušet? Můžete něco říct?
1: Vyzkoušela jsem si tu loučkování.
2: Sbírání víček.
3: Fotbal.
0: Otázkou zůstává a příměstský tábor to může ukázat, jak na tom aktuálně právě ti nejmenší s pohybovou aktivitou a s fyzickou zdatností jsou.
4: Tak je to určitě takový aktuální téma, který se řeší na více frontách. Myslím si, že děti ten vztah ke sportu mají furt stejný. Bohužel jsou trošku odlákány jinýma věcma, jako jsou hry, tablety, počítače, ale když je tady máme ten týden, tak vidíme, že ty děti jsou nadaný, že to furt sobě mají a určitě sportování je baví.
5: Myslím si, že kouzelný pro ty děti hlavně jsou odpolední akce tady v ty okolní přírodě, lese a tak dále. To je pro ně velká atrakce, pač málo který dnešní dítě může říct, kdy naposled byl v lese. Tohle je úplně ideální tady proto.
0: Navázal na Jakuba Broška Josef Hloušek, z Benešova u Semil, Pavel Petr, Český rozhlas.
6: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 7 hodin 17 minut, dobré ráno, které nese datum 18. července. Také se podíváme do pražského Klementina a řekneme si pár čísel k dnešnímu dni. Tak třeba nejchladněji bylo v roce 1980, kdy meteorologové naměřili pro mě dnes jen těžko představitelných 9,6 stupně Celsia, co by nejvýš

0: denní teplotu, no a nejtepleji pak bylo v roce 1793 výjimečně vousatý rekord, kdy meteorologové opět v pražském Klementinu, kde se měří nejdéle, naměřili rovných 37 stupňů. Dnes budeme někde mezi, teplota řekněme tak na české léto normální, z rána oblačno, místy přeháňky, přes den skoro jasno, polojasno, přeháňky, jenom ojediněle. Ty dnešní maximální teploty postupně vyšplhají až k 26 stupňům Celsia. Příští týden se ale ochladí a přeháněk rozhodně neubyde.
1: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15:20.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petra Černocká a nákladák na Českém rozhlase Liberec. V rubrice Co v učebnicích nebylo si dnes povíme o historickém významu pražského poledníku. Právě teď s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písnička, která málem nevznikla, když ji Paul Young dostal do ruky, tak se mu vůbec nelíbila. Love is in the air, poslední hudební zastavení před 7:30, teď už krátké zprávy a Lída Jiroutová.
1: 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Ministerstvo financí naposledy vydalo cenové stropy pohonných hmot, platit budou do neděle. Benzín můžou čerpací stanice prodávat za maximálně 43 korun a 41 haléřů. Cenový strop na litr nafty o víkendu může stoupnout o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Liberecké technické muzeum bude nejméně do roku 2037 sídlet v areálu bývalých výstavních trhů. Město mu prodloužilo smlouvu o 10 let. Muzeum tam působí od roku 2017 a využívá většinu pavilonů. Hrad a zámek ve Frýdlantu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Frýdlantu je pro menší skupiny. Radní Jičína schválili dočasné užívání parcel, na kterých soukromník vybuduje dobíjecí stanice pro elektromobily. Půjde o takzvané pomalé dobíjení, primárně určené pro nabíjení přes noc na sídlištích. Kanada by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla platit cla za šíření kouře z lesních požárů. Napsal to na své sociální síti True Social. V Kanadě hoří téměř na 900 místech. Hustý dým zasáhl i americké státy jako New York, Ohio nebo Pennsylvania. Podle Trumpa požáry zuří, protože Kanada zanedbává péči o lesy. Ottawa na to přímo nereagovala. A dnes bude zpočátku oblačno, lokálně se přidají přehánky i bouřky, postupně čekejme ubývání srážek i oblačnosti. Teploty vystoupí do 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Jsou to ještě informace pro řidiče. Lidé se pohybují po rychlostní silnici 1/9 v ulici Borská v České Lípě. V úseku jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32, dobré ráno vám přejeme na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Čeští vědci vymysleli, jak zpracovat zvláštní druh odpadu, odřezky z gramofonových desek. Více o vynálezu dozvíte už za malou chvíli.

0: Písnička, která nestárne, má dívka Ena Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Čeští experti přišli na to, jak se dá zpracovat odpad z gramofonových desek. Těch se v Česku vyrábí nejvíce na světě. Z nepoužitelných odřezků v laboratoři vznikají například tištěné spoje pro elektroniku.
1: Na každou desku máte dvě matrice, stranu A a stranu B.
2: Říká Vladimír Výšek ze společnosti GZ Media ve středočeské Loděnici.
1: Poté už se to lisuje, máte novou desku.
3: Kromě krásných nových desek je tady ale klec, kde jsou ty desky naházené přes sebe.
1: To jsou odpadní desky, to mimo ten papírový střed znova rozdrtíme a znovu posíláme dál do výroby.
2: Přesto tu zbudou i nepoužitelné odřezky.
1: Zaprášené nebo je na tom ta zmiňovaná papírová etiketa, tak už to nejde.
2: I z takového odpadu se ale dají udělat užitečné věci. Způsob, jak ho zpracovat, vymysleli výzkumníci ze dvou pražských univerzit.
4: Získáte vlastně takovou směs.
2: Nádobku s rozdrceným materiálem ukazuje na Vysoké škole chemicko-technologické Alena Kadeřábková. Drť se sype do přístroje.
4: My musíme postupně materiál rozstavit.
3: A z přístroje pozvolna vylézá, vypadá to jako žížela.
4: My se chystáme na vytlačování struny pro 3D tisk.
2: Elektronické výrobky pak z tohoto materiálu vznikají doslova naproti přes ulici, na fakultě elektrotechnické ČVUT, předvádí Petr Veselý.
5: A jakožto pilotní demonstrátor té technologie jsme vytvořili rádio.
3: Černá destička. Dále mě trochu připomíná ty gramofonové desky. A na tom jsou klasicky vodivé dráhy, místa pro nějaké součástky.
5: Jsme schopni přímo při tom 3D tisku ty součástky krásně usadit dovnitř.
3: Tam vyloženě je něco zapuštěného pod povrchem.
5: V tom substrátu. My jsme potom teda schopni to vlastně kontaktovat pomocí technologií, kde se vlastně nanáší elektrický vodivý ingoust, aniž bychom to museli lepit, pájet.
2: V další tiskárně tak na černou destičku nanesou doslova tištěné spoje.
5: Tohle je kompletně všechno vtištěné, což otvírá i další výhodu, což je ta flexibilita té výroby. Měnit design té desky podle potřeb.
2: To se hodí lidem na univerzitě. Třeba když si chtějí vyzkoušet nová zařízení se studenty nebo pro výzkum.
5: Prototypování, kdy člověk vyvíjí nějakou elektroniku, místo toho, aby si to zadával do výroby 2 až 3 týdny, tak tady to má za den.
2: Pro výrobu elektroniky ve velkém se ale novinka zatím nehodí. Podle odborníků sice nabízí nové možnosti a vylepšení, zároveň má ovšem řadu věcí jinak, než se elektronika obvykle vyrábí. Martin Srb, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 44 minuty, dobré ráno, s vámi je vysílání Českého rozhlasu Liberec, teď už také jako host ve vysílání Jana Ehertová, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jakého máte v Ústí nad Labem?
2: Tak před chviličkou nám pršilo, takže máme zataženo, po dešti a ještě nám fouká a máme teplotu kolem 17 stupňů Celsia.
1: Jak to koukám na odrazy meteoradaru, tak pokud v Libereckém kraji ještě nikde nezapršelo, tak zaprší, je to tak?
2: No, teďkon už trošičku opravdu prší, objevují se první takové přehánky a je to spíš, ty srážky jdou spíš jakoby na Česko-Lipsko, jde to takovým jižním okrajem v Libereckém kraji, takže tak.
1: Já jsem dnes ráno citoval z Lidových pranostik také jednu událost, o které se říká Magdalenské deště. Já to zmíním i v té předpovědi počasí. Dnes tedy dopoledne nějaké ty přehánky dorazí. Jak bude odpoledne a hlavně, jak bude po zbytek víkendu a příští týden?
2: No, tak dneska teďko aktuálně nějaká přehánka tedy na tom Česko-Lipsku. Dále potom očekáváme, že během dne se ještě přehánky objevovat budou. A to zase vypadá, že to bude v těch východnějších částech Libereckého kraje. Takže ještě dneska odpoledne počítat s nějakou lokální přehánkou. Teploty ale celkem vysoko. Teďko máme nejčastěji kolem 18-19 stupňů Celsia a odpoledne 23-26. Bude ale větr. No, mírný západní až severozápadní vítr až 7 metrů za sekundu. A takže ještě ten, kdo chce nějaký výlet a tak odpoledne bude ubývat potom oblačnost, takže i nějaké sluníčko by se mohlo objevit. Ale zítra už to s tím sluníčkem vypadá docela takový napováženou, spíše bude opravdu zataženo a už asi po ránu s deštěm nebo s přehánkami může se objevit i ranní bouřka a ten déšť bude trvat určitě nějakou dobu, minimálně první polovinu dne a bude se protrhávat oblačnost až někdy později odpoledne až k večeru. A teploty zítra jenom do 20 stupňů Celsia, takže dneska teplejší den a rozhodně slunečnější než oproti tomu zítřejšímu dni.
1: Dočetl jsem se právě v souvislosti s magdalenskými dešti, že to je vlastně taková ta druhá vlna, která pravidelně přichází okolo 20. července zhruba se 60% pravděpodobností, tak jenom takový jako krátký náhled na ten příští týden. Proprší nám, anebo se ohřejeme?
2: Neohřejeme se, bude se nám opravdu ochlazovat, bude k nám proudit chladný severozápadní severní vítr, takže budeme mít opravdu spíše chladnější týden, takže ten, kdo nemá rád úplně tropy, tak si tento týden, následující týden si opravdu odpočine.
1: A ten, kdo má rád tropy, tak to udělá jako já, zbalí si kufry a odletí. Dobře, tak se na vás zase těším v mém případě. Vlastně pokud se neuslyšíme zítra, tak za měsíc. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Brzy naslyšenou, hezký víkend.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jedna z ikonických písní let 90. kapela Lucie a také Amerika 8 minut před 8 hodinou raní. Pokud máte doma psa, tak víte, jaké obtíže a obtíže souvisejí s tím, když dostane blechy. Nejenom, že se pes drbe, ale může mít i záněty kůže. Při zjištění, že má pes blechy, se pravděpodobně budeme snažit, aby se jich co nejdřív zbavil. Můžeme ho například vyčesat, umýt vhodným šampónem a doufat, že se nějakou dobu blechy nevrátí. Podrobnosti o prevenci proti psím blechám natáčela s kynoložkou Věrou Hržmanovou redaktorka Anděla Blašková.
1: Jaká je ochrana, aby se blechy vyhýbaly psovi?
2: Antiparazitní obojky, kapičky nebo jsou i tablety, které ten pes spolkne a na nějakou dobu působí. Předcházet těm blechám se asi dá, protože ty se nevyskytují jen tak. Nikde ten pejsek si musí od někud přinést, takže ho pravidelně prohlížet.
1: Kde tak chytne pes blechy?
2: Bohužel to může chytnout na výcviku, na cvičáku, protože když v tomto kurzu přijde nějaký nezodpovědný člověk a přinese to, tak se to hrozně rychle šíří.
1: Čili od dalšího pejska?
2: Od dalšího pejska, anebo z prostředí, kde ty blechy jsou, že třeba někdo má zablešenýho pejska doma a vy tam jdete na návštěvu, tak si odnese taky.
1: Jaká rizika jsou pro toho psa, když by se neléčilo, že je jeho srst prolezla blechami?
2: Jsou různý ty alergie, kde se osype celá ta kůže, ten pejsek se drbe o to víc, můžou být na to zase alergický, může taky i ta blecha mít nějakou jinou infekci, když se to může zanítit a čím víc ten pejsek se drbe, tím víc se to vlastně zanicuje, udělají se mu záněty kůže.
1: Poznáme vyjma toho drbání, že může mít pes blechy?
2: Pak jsou ty pejsaky nevedlí, furt se ohání, ošijou se, furt se o něco drbou, jakoby o plot nebo o něco. A když je převalíte na záda, podíváte se na bříško, tam je to nejvíc vidět, tam většinou moc té srsti nemají, tak mají prostě takový zarudlý tečičky a mají posypaný celý to bříško, jako kdyby mě neštovice.
3: Přibližuje Věra Hermanová ze základní kynologické organizace Plzeň Křimice, jak moc obtěžující pro psa je, když má blechy. Odborníci upozorňují, že je důležitá prevence, a to hlavně z důvodu, že blechy se šíří velmi rychle a pokud už je pes má, musíme počítat s tím, že zbavit se jich v domácnosti nemusí být zas tak lehké. Základem je také kontrolovat kotec, pokud ho pes má, a případně vystříkávat také boudu postřiky. Anděla Blašková, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Kvůli rekonstrukci vodovodu bude parkovací dům v liberecké nemocnici na podzim zase zavřený. Rychlost v Hejnické ulici v Liberci začne chytrý radar měřit na podzim. Fotbalisté České Lípy v generálce na druhou ligu přehráli Velké Hamry 3-0. A dnes bude zpočátku oblačno s přeháňkami, postupně ale ubydou a teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji klidné ráno. Parkovací dům krajské nemocnice Liberec bude od září opět zavřený. Důvodem je pokračování rekonstrukce Jablonecké ulice, ze které se do parkovacího domu vyjíždí. Stavební práce na výměně vodovodních sítí provoz domu komplikují. Nemocnice ho dokončila loni v prosinci, otevřený ale byl jen 2 měsíce. Opět přístupný je od tohoto týdne. V září se zavře minimálně na 3 týdny, říká mluvčí nemocnice Václav Říčař.
4: Je to tak, až město, respektive vlastník té Jablonecké ulice, bude tu ulici rekonstruovat a dávat jí ten finální vzhled, tak ten náš parkovací dům opět přestane být přístupný, bohužel.
2: Chytrý radar v liberecké Krásné Studánce začne měřit rychlost na podzim. Zařízení bude ve frekventované Hejnické ulici. Řidičům, kteří překročí maximální povolenou rychlost 50 km/h, bude rovnou posílat pokuty. V současnosti je v místě informativní radar. Ten město přesune do části Doubí, říká primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro liberecký kraj.
5: Teď se bude během léta odstrojovat ten informativní radar, přijde do Puškinovy ulice. Já doufám, že ten ostrý provoz bude na podzim. Nejdřív bude zkušební provoz asi od září. 1 měsíc vždycky bývá zkušební provoz.
2: Podle vedení města Hejnickou ulicí měsíčně projede zhruba 120 tisíc aut. Díky informativnímu radaru tam povolenou rychlost překračuje už jen zhruba 10 řidičů. Místní komise přesto trvala na represivním radaru. Celkem 65 řemeslníků a prodejců přijelo dnes do Semel na festival řemesel. Koná se v bývalé továrně. Netradiční prostory nabídnou návštěvníkům workshopy, hudební představení a trhy. Program začne v 10 hodin dopoledne. Na hlavních silničních tazích směrem na jih přibývá v létě dopravních nehod. V červenci jich bývá zhruba o pětinu víc, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejrizikovějšími letními dny pro cestování jsou pátek a sobota. Sport. V generálce na start šance Národní ligy fotbalisté České Lípy porazili Velké Hamry 3-0. Po nástupu do druhé nejvyšší soutěže přitom musel tým výrazně změnit přípravu. Pokračuje trenér Petr Mathauser.
6: Změna asi proběhla v tom, že ta příprava byla extrémně krátká, protože jsme končili vlastně pozdě třetí ligu, pak jsme hráčům dali nějaký volno a najeli jsme na tréninky, řekl bych nejdřív individuální plány, tak to bylo nějaký 4 týdny před začátkem soutěže, takže v tom plném tréninku budeme vlastně 3 týdny, což nebývá úplně standardní. No.
2: Do druhé nejvyšší soutěže vstoupí Arsenal Česká Lípa v pátek 24. července na hřišti pražské Dukly. Počasí. A po ránu převažuje v libereckém kraji oblačná obloha, lokálně se přidávají přehánky, ojediněle i bouřky, postupně během odpoledne očekáváme ubývání oblačnosti i srážek. Teploty přes den 23 až 26 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. V ulici 5. května v Turnově srazilo osobní auto cyklistu. Na místě jsou všechny složky záchranného systému. Průjezdné to tam se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Českým rozhlasem Libere stáváte do sobotního rána 18. července roku 2026 a i krátce po 8 hodině vám přejeme příjemný poslech. A takové malé ohlédnutí k dnešnímu datu do minulosti. To nás zavede do roku 1924, kdy se v Železném Brodě narodila Jaroslava Brychtová, česká sochařka a především sklářka. Ve svém díle spolupracovala s manželem Stanislavem Libenským a třeba v roce 2013 byla oficiálně zpřístupněná rozhledna Maják Járy Cimrmana v Příchovicích. V budově pod rozhlednou se nachází muzeum Járy Cimrmana, které bylo otevřeno spolu s majákem. A k tomu všemu dnes podle OSN slavíme Mezinárodní den Nelsona Mandely. Modní časopisy, herbáře nebo třeba knihy o myslivectví. To všechno skrývá knihovna hradu a zámku Friedland. Návštěvníkům byla doposud nepřístupná. Od dneška se ale do knihovny mohou vydat v rámci nového prohlídkového okruhu. Jeho součástí ale není jen knihovna, jak uslyšíte už za malou chvíli.
3: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Ikonická píseň Vladimíra Míšíka, variace na renesanční téma a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Liberec. Návštěvníci Frýdlantského hradu a zámku mohou ode dneška zavítat do hradního přízemí a sklepa. Nový prohlídkový okruh, nazvaný Skrytá místa Frýdlantu, lidem ukáže prostory, které doposud nebyly přístupné. Návštěvníci uvidí třeba kancelář panského úředníka, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu.
1: Vítejte v archivní místnosti.
2: Kastelánem hradu a zámku Frýdlant Jiřím Holubem vcházíme do jedné z místností v novém okruhu.

0: vydáme přímo. Muži si přišli také na své, takže potom samozřejmě různé sportovní časopisy, časopisy o myslivectví a podobně, máme toho fůru.
1: My jsme prošli nádvořím hradním a pokračujeme dál. Vypadá to trošku, jako bychom vstupovali do loveckého salonku.
0: Je to lesní kancelář, kam jste chodili platit poplatky, dejme tomu za pronájem lesů, za dřevo a podobně, takže vás můžu pozvat dovnitř.
1: František Klamgalas byl velkým milovníkem lesů Jizerských hor.
0: Je to tak, Eduard i František, budeme se tady vlastně motat opravdu v takové té novější historii. Spravovali neskutečný majetek v případě Klamgalasů téměř celé Jizerské hory. Museli mít svého ředitele lesů, museli mít své adjunkty.
1: Jednou z hlavních místností prohlídkového okruhu je knihovna.
0: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století. A hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného. Třeba ten krásný ručně malovaný herbář.
1: Ty listy vypadají velmi křehké.
0: Je to tak, i proto samozřejmě sem budeme pouštět pouhých 8 lidí, i z důvodu, aby bylo všechno uhlídatelné.
1: Novým prohlídkovým okruhem bude až do konce července provázet sám kastelán. Od srpna už se přidají i další průvodci. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8 hodin, 18 minut, dobré ráno vám přejeme na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. To dobré ráno teď je aktuálně většinou oblačné nebo zatažené, jsou i místa, kde se vyskytuje slabý déšť nebo přehánky. Po většinu dopoledne tomu tak bude.

0: Ve odpoledne přeci jenom bude částečně oblačnosti ubývat a tak přehánky nebo déšť se vyskytnou spíš ojediněle. A chce se mi říct, užívejte dnešního dne, pokud máte rádi teplo. 23 až 26 stupňů Celsia totiž meteorologové slibují pro dnešní den. A jak to tak vypadá, tak od zítřka po celý příští týden se na tuhletu teplotu vůbec nedostaneme.
1: Jaro, léto, podzim, zima.
2: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Je to skoro zázrak, že se za současné situace podařilo uspořádat fotbalové mistrovství světa zároveň ve Spojených státech, Kanadě i Mexiku. Turnaj skončí až nedělním finále Španělsko-Argentina, ale americký prezident Donald Trump už hrozí Kanadě cly kvůli kouři z tamních požárů, který zamořuje vzduch i v amerických městech. Mexiko pro změnu žaluje Spojené státy kvůli smrti nejméně 17 mexických občanů v amerických věznicích či při zatýkání. A mnoho fanoušků je kritických vůči pořádající organizaci FIFA. Ovšem i znesvářené strany se většinou shodnou, že si šampionát užili.
3: You should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
4: Donald Trump uspořádal před finálovým víkendem šampionátu recepci ve svém věžáku v New Yorku a doporučil šéfovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby Spojené státy hostily tuto akci znovu, tentokrát bez Kanady a Mexika. Ironicky by se dalo říct, že sympatie jsou vzájemné.
5: Fútbol se vive mejor aquí en México que en Estados Unidos. Que debió haber sido el mundial completamente aquí o Canadá tal vez.
4: Od začátku června jsem během turnaje potkal řadu Mexičanů. Či Kanaďanů, kteří vzhledem k Trumpovým výrokům poslední doby neměli pro Spojené státy co by spolupořadatele vlídná slova. Naopak šéf světového fotbalu znovu na adresu Spojených států a jejich současné administrativy nešetřil komplimenty. Při setkání v Trumpově věži tady na Manhattanu, kde si mimochodem FIFA pronajímá prostory, Infantino prohlásil, že letošní šampionát byl nejlepší kulturní a společenskou akcí v dějinách lidstva a že by se to nestalo nebýt Trumpa.
3: The 2026 FIFA World Cup has broken almost every record imaginable.
4: Donald Trump na oplátku vychválil rekordní parametry tohoto mistrovství světa po rozšíření na 48 týmů a spolu s Infantinem žertoval, že jednou by Američané mohli uspořádat společný turnaj s Čínou. Infantino pak nazval Mezinárodní fotbalovou federaci oficiálním dodavatelem radosti lidstvu. Že mistrovství světa ve fotbale neobyčejnou radost opravdu dokáže přinášet, na tom by se shodli se šéfem FIFA asi i ti, kdo tuto organizaci v lásce nemají.
6: Really enjoying, yes. It's once in a lifetime thing that we're trying.
7: How about FIFA as an organization? Like it?
6: We like it on and off. You know, there were some calls that we really.
4: Narazil jsem během turnaje na spoustu nadšených fanoušků, jako Bill, kteří na jednu stranu říkali, jak si zápasy a atmosféru ve městech užívají, ale na otázku, jestli mají rádi FIFA, se rázem začali tvářit kyselé, nebo jako Nancy a Kristýna rychle dodali, že úspěch turnaje podle nich zařídil fotbal jako takový a lidi z celého světa, kteří přijeli, a ne FIFA.
8: So much fun. Nothing to do with FIFA the organizers. This is the people doing what we do. We don't love FIFA the organization. We love what football, what soccer does. We love that. It brings people together. FIFA.
4: Podobně to má i emeritní profesor Tavcovy univerzity Sherman Teichman, zakladatel tamního institutu pro výchovu globálních lídrů, který dříve vedl i semináře o propojení sportu a politiky.
9: Děláš rozhovor s pokrytcem. Kdybych byl katolík, možná jdu ke zpovědi. Uvědomuji si, že skoro všechno, u čeho se nachomítne náš prezident, to pošpiní svým narcisismem. Jak vystrokuje tu bradu, vždycky mi připomene Mussoliniho. Ten jeho románek s Infantinem, který mu udělil první cenu míru FIFA. Kauza Balogán, to neuvěřitelné bohatství FIFA, které posiluje moc jejího maniackého šéfa a nevyhnutelně fotbal korumpuje. Všechno to vnímám a stejně tu hru miluju. A šel jsem si na stadion u nás v Bosnu užít zápas Anglie s Ghanou. Jakožto vášnivý fotbalový fanoušek z toho ještě teď cítíme mimořádné potěšení.
4: Říká bostonský profesor a fanoušek, jeden z mnoha kritiků současných poměrů ve Spojených státech i ve FIFA, kteří přesto neodolali, taky se nechali šampionátem strhnout a shodnou se s Trumpem i Infantinem na tom, že je těžko hledat akci, která by lépe spojovala a přinášela větší radost tolika lidem po celém světě, než právě mistrovství světa ve fotbale, včetně toho letošního. Komu přinese tu největší vítěznou radost, o tom se tady u New Yorku rozhodne před nedělní půlnocí českého času. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Půl deváté.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V mobilní aplikaci Záchranka si můžete nově najít nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidíte kontaktní údaje, otevírací dobu a můžete se i rovnou přepojit do navigace. Ředitelství silnic a dálnic hledá stavební firmu na opravu úseku dálnice D10 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Jde o poslední větší rekonstrukci, kterou chce státní podnik v Libereckém kraji spustit ještě letos. Oprava nezačne dřív, než skončí práce na rekonstrukci nádražní ulice v Turnově. Řidiči by totiž neměli alternativu objízdné trasy. Fanoušci počítačové hry Kingdom Come se dnes setkají na hradě Trosky v Českém ráji. Právě tam se její děj odehrává. Akce začíná v 10 hodin dopoledne. Návštěvníky čeká středověká atmosféra, vystoupení herců, hudebníků a ukázky řemesel. Začínající ředitele škol nově čeká další příprava. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí, první před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard, který představilo ministerstvo školství. V desítkách měst po celých Spojených státech se dnes bude demonstrovat proti datovým centrum umělé inteligence. Protesty pořádá konzervativní hnutí Humans First. Data centra podle něj neférově čerpají dotace nebo zvyšují ceny elektřiny. A dnes čekejme zpočátku oblačno s lokálními přeháňkami a bouřkami. Postupně budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty odpoledne vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na trase z Raspenavy do Dolní Řasnice došlo k havárii osobního auta, které skončilo mimo vozovku. Na místě jsou všechny složky záchranného systému. Očekávejte tam komplikace a zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8 hodin 32 minuty s Českým rozhlasem Liberec stáváte do sobotního rána. No a to sobotní ráno nese datum 18. července roku 2026. Každý den na frekvencích Českého rozhlasu Liberec nahlíšíme do policejních hlášení a každý den z policejních hlášení vybíráme nejzajímavější příběhy, které se odehrály v uplynulých dnech na severu Čech. Dnes to bude na téma, na letní sezónu jsou nejlépe nachystaní zloději. Co se odehrálo, to se dozvíte v našem vysílání už za malou chvíli.
3: Východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou

0: Tomáš Linka, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Liberec. Většina lidí už je touhle dobou na dovolené, nebo se alespoň na ní chystá. Ale ruku na srdce, jste dobře připravení na všechno, co by se vám za hranicemi všedních dní mohlo přihodit? Protože vězte, že zloději, chmatáci a lupiči připravení jsou. A jediné, co my dovolenkáři můžeme udělat, je co nejvíce jim jejich snažení stížit. A nebo také ne, jak vám ukáže Miroslav Holubec v našem dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Pohled policistů na takovou krádež bývá většinou jiný než pohled okradeného. Jako příklad bych uvedl staré známé policejní heslo Auto není trezor. A proti tomu nářek oběti krádeže, co dělá policie, jak to, že nechá zloděje běhat na svobodě. Tady bych se asi spíš přiklonil na stranu policie, protože díky našim krimi příběhům se dnes a denně přesvědčují o tom, že zloději opravdu ve dne v noci chodějí. A takového běžného občana, který nikdy nebyl okraden, považuji spíš za čekatele na tuto nepříjemnou událost. Jinými slovy, vidím zločince za každým rohem, což může být na jednu stranu stresující, ale na druhou stranu vám to může třeba zachránit dovolenou. Ono nejlepší asi bude pohybovat se tak někde uprostřed, nevyšilovat, ale taky zbytečně neriskovat. A například na dovolené, když jdete večer v chatce spát, pro jistotu se zamknout. Jelikož zloději jsou nejen nenechaví, ale taky pěkně drzí. A neváhají vlézt uprostřed noci do chatky, i když zevnitř slyší spokojené chrupkání. Jeden takový drzoun nedávno udeřil v jednom kempu u Máchova jezera. Otevřel nezamčené dveře a sebral batoh, ve kterém měl jeho majitel veškeré osobní doklady, peněženku s platební kartou, zánovní iPhone, ale i oblečení a hygienické potřeby. Škodu majitel vyčíslil na více než 33 000. Další okradený si o svůj úděl, ať mi odpustí, vyloženě říkal. Své závodní kolo opřel před chatkou o stěnu a na 10 minut zmizel. A během těch 10 minut zmizelo i to kolo bratru za 100 000 korun. To už není jen zkažená dovolená, ale troufnu si říct i celá sezóna. Takže je tu léto, čas koupání a dovolených a všudy přítomných zlodějů. Tak na to pamatujte a dovolenou si užijte.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes máme 18. červenec a podle pranostiky, která platí pro dnešní den, o svatém Kamilu slunce má největší sílu, bychom měli zažít slunečný a teplý den, ale je to tak pravda zhruba z poloviny. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, místy přehánky. Přes den se bude postupně vyjasňovat. Ty dnešní denní teploty vystoupají až k 26 stupňům Celsia. Na druhou stranu je to dlouho a dlouho poslední teplý den. Celý příští týden by měl být ve znamení velké oblačnosti a také výrazného ochlazení. Maximální teploty budou jen okolo 20.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Marek Staracený 8 minut před 9. hodinou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. V Kunraticích na Frýlansku dnes oslaví 150 let od založení tamního sboru dobrovolných hasičů. Lidé si na slavnostech budou moci prohlédnout historickou i současnou hasičskou techniku a vybavení nebo výstavu fotografií a zajímavostí z historie hasičů z Kunratic. Uvidí také ukázky hasičských dovedností a výcviku psů celní správy z Heřmanic. Nebudou chybět ani atrakce pro děti, včetně hasičské pěny, ani bohatý hudební program. Dixieland All Stars, dechová hudba Celestínka, Bohemia Universe Band či DJ Tom. Akce se koná v areálu Jednička a začíná v 13:00 popolední. A vy vítejte při dnešních tipech. O víkendu opět Palác Líbik v Liberci zavoní kávou. Koná se tam totiž letní edice libereckého kávového festivalu nazvaná Drip and Sip. Návštěvníky čekají osvěžující kávové drinky, signatury letní speciality, cold brew, matcha i kreativní spojení kávy s dalšími chutěmi. Součástí festivalu bude i několik soutěží. V kulturní památce Stará škola Křižany pořádají zítra 6. ročník letní slavnosti a festivalu Školní tranzistor, který se koná v rámci Dnů lidové architektury. Akce začne ve 14 hodin a jako hlavní interpret se na ní představí herec a muzikant Igor Orozovič se svou kapelou, který zahraje i skladby z připraveného alba. Diváci se mohou těšit také na koncert folkového barda Jana Žambocha, představení letkyně v podání dívčího divadelního sdružení Holektiv nebo na divadlo pro děti populárního Rudy Hanswenzla. V Liberci se fanoušci motorsportu mohou o víkendu těšit na šampionát v driftu. Na ploše u liberecké Home Credit Areny se na závodech Drift for Fun utká 45 jezdců rozdělených do kategorií Street a Pro. Hlavním bodem programu pro diváky bude vyřazovací pavouk TOP 16 v obou kategoriích. Sportovní akce začne oba víkendové dny o 10. hodině. Ve Fabrice 1861 v Semilech se dnes koná festival řemesel ve Fabrice. Návštěvníky čeká více než 50 řemeslníků, projekt Balady českého ráje a dvě hudební pódia v čele s Martou Jandovou, Ondřejem Rumlem a Šimonem Bilinou. Připravený také bohatý doprovodný program pro všechny generace. Začínají v 10 hodin dopoledne. Na 17. Huntířovský country festival vyražte do Huntířova na Jablonecku. O 4 hodin odpoledne v areálu u Sokolovny vystoupí Rumová aféra, kapelníci 4+ a Standa Band. Za chvíli už je tu 9. hodina, no a po 9. hodině to už se těšte na pořad Mezi nebem a zemí. A v paravé poledne to už se zase pro změnu těšte na písničky na přání. U těch zítřejších se na vás opět těším na slyšenou. Hezký den vám všem na frekvencích Českého rozhlasu Liberec přeje Aleš Masník.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 9 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic stále neví, zda může prodloužit plnou uzavírku kolem svoru na Českolipsku. Ubytovatelé v Jizerských horách nemají dostatek rezervací. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat trh a dnes čekejme zpočátku oblačnost s přeháňkami, postupně ubydou oblačnost a teploty vystoupí na letních 26 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje sanační práce na výstavbě obchvatu svoru na Českolipsku. Úplná uzavírka tam má trvat do poloviny října. ŘSD ale stále čeká na verdikt odvolacího orgánu, protože proti plné uzavírce jen 20 týdnů na jaře se odvolalo. Původně měla být silnice mezi Svorem a Novou Hutí zavřená do poloviny listopadu. Po tlaku dotčených obcí a vedení Libereckého a Ústeckého kraje se uzavírka nutně zkrátila, říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
4: Nevíme, co nám odvolací orgán řekne, to znamená, snažíme se opravdu naplno. V tuto chvíli se dokončují zemní práce, pracuje se na horních mostních objektech, před železnicí i nad železnicí.
2: V polovině července je v Jizerských horách stále málo turistů. Penziony, hotely a horské chaty jsou podle zjištění Českého rozhlasu zaplněné zhruba z poloviny. Počasí je přitom lepší než loni. Podle provozovatelů jezdí turisté nejprve do zahraničí, po Česku cestují až v druhé polovině letních prázdnin. Díky hezkému počasí se daří alespoň restauracím, jak popisuje Petr Polák, provozovatel Šámlovy chaty na Nové Louce.
5: To letošní léto je vlastně ten začátek takový jako vždycky, že těch prvních 14 dní v létě je takových horších, ale zase nám přeje počasí, takže ty lidi do restaurace jako nám chodí hezky, ale ubytování máme třeba ze 40% jenom obsazené.
2: První ukázku tavení skla v Nové Peci uvidí dnes lidé v Desné na Jablonecku. Město nechalo repliku historické pece postavit v areálu Rýdlovy vily. Návštěvníky čekají i tvořivé dílny a jarmark. Pec bude město používat při sklářských sympóziích. Postavit ji nechalo na počest rodiny Rýdlu, významných sklářů regionu. Ministerstvo financí naposledy vydalo cenové stropy pohonných hmot, platí do neděle, benzín můžou čerpací stanice prodávat za maximálně 43 korun a 41 haléřů. Za litr nafty řidiče zaplatí o víkendu až 42 korun a 13 haléřů. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO ale bude rezort ceny pohonných hmot dál sledovat. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková zůstává na premiérovém ročníku turnaje v Aténách ve hře o titul. Po vítězství 2-0 na sety nad úřadující olympijskou vítězkou Číňankou Cheng nastoupí od 20 hodin v semifinále proti dánce Tausunové, která vyřadila Sajru Bejlek. Vypadla také Tereza Valentová, a to po porážce s Ruskou Kornějevovou. Počasí. A převažuje oblačno, lokálně se přidávají přeháňky, ojediněle i bouřky, postupně během odpoledne budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A policie vyšetřuje dopravní nehodu v ulici 5. května v Turnově. Osobní auto tam srazilo cyklistů. Úsekem ale s opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Křesťané v ochraně přírody působí v ekologickém centru Aroša v Dobrém v podhůří Orlických hor. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. 9 jedinečných barokních kostelů na Broumovsku se i letos promění v koncertní sály plné špičkové klasické hudby. Festival Za poklady Broumovska zve po celé léto na výjimečné hudební zážitky a zároveň pomáhá obnovovat toto vzácné národní kulturní dědictví. Starobylá cesta, vyskládaná z kamenů, výhledy do daleké krajiny a zastavení, která lákají nejen turisty, ale i poutníky. Na úsek všerubské poutní cesty, součásti svatojakubské trasy do španělského Santiago de Compostela, vás také za chvilku zavedeme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes bude od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. A hezké sobotní dopoledne s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.

0: Ladíte Český rozhlas a teď se podíváme do Dobrého v podhůří Orlických hor. Tam existuje ekologické centrum Aroša. Centrum vede bývalý duchovní církve bratrské Pavel Světlík. Cílem je nejen vytvářet vztah k přírodě, ale i duchovní propojení a získání nadšených mladých křesťanů. Karel Sladký s duchovním otcem tohoto centra natáčel.
1: Aroša, křesťané v ochraně přírody a jak konkrétně tady v podhůří Orlických hor?
2: Jsou to teda hlavně výukové programy pro děti a mládež. Na to jsme soustředění a to je i náš závazek vzhledem k rekonstrukci, kterou jsme provedli. Ministerstvo životního prostředí a státní fond, že nám dal grant téměř 20 milionový, který jsme mohli přestavět tu budovu, aby takhle prokoukla. Ale děláme i jiné. Spolupracujeme například tady s takovým zemědělcem Jirkou Netíkem, který dělá takový biopásy mezi polima, systém rybníčků. Pomohli jsme mu tam postavit hmyzí hotel, on vysazuje keře hodně, staré odrůdy stromů. To je zajímavý člověk a zajímavý takový zemědělec tady v Dobrém. Kousek od nás, kilometr od nás bydlí a s ním máme tu konkrétní spolupráci, takže tam třeba s dětskama jdeme a vyseli jsme tam květnatou louku a pomáhá on nám, jemu. A jinak monitorujeme některé ptáky na potoce, ledňáčky, skorce. Ledňáčci a skorci, koní pasy horští, to je taková naše láska, protože tady na tom potoce hnízdí jak ledňáček. Máme asi 3-4 hnízdiště do Dobrušky, odsud to je 15 kilometrů po řece, to je víc, takže monitorujeme tahle hnízda ledňáčků, zajišťujeme je proti predaci norkem americkým, který se rozšířil v 90. letech a preduje tahle hnízda. A máme tady ten systém rybníčků, asi 7 rybníčků, nebo takových spíš jenom tůní, kde to žije prostě, kde máme květenu různou vodní, ale i zvláště obojživelníci tam jsou. Myšlenka byla divoká zahrada.
1: Mají ti křesťané blíž k té ochraně přírody, myslíte?
2: Pomalu se k tomu dostávají. Nás jako profání svět, svět lidí ateistů, nás obvinuje, že to křesťanství způsobilo výklady Bible, že člověk je pánem stvoření, že způsobilo tu devastaci. Na tom něco je pravdy, to si musíme trošku sebekriticky přiznat, že třeba i v Americe to byla ta kritika, tohodle vznikla v 60. 70. letech minulého století, že jenom ti lidé chtěli žít a užívat si života a to jsme přejali tenhle ten model taky u nás, ale křesťané trošku v tom teď poslední době činí to pokání. Pokání hebrejské je šavaba. Šavaba znamená obrátit se, změnit směr myšlení a jednání. Takže pomalu děláme tu otočku a my působíme mezi církvemi a snažíme se křesťany aktivizovat. Mezi křesťany věřím, že je velký potenciál lidí, kteří by mohli pro přírodu hodně udělat.
1: Jsme v centru Aroša, křesťané v ochraně přírody. Jaký je zájem tady o toto centrum? Dostalo se už do širšího povědomí?
2: Tak pomalu se ten zájem zvětšuje, ale jde nám to, protože jsme tady tak na samotě u lesa.
1: A to je dobře na jednu stranu.
2: To je z jedné strany výborné, ale máme trošku problém s autobusovými spoji. Jsme tady taková opuštěná varta, ale pomalu se to zlepšuje. Pomáhají nám k tomu přednášky, a nebo výstavy hub tady děláme a výstavy květin v Dobrém a podporují naši práci. I obec Podbřezí, to jsou naši sousedé.
1: Vy jste člověk, který tím žije, vám září oči, teď, když o tom mluvíte.
2: Mě v životě těší, že jsem mohl tuhle myšlenku křesťanství a ochrany přírody spojovat a že mám takových pár žáčků. Já se z toho těším, že ty žáčci moji jsou na tom ještě dál a jsou líp, protože mají dneska možnosti jezdit do ciziny. Progres je velmi rychlý a to mě těší, to mě tak velmi těší.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí a teď pro vás máme aktuality z duchovního světa. V ostravské katedrále Božského spasitele se letos rozezní nové varhany. V tomto týdnu začala varhanářská dílna Dlabal Mettler z Bílska navážet do největšího moravskoslezského svatostánku píšťaly, měchy a další materiály k jejich sestavení. Varhany původně hrály v Pražském paláci kultury, například při sjezdech Komunistické strany Československa. Po takzvané sametové revoluci je v Domě kultury města Ostravy využívala Janáčkova filharmonie. Kvůli stěhování a stavbě varhan je druhý největší moravský chrám do konce července zavřený. Dříve se v ostravské katedrále využívaly varhany přivezené v 90. letech z Německa. Monumentálnímu prostoru katedrály ale jejich zvuk nestačil a v roce 2024 je převezli do Košic. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje ve Zlínském kraji nabídne poutníkům i turistům lepší zázemí. Kraj podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívky, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Na pilotní projekt vyčlenil 5 milionů korun. Hotovo by mělo být v srpnu příštího roku. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje je na území Zlínského kraje už dnes vyznačena turistickým značením Klubu českých turistů a logem stezky na rozcestnících. Dosud jí ale podle zástupců hejtmanství chybělo základní vybavení, které by poutníkům usnadnilo cestu a současně stezku víc zviditelnilo. 6 dobrovolníků ze zahraničí začalo ve středu v Holešově na Kroměřížsku uklízet židovský hřbitov. Pomáhat budou také s organizací Festivalu židovské kultury, který bude ve městě příští týden. Hřbitov pod vedením české koordinátorky zvelebují mladí lidé z Mexika, Španělska, Belgie a Estonska. V Holešově byla v minulosti jedna z největších židovských obcí na Moravě. Dobrovolníci likvidují náletové dřeviny, redukují popínavé rostliny jako třeba břeč, který poškozuje hlavně starší náhrobky svými kořínky. Úklid židovského hřbitova dobrovolníky ze zahraničí má letitou tradici. Tak i tuhle zprávu jsme vám přinesli teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Hezké sobotní dopoledne.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Slovenská kapela Elán dozněla teď na vlnách Českého rozhlasu a v magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zavedeme na úsek všerubské poutní cesty. Začíná v Praze u kostela svatého Jakuba na Starém městě a pokračuje přes poutní místa na Svaté hoře, v Nepomuku a v Klatovech, až na hranici mezi Českou republikou a Německem do takzvaného všerubského sedla. Měří 206 kilometrů a na její úsek u obce Obytce nás zavede redaktorka Jitka Doubravová.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná.
2: Popisuje kamennou cestu v lese starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková.
1: Která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak připravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím. Jsou tady krásné stezky. Kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat se krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmital, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno. Že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromém vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. Když vznikla republika, tak tam bylo shromáždění lidu. Asi se tam scházeli dřív lidi, když něco slavili, nebo když chtěli protestovat. No a tahle ta lípa je chráněná, ta je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
2: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
3: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
1: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přešla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kotce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho nějaká rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, je vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětské dny a různé akce.

0: Už příští sobotu na svátek svaté Anny se v části Ústí nad Orlicí Helváty v kapli svaté Anny rozezní zvon. Stane se tak po více než 80 letech při poutní mše svaté. Myšlenka vzešla od členů osadního výboru Dukla Helváty společně s římskokatolickou farností a městem Ústí nad Orlicí. Na místě natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: S panem Lipenským, předsedou osadního výboru Helváty, jsme vystoupali do věže kaple svaté Anny na místo, které patří zvonům. Ovšem, tady je prázdno.
2: Je tady prázdno už minimálně od roku 1942, kdy jsou poslední zmínky o zvonech, které zde v kapli svaté Anny byly umístěny a které zde zvonily. Je to teda více než 80 let, kdy teda Helvátam nic nezní.
1: Můžete mě říct vůbec něco o historii téhle kaple?
2: Nacházíme se v kapli svaté Anny, vystavěná v letech 1755 až 1757. Je to jednolodní barokní stavba, původně nazývaná jako kostel, ale my tady si užíváme kaple.
1: Ta patří farnosti Ústí nad Orlicí. Je to tak?
2: Kaple je v majetku města Ústí nad Orlicí, ale římskokatolická farnost zde koná mše svaté.
1: A jaká byla historie zvonu?
2: V kapli svaté Anny byly dva zvony, jeden z roku 1718 a druhý z roku 1798, avšak ty byly pro potřeby první světové války zrekvírovány. Po první světové válce v roce 1919 zde byly umístěny další dva zvony, avšak i ty byly zrekvírovány během druhé světové války.
1: Pane Lipenský, vy jste se rozhodli zvony do kaple vrátit.
2: Myšlenka vrátit zvony do kaple svaté Anny vznikla u člena osadního výboru pana Davida Jirouta, který se zajímá o historii Helvát a žije tím, tak ta myšlenka byla rozvinuta a ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí, které tuto akci podpořilo, byla vyhlášena i sbírka za účelem pořízení nového zvonu svatá Anna právě pro tuto kapli.
1: A víme, jak je to s tím zvonem, který tady bude v budoucnu zvonit právě teď?
2: Zvon je v současné době ve výrobě, vyrábí ho umělecké zvonařství paní Dietrichové v Brodku Přerova a měli jsme tu možnost spatřit právě výrobu hliněné formy, která byla vypálená a následovat bude odlití samotného zvonu pro tuto kapli.
1: A jak je to s penězi na sbírku?
2: Pořízení zvonu není levná záležitost, v současné době je vybrána pouze třetina požadované částky, hodnota zvonu je vyčíslena na 220 tisíc, ale podařilo se nám sbírku prodloužit, aby zájemci, kteří mají chuť přispět a podpořit tuto aktivitu, mohou ještě i do konce července, možná i do půlky srpna.
1: A kdy bude zvon do kaple pověšený?
2: Takovým významným dnem bude právě neděle 26. července, v den svátku svaté Anny, kdy bude nový zvon pro kapli požehnán a zároveň pověšen. A pokud to všechno dobře dopadne, ve 12 hodin zde zazvoní poprvé po více než 80 letech nový zvon.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Festival klasické hudby za poklady Broumovska zve po celé léto na podvečerní sobotní koncerty renomovaných českých i zahraničních umělců. Ty se odehrávají v jedinečné atmosféře barokních kostelů na Broumovsku. Tradičně je část výtěžku ze vstupného věnována na obnovu souboru 9 barokních kostelů, které jsou zapsány jako národní kulturní památka. Festival pořádá obecně prospěšná společnost za poklady Broumovska ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a vzdělávacím kulturním centrem Broumov. Co zajímavého nabízí letošní ročník, zajímalo Danielu Bruhovou.
1: Ředitelky festivalu Terezy Kramplové se ptám, čím je unikátní letošní 21. ročník festivalu za poklady Broumovska.
2: Letošní ročník je specifický spojením klasické hudby s tou filmovou a herní. Některé programy jsou právě zaměřené na filmovou hudbu a dost programů u nás je zaměřených na herní hudbu. Spojili jsme síly s Janem Valtou, což je velmi světově uznávaný skladatel oceňované hry Kingdom Come, a Honza Valta pro nás skládá jak halalí pro letní hornové kurzy, tak se objeví v roli dirigenta velkého symfonického orchestru. Bude dirigovat Filharmonii Hradec Králové s kínovým sborem, kde jsme vymysleli takovou dramaturgickou linku propojení mozartovského rekviem a Valtova rekviem.
1: Proč jste zvolili právě hudební tématiku her?
2: My jsme chtěli ukázat, že to je strašně důležitá složka. Dnes vlastně ty počítačové hry si můžou dovolit zaplatit skvělé umělce, živé umělce, není to žádná AI. Když se realizuje ta nahrávka, tak se musí pronajmout studio, musí se pronajmout celý živý symfonický orchestr, a to je právě ta deviza, kterou dneska ty herní prvky mají.
1: Jak tato moderní hudba bude znít v barokních kostelích?
2: To jsme sami zvědaví, protože náš festival je víceméně o klasické hudbě, ale věřím tomu, že tvorba právě Jana Valty vychází tak hluboce z klasické tradice, že to bude velmi přirozené a příjemné.
1: Neformálním vrcholem festivalu jsou týdenní hornové kurzy, na které se sjíždějí do broumovského kláštera hornisté doslova z celého světa. A vede je hornistka Zuzana Rzounková.
3: Jan Valta napíše halali ve formě filmové, hrací. Já vím už teď, že jich to bude bavit.
1: Ve kterém kostele halali pro 100 hornistů zazní?
3: V kostele Vernéřovice, kde hrajeme už několikátý rok, vždycky společné halali, kde se na to ty lidi těší, že opravdu uvidí nastoupenou jednotku kolem 100 hornistů a zahrají tu novinku. Ještě k tomu se přidáváme i my lektori, že hrajeme to s těma kurzistama. Pro mě to je neuvěřitelné, protože co vidím pak na videu, jak se každý snaží, i ty malí začínající hornisti, a vidím, jak si klepou nožičkou úplně v jiném rytmu, ale jsou šťastní, takže to je pro mě nejvíc. Tak tam bude ta premiéra, tam to zazní, Vernéřovice.
1: Je to kostel svatého Michaela Archanděla, který je jedním ze zastavení pro poutníky putující po Via Dietzenhofer. Festival nabízí i komentované prohlídky kostelů. Připomeňme ještě, že většina koncertů má dobrovolné vstupné.
2: Tím dobrovolným vstupným přispíváme na obnovu kostelů Broumovské skupiny.
1: A ještě mě zajímá, jaký koncert je připraven na dnešní sobotu v kostele svatého Jiří a Martina v Martinkovicích.
2: Bude v gesci Matyáše Nováka, mladý vynikající český klavírista, nedávno zahrál výběr z Mé vlasti v Carnegie Hall. My jsme chtěli představit našemu publiku tu smetanovou hudbu trošku v jiné podobě.
1: Festival je mezinárodní. Na koho nás pozvete?
2: Na koncert v Šonově, kde se představí rakouské duo Minerva. Je to spojení klarinetu a akordeonu a je to velmi zábavná hudba. Představují různé aranže, celé plejády klasické hudby, a je to úžasná zábava.

0: Přiblížila se nám 10. hodina a s ní závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. Hezký den s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.
1: Ježíš ve 21. kapitole Lukášova evangelia přerušuje rozhovor svých učedníků, kteří zrovna obdivovali jeruzalémský chrám a to, jak pěkně je postavený. A říká jim, přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. V době, kdy bylo sepsáno Lukášovo evangelium, tento chrám už nejpravděpodobněji nestál. Byl zničen právě Římany. Od dob učedníků se ale mezi prvními křesťany tradovalo toto svědectví. Ježíš nám to přeci řekl. Ježíš varoval všechny, kdo spoléhají na takové zděné projevy moci a autority. Když mluví o katastrofách, o tom, že z těchto pomníků moci nezůstane kámen na kameni, mluví také o pomíjivosti různých struktur lidské moci, útlaku, ukrutnosti, o tom, že i ti, které vnímáme jako mocné a nedotknutelné, jsou vydáni na pospas katastrofám, které nedokážou předvídat, vůči kterým jsou křehcí. A tak v dějinách pravidelně některé generace stojí uprostřed dějin, podobně jako Eliáš na Chorebu, a ptáme se, kde je v tom Boží moc? V té bouřce, v těch katastrofách, v těch rozbořených kamenech symbolu lidské moci? U špatné zprávy ani dnes není nouze. Také proto, že zlé zprávy přitahují pozornost člověka tak nějak lépe než ty dobré. Ježíš skutečně uznává, že ve světě budou znít špatné věci, že svět je zvláštní směsici lidí s podivnou sociální dynamikou, kterou se pořád nedaří nastavit tak, aby vše fungovalo ideálně. Uznává i to, že důsledky všech těch katastrof se nevyhnou ani těm, kdo se vydávají na cestu následování, na cestu víry. Co si z toho tedy vzít? Třeba toto. Když už čelíme potížím, nesnázím, neštěstím, tak se sice z toho můžeme sesypat, ale mnohem lepší je brát je jako příležitost ke svědectví. Ono to zní sice jako klišé, když se řekne, že každá krize je příležitostí ke změně, ale je na nás, jak se k těm krizím a problémům postavíme. To jediné můžeme nějak ovládat, protože to, jestli přijdou, ve své moci nemáme. Katastrofy, které se dějou kolem nás, jsou šancí nejenom k tomu verbálnímu svědectví, ale také k tomu praktickému prokazování Boží lásky. K praktické pomoci těm, kdo trpí, kdo jsou v nouzi, kdo potřebují podat pomocnou ruku, setřít slzy z očí, doprovodit alespoň na kousku cesty, obejmout, obvázat rány. Nezavírejme si předtím oči, ani srdce. Vždyť třeba to není levné, i když nás to něco stojí, i když se s tím sami vystavujeme riziku. Všichni vás budou nenávidět pro mé jméno, říká Ježíš a dodává k tomu, ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Když vytrváte, získáte své životy.
2: Snad jsem

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V mobilní aplikaci Záchranka se lidé můžou nově najít taky nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. V Hrádku nad Nisou je dnes a zítra omezení na silnici číslo 35. Před 135 lety začala v Česku jezdit první elektrická tramvaj. A je oblačno s přeháňkami, odpoledne čekejme jejich ubývání a obloha se vyjasní. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Zprávy jsou připraveny u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji klidné dopoledne. V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít taky nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otevírací dobu a můžou se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné přivolat záchranáře. Pokračuje ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
2: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
0: V aplikaci je nově také přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde je lidé můžou využít, přibyl region Trentino v italských Alpách. Řidiči musí dnes i zítra počítat s omezením na okružní křižovatce na silnici číslo 35 v Hrádku nad Nisou. Kvůli opravě povrchu je zavřený výjezd z křižovatky směrem na Liberec. Oznámila to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková. Řidiči přijíždějící od Oldřichova na hranicích a z Německa a Polska směrem na Liberec neprojedou. V Hrádku musí využít objízdnou trasu ulicemi Oldřichovská, Stará a Liberecká. Celkem 65 řemeslníků a prodejců přijelo dnes do Semil na festival řemesel. Koná se v bývalé továrně. Netradiční prostory nabízejí návštěvníkům workshopy, hudební představení a trhy. Pokračuje kulturní ředitel Fabrika 1861 Sebastian Kuršel.
3: A v jejich dílničkách si budete moct vyzkoušet jejich práce. Dále v areálu najdete dvě pódia, na kterých budou dětské pohádky a mnoho koncertů v čele s Martou Jandovou, Ondřejem Rumlem a Šimonem Bylinou. Také odhalíme dva obrazy v rámci projektu Balady českého ráje.
0: Dnes je to přesně 135 let, kdy v Česku začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křižíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Začal tak 14 let dlouhý přechod z konispřežných tramvají na elektrické. Křižíkova trať byla postavena hlavně jako zkratka a technická atrakce, která fungovala jen v letní sezóně. Provoz ukončila v roce 1900. A o dva roky později byly odstraněny i koleje a troleje.
1: Počasí.
0: A v Libereckém kraji je oblačno, občas se ještě přidávají přehánky, ojedinělé i bouřky. Postupně během odpoledne očekáváme ubývání oblačnosti i srážek. Teploty přes den vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměříme mezi 17 až 20 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na silnici první třídy číslo 35 u Chrastavy ve směru na Hrádek nad Nisou stojí porouchané nákladní auto. V úseku doporučujeme zpomalit.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Růstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle zrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Růda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka.
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba.
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách.
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořenějí mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnáší přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3 týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde z prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Když jeme po

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena, to je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštípovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, nebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechratka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak jí likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na více frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá. Ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa. Jo? Když se vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo. A změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hudby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii. To říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, se spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my včelaři se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé. Nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, pojďme, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor, je to furt jedno a to samé, množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji, to znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Český kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné leknínu, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Liberci letos začne oprava Strakonické ulice. Návštěvníkům hradu a zámku ve Frýdlantu se dnes otevírá přízemí hradu a sklepení. Norští hasiči bojují na jihu země s rozsáhlým požárem. Schořelo už přes 100 bytových jednotek. A je oblačno, postupně čekejme další ubývání oblačnosti a teploty vystoupí na letních 26 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Vedení Liberce připravuje opravu Strakonické ulice v Dolním Hanichově. Aktuálně hledá firmu, která silnici opraví. Nové budou povrchy, chodníky, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Součástí je taky oprava mostu a stavba protihlukové stěny. Náklady na opravu zhruba půlkilometrového úseku město odhaduje na 39 milionů korun, říká náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
2: Letos bychom začali přeložkou ČEZu, která už je uhrazená a připravená k realizaci. Letos se bude dělat oplocení a ta protihluková stěna. A samozřejmě se můžou začít dělat první práce, které se samozřejmě přesunou po zimní přestávce na tu hlavní část sezóny roku 2027.
0: Stavbaři v Turnově v těchto dnech opravují kotelnu v Sokolovně ve Skálově ulici. Veškeré vybavení kotelny v historické budově bylo staré přes 30 let. Práce by měly být hotové nejpozději do konce letních prázdnin. Součástí prací je výměna technologie, úprava rozvodu vody a kanalizace a další stavební úpravy. Sokolové nechtěli čekat na to, až dojde k nějaké havárii. V takovém případě by bylo nutné Sokolovnu dočasně zavřít. Hrad a zámek ve Frýdlantu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Frýdlantu je pro menší skupinu. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu, říká kastelán Jiří Holub.
3: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 tisíc svazků knížky od konce 15. století a hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
0: Hasiči na jihu Norska dál bojují s požárem, který podle dosavadních odhadů zničil od pátečního odpoledne více než 100 bytových jednotek. Oheň se ani po nočním zásahu stovek hasičů stále nepodařilo dostat pod kontrolu. Podle posledních informací už situace nezasahuje další obydlí. Rozšířil se ale do lesa. Požár vypukl v obytné oblasti ve městě Drammen, asi 50 kilometrů západně od Osla. Úřady zatím nehlásí pohřešované ani oběti. Stovky lidí ale museli evakuovat.
1: Počasí.
0: A odpoledne bude v Libereckém kraji oblačné, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměříme mezi 17 až 20 stupni Celsia. Vítr fouká mírný, západní až severozápadní, rozptylové podmínky jsou dobré, odpoledne očekáváme většinou velmi dobré a biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou tu ještě informace pro řidiče. Liberecká ulice, Smolný vrch mezi křižovatkami ulice Pekárkova a na Zhořelci je kvůli stavebním pracím uzavřena, objížďka je značená. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Úžasné životy.
1: Soňa Červená podle Jana Sklenáře.
2: Jsem Honza Sklenář, divadelní herec a zpěvák a ze Soniny vůle její kamarád a budu mluvit o jejím životě a o tom, co pro mě znamenala úžasná Soňa Červená.
3: Dobrý den, jak se vám daří? Ach tak, nejdříve představit. Jsem Soňa Červená, to je moje rodné jméno. Sporty provozují skoro všechny. Nejlépe jezdím na koni a řídím vůz. Ale ze všeho na světě nejraději zpívám.
2: Mě strašně překvapilo a fascinovalo, že si mě k sobě takhle pustila a vybrala si mě jako jednou z takových bližších lidí. To byla taková obrovská čest a já jenom vždycky prostě myslím na tu její mladou duši, na tu obrovskou pracovitost, přesnost a důslednost. Ona byla k sobě velmi přísná, ale taky byla přísná k tomu okolí, ale dokázala velkoryse odpouštět ty různé nedokonalosti naše. To bylo moc hezký. Fakt je, že na ní myslím hodně často. Buď to se mi vkrádá do hlavy, když potřebuju s něčím pomoct, když je něčeho na mě moc, nebo když prostě potřebuju vymyslet, jak z něčeho ven. V běžných situacích si na ní vzpomenu, protože ona byla součást běžného tvůrčího a personálního života. No. Lidi můžou mít různý názory, ale ona asi zastávala ten, že u mladých šikovných lidí vlastně dochází k novým věcem. A ona strašně ráda byla u nových věcí a posunů a nějakých epochálních posunů. A tak se prostě obklopovala mladýma lidma. Ale to neznamená, že by nekomunikovala s nějakou starší generací. Jenom si myslím, že prostě když byli mladí lidi, kteří dokázali obsáhnout i myšlení a zkušenosti už těch starších, zkušenějších lidí, takže u nich byla strašně ráda.

0: Ten začátek byl vlastně hrozně nešikovnej. Ona se objevila najednou v Hradci Králové na obsazení návštěvy staré dámy, kterou režíroval Vladimír Morávek. Vedení divadla nám vlastně o té dámě nic neřeklo. My jsme prostě najednou před sebou viděli starší, zvláštní, distinguovanou paní, která snad přijela někde ze světa, kde něco asi dokázala. Zkoušela s náma v takovým obestření tajemstvím a neměla vlastně tu inscenaci ráda. Ona nějak nesouzněla vlastně asi s tím pojetím, ale bylo velký štěstí, že ten Hradec Králové měla jako svoje rodné město, i když to nebylo rodný, ale odtam pocházeli její předkové, kteří tam měli tu světoznámou fabriku na hudební nástroje, takže se do toho Hradce velmi často vracela. A je fakt, že přestože tu inscenaci neměla ráda, tak na nás nikdy nezanevřela.
1: Starostel dědečný, jsem dojata vaší nezištnou radostí z mé návštěvy. Abych odměnil vaše nadšení, rozhodla jsem se věnovat Gilenu 1 miliardu. Jestliže někdo zabije Alfreda Illa.
0: Toho bývalého milence Illa hrál Hynek Pech a ona mu k premiéře věnovala svoji knihu Stýskání zakázáno, která se teda věnuje hlavně tomu životu od narození přes tu operní světovou kariéru. A on nám ji tehdy půjčoval po divadle a my jsme se teprve vlastně dozvídali, o koho jde. Samozřejmě, že během toho zkoušení jsme se dozvěděli, že je to asi nějaká světově proslulá Carmen a že je to operní zpěvačka. Ta její rodina byla pronásledovaná i fašistama, i komunistama a ona má opravdu mnoho peripetí, které jsou na hraně s kriminálem a na hranici nějakého odsouzení a polapení. Takže tohle to jsme vůbec nevěděla, dozvídali. A ona teda byla dost skromná, na tohle to nedělala. Ale žádný machrovinky, takže jsme se to potom dozvídali až z těch knih. A ještě navíc, jak je ta hra samotná, je vlastně taková tajuplná, tak stejně tajuplná pro nás byla i ta Soňa. A ta její síla, kterou prostě ona vyzařovala jak v osobním životě, tak v tom jevištním, tak byla hrozně přítomná. A jestli si uvědomíte nebo vzpomenete, ona měla i takovou zvláštní zajímavou mluvu. Tím, jak byla vlastně operní pěvkyní, tak výslovnostně a takovým jako zvláštním zabarvením byla velmi poutavá, taková jako jedinečná. A rozhodně ona byla velmi přesný a disciplinovaný člověk, velmi zvažovala jakýkoliv nákrok, jakýkoliv gesto, úhel pohledu na svého partnera. A tohleto ona nám vlastně bez děky předávala a tímhletím jako vládla a tohleto vysílala. Nějak zvláštně jsme si asi padli do oka, respektive ona asi rozhodla o tom, že se budeme navštěvovat a já jsem měl i trošku blízko k Filharmonii Hradecký, kde ona potom docela dost fungovala. Nechala postavit ty varhany, které tam dneska hrajou a stala se tváří toho sbírkového projektu. Měla tam několik abonentních řad červených, kdy uváděla hodně jako melodramata a ten svůj jako šansonový repertoár a tak a já jsem na tom spolupracovával. Jednou mě dokonce přizvala ke Dvořákově Kytici, kdy jsem s ní recitoval vždycky před tou symfonickou básní. Celou báseň mě dala za úkol Zlatý kolovrat, což je nejdelší báseň z Kytice. A řekla, Honzíčku, já se to naučím z paměti. Dělej, jak umíš. Takže jsem se to opravdu 2 měsíce učil a byl to potom velikánský zážitek. Pak jsem začal režírovat v Hradeckém rozhlasu, a tak přijala tu nabídku moji, že bychom načetli ty její krásné knížky Stýskání zakázáno a Stýskání zažehnáno, které se věnovaly jejich životu. A tak jsme společně s Pavlínkou Štorkovou a s Mírou Zavičárem a Jardou Pokorným, tak jsme na tom pracovali. A tam si myslím, že opravdu už došlo k něčemu jako hodně blízkému. Už jsem dostal pozvání k ní domů i potom, jak měla sérii úrazů, tak i do nemocnic a stali se z nás takový na sklonku života blízcí přátelé.

velmi svéhlavá dívka, pak se dostala i k filmu a při dospívání prostě si řekla, že začne zpívat. Všiml si jí Verich s Voskovcem, obsadili jí Dokáče v Divotvorném Hrnci a udělali z ní takovou jako megastar tehdejší doby. Potom, když přišel bolševik, tak ji začali vlastně z kádrových důvodů pronásledovat, takže se dostala do brněnské opery, kde ale nezažila nějaký úplně pěkný věci a dostala lano do Drážďan, což bylo východní Německo tehdy, a potom, když se měla spustit železná opona, tak na poslední chvíli se jí podařilo zdrhnout do Berlína, do západního. Tam se jí víceméně ujal Karajan, což bylo prostě naprostý jméno té doby a vůbec jakoby toho 20. století. A rozjela se její operní hvězda a stala se vyhledávanou světovou altistkou. Její hlavní repertoár teda samozřejmě byla Carmen, ale měla taky hodně ráda současnou a soudobou muziku. A na to asi byla jako velký interpretační odborník. Sjezdila ty největší festivaly světový a zpívala v těch největších operních domech. A potom celkem asi vždycky říkala, že snad včas zacítila, kdy musí s tou operou skončit. Aby ona říkala, neskončila jako Maria Callas. A vrhla se na takový činoherno muzikálový nějaký výrazivý divadlo v Německu a měla velký štěstí, že se setkala s Bobem Wilsonem, který ji obsazoval, takže ona potom najednou pracovala s takovýma nejslavnějšíma rockerama, jako třeba Lou Reed anebo její milovaný Tom Waits. A potom 89. se už vrátila do Čech, věnovala tu poslední éru svého života buď to melodramům nebo různým písňovým recitálům, ale myslím si, že dost významně vlastně v dokumentaci té své rodiny, svých předků a vůbec dokumentaci 20. století přes osudy její rodiny a její osudy. Oni měli hodně zájem, Fero Fenič, Olga Somerová s ní natočila několik dokumentů, takže ona se takhle postupně jakoby dostávala do povědomí. A tím, že měla velký zájem jak o kulturní život, tak o politický život v té nový demokratické zemi, byla prostě hodně zvaná do společnosti jak takovým důležitým aktům a věcem. Jak

0: nebe.
1: Ona měla celou řadu zklamání. Ona byla samozřejmě vyděšená tím stavem, jak to tady vypadá, jak to tady vypadá v ulicích, jak to tady vypadá v politice, jak to tady vypadá mezi lidma. Byla zděšená tím, jak se ta země rozutrácela do takových divných cizích rukou. To se vlastně týkalo toho jejího návratu po revoluci, kdy potřebovala najít bydlení v Praze a nějak se tady znovu etablovat. Takže jí štvalo, že prostě se tady nedodržovalo slovo, nedodržovaly se domluvy. Vím, že se potýkala i se svojí vzdálenější rodinou, že se tak jako zvláštně k ní chovali. A tak si myslím, že byla jako dost osamocená, ale tím, že byla velký patriot a národně cítící jako bytost a strašně vždycky mluvila o té Vltavě, po které se jí stýskalo, tak si myslím právě přes to jakoby odpuštění a protože v tom čase se tady opravdu ty věci jako zlepšovaly a ona na to měla taky dost velký podíl, že se tady ty věci zlepšovaly.
2: Vyzývám vás! Left.

Zajímavý je, že ta její svoboda, svobodomyslnost nikdy nepřekračovala hranice někoho druhýho. Ona vlastně v tomhle tom byla velmi příkladný demokrat, takže jsem nikdy neměl pocit, že by její svoboda, její rozlety kohokoliv v okolí utlačovaly. Co si myslím, součást její svobody byl její hluboký a pestrý vnitřní život. Ona byla jednak silně věřící, jednak velmi muzický člověk a měla ráda samotu se svýma myšlenkama a nápadama a tak.

0: tu vyloženě vyhledávala, asi taky proto, že prostě byla furt mezi lidma a furt strašně pracovala, tak milovala odjet úplně někam pryč, což pro ní třeba znamenalo koupit si dvouměsíční zájezd na zámořskou loď, kde ji nikdo neznal, kde mohla být prostě úplně sama a cestovat takhle po mořích neuvěřitelné končiny. Taky obrovská svoboda, ale pod šílenou asi disciplínou byla ta tvorba celoživotně. Já si myslím, že ona řešila hluboce vždycky to, v čem zrovna byla. Jestli prostě začala u Wericha v muzikálu, tak se snažila být skvělou muzikálovou interpretkou. A to byla mladinka, holka s takovým psíkem, vlastně i díky tomu psíkovi tehdy ten konkurs vyhrála. Potom se prostě dala na operu, snažila se sehnat ty nejlepší učitele a profesory a rozhodně byla obdařená a talentovaná, takže to dotáhla kam se to jen dalo, tak v té opeře. A potom se rozhodla skončit, vyhledala Pinu Bausch, což je prostě obrovský jméno jako výrazovýho tance a scénického pohybu, a nechala se touhletou Pinou Bausch svlíknout ze své vlastní kůže, aby se zbavila všech těch nánosů a afektů toho operního. To se jí prostě podařilo a díky tomu se potom dostala k tomu Bobu Wilsonovi, který byl zase výsostně úsporný režisér, takže ona se potom oddala totálně vlastně takovému vektorovému hraní myšlenek ve velmi úsporným aranžmá. Vždycky se jakoby dokázala v tomto smyslu přizpůsobit, dovzdělat, a myslím si, že se snažila hrát myšlenky. Soňa a národní. I jakoby celoživotně i tím exilem bylo národní upřeno a ona pro Národní divadlo domluvila Roberta Wilsona. Robert si obsadil do němé role osudu a ta kreace se stala jako ikonickou pro tu inscenaci a pro její další jevištní život. Tohle to byla první inscenace Janáčkova osudu. Potom se ke spolupráci vrátili na té věci Makropulos, což ale byla činohra, velmi stylizovaná, a to byla slavná inscenace, se kterou objeli dost významný světový festivaly. Potom s Jiřím Nekvasilem a Alešem Březinou dali dohromady takovou zvláštní operom, melodram Zítra se bude o Miladě Horákové. Za to teda dostala snad všechny ceny, co se jako dostat dali, a sjezdili s tím celý svět.
1: Své přesvědčení jsem opírala o názory, stanoviska a informace osob, které byly pro mě autoritou. Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše, kteří na mě velmi působili během mého celého života. Své činy jsem dělala vědomě, a chci nést také plnou a veškerou odpovědnost za ně. Odevzdaně přijmu trest, který pro mě bude nalezen. Já bych lhala státní soude, kdybych řekla, že jsem se změnila úplně a že jsem změnila své přesvědčení a že jsem docela jiná.
0: Ona asi nejvíc milovala hudbu a svůj pohyb v hudbě. Buď to jí mohla jakoby vytvářet, interpretovat, anebo u ní být, anebo s někým sdílet. Byla obdařená opravdu jako velkým rozsahem. Jak do hloubky, tak jako do výšky. Ona byla schopná zpívat v pohodě mezzosopránové věci. A je teda pravda, když jsem potom se zabýval v té rozhlasové režii celou její diskografii, kterou jsem samozřejmě dostal díky Českému rozhlasu a díky taky Janu Králíkovi, což byl takový její editor, diskograf, řekněme, tak jsem zjistil, že ten hlas je velice charakteristický, a pak od té doby už jsem ho vždycky bezpečně poznal. Já jsem to měl vždycky hodně spojený s jejíma zážitkama, s jejím povídáním, a ona milovala a světově propagovala Janáčka. Tak o tom vlastně vždycky mluvívala nejradši, a ona je to vlastně velmi složitá, řekněme, muzika, ale emocionální. A mě vždycky strašně jako bavilo, že ona, ač asketická žena, nebo taková, řekněme, strohá nebo přímočará, tak dokázala se tím Janáčkem vždycky šíleně otevřít a nechat obrovský průchod emocím.

0: když jsem od režisérského tandemu Scooter dostal za úkol zpívat Královnu noci, tak jsem se velmi rychle rozhodl, že to vlastně nebudu zpívat nějakým svým rokovo-šanzonovým stylem, ale že vyhledám svého profesora brněnského Vladimíra Richtera a bavili jsme se o kontratenoru, to znamená prostě opravdu o nejvyšším možným mužským hlase. A tehdy jsem právě volal Soně, pro co jsem se rozhodl, a ona se teda začala strašně smát, úplně jí to hrozně jako pobavilo, ale velmi ty moje pokroky sledovala a když jednou přišla na to představení, tak byla strašně z toho nadšená a mě a nám teda celému ansámblu gratulovala. Jednak teda k tomu, že se mi podařilo tu roli obsáhnout opravdu v poloze tak, jak ji Mozart napsal, tak proto, že se jí to sdělení toho našeho kusu zdálo pokrokový a naprosto jako výstižný. Ona byla velkým fanouškem toho našeho představení.
1: Ahoj Soničko, pojď opatrně k oknu.
2: Podívej se na parní, když je hra. My jsme si pro tebe připravili takové odpoledne.

0: bylo tak.
1: Ne, vy jste
2: něco poslední. Máš všechny objala.
3: My taky. Jsi úžasná.
2: Jsi jste úžasný, co pak já ve okně. Jste hodný, že vás to není napadlo.
4: Neštěstí, zdraví.
5: Ta akce na tom nábřeží, když jsme ji zpívali z Parníku Vyšehrad do oken, protože ona bydlela ve druhém patře vedle tančícího domu v tom Havlovic domě, tak to vzniklo tak, že ona měla 95. narozeniny a já tehdy spolu s takovými kamarády a kolegy z Police Symphony Orchestra a Ondrou Brzobohatým, Pavlínkou Štorkovou, její vlastně kolegyní z Národního divadla, s Mírou Zavičárem, ještě pár přátelama, jsme si pronajali parník. Ozvučili jsme ho a jako překvápko jsme jí udělali takový 20-minutový koncert z Vltavských vln. Ona Vltavu strašně jako milovala, tak jsme jí zpívali do oken a bylo hrozně vtipný. Ona to nevěděla, viděla to jenom Danuška Píchová, paní ošetřovatelka, takže zařídila, aby spolu byli doma. No a Sonička právě celou dobu, kdy my jsme to na tom parníku instalovali a chystali a ozvučovali, tak myla okna a parapety, takže jsme se strašně báli toho, že nás uvidí. Ale nic, dobrý. A pak jsme jí zavolali přes mikrofon na její telefon, který ona vzala a bylo to pro ní obrovský překvapení. Ona otevřela okna do kořán a tančila s náma na ty písničky, které jsme jí připravili, až jsme se báli, že nám z toho okna vypadne. Bylo to strašně dojemný a silný a pro nás to bylo důležitý udělat jako radost a vidět to, jak to na ní působí. Ona milovala dortík Pavlova, tak jsme jí tehdy právě nesli dortík. Asi 20 minut jsme spolu na chodbě vydrželi mluvit a ona byla strašně dojatá. Bylo to moc hezký.

0: když jsem jí dal poslední dárek, když už jsme se neviděli, tak ona mi volala druhý den, děkovala, ale prosila mě, abych si pro ten dárek přišel, že už na tu knihu, kterou jsem jí věnoval, takže už nemá čas. A mě tehdy to strašně jako zamrzelo, nebo jsem si říkal, kde jsem udělal chybu. Až když jsem potom o několik týdnů později zjistil ty zprávy, že je v nemocnici a že umírá, tak jsem zjistil, že ona věděla, že už spěje ke konci a že prostě nemá čas na to číst knihy. Bude mít čas jenom na to odejít a odejít se vším všudy. Když jsem se tam octnul u té rakve, tak jsem si uvědomil, ta Soňa prostě dokázala pro mě úplně všechno. I mě dostat do Národního divadla. Mě se díky Soně poprvé objevil na scéně Národního divadla. Já jsem si to i přál, i s Mírou Zavičárem, že budeme držet čestnou stráž a ten výbor nás o to jakoby požádali, tak to bylo moc hezký. Bylo to silný, ale bylo to strašně krásný, klidný sejtí přátel a kolegů. Všichni, kdo měli proslovy, tak je protchli takovým milým humorem, takže to bylo hřejivý a teplý. A když jsme potom vynášeli rakev a mercedeskou odjížděla do Hradce Králové, kde bylo druhý rozloučení v katedrále, tak to prostě bylo takový, že je pořád s náma. To ani nebylo rozloučení, že to prostě bylo jenom potvrzení toho, že se máme strašně rádi.
1: Well, the cold black sea waits for me, me, me. The cold black sea waits forever. The waves hit the shore, crying more, more, more. But the cold black sea waits forever.
2: V pořadu Úžasné životy vzpomínal herec a zpěvák Jan Sklenář na operní zpěvačku a herečku Soňu Červenou. Následuje magazín Vlakem Libereckým krajem, který míří na Šenovku, na trať spojující Českou Kamenici s Kamenickým Šenovem. A na tamním nádraží je muzeum, za kterým stojí Petr Žáček. Zpovídal ho Pavel Petr.

0: Vlakem, Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem míří na Šenovku. Na trať spojující Českou Kamenici s Kamenickým Šenovem se vydáváme proto, že právě na nádraží v Kamenickém Šenově je také muzeum. Samozřejmě to železniční. Stojí za ním Petr Žáček a právě s ním jsme si o tom všem povídali.
2: Samozřejmě bych se rátal na ty exponáty, které jsou tady, ale než se tam vás, jaký vztah vlastně máte k železnici, k železniční nostalgii?
3: Já mám železniční vztah nostalgii takovej, že vlastně můj dědeček mě od malička brával na tohle nádraží. Na jízdy parních vlaků a jízdy historických motoráčků. A vlastně od dětství mám k tomuhle místu takový jakoby hrozně úzký vztah. Jo. A vlastně můj sen vždycky byl na tomhle místě vybudovat železniční muzeum.
2: K tomu muzeu se samozřejmě dostaneme, ale měl jste jít třeba nějakou oblíbenou trasu, oblíbený, řekněme, vlaky, motoráky, kterými jste rád jezdil.
3: Tak můj nejoblíbenější motoráček je M131 zvaný Hurvínek s dřevěnýma sedačkama, motoráček z 50. let. No a pak takový ty klasický naše český parní mašinky, motoráčky, prostě taková ta klasika, no, lokomotivy naše, dýzlový, bardotky, brailo. Prostě taková ta klasika, no.
2: Asi se dá říct, že ta železnice provází celý váš život. Vyučil jste se třeba na železnici?
3: Nevyučil jsem se na železnici, protože bych neprošel zdravotní prohlídkou, ale teďkon jsem rád, protože tu železnici beru vysloveně jako koníček a vlastně mě to baví, protože myslím si, že kdybych to měl jako práci, tak by mě to třeba omrzelo.
2: Tady jsme na Šenovce, kde se slaví 140 let, tak to je asi něco úžasného, ne? Že se to podařilo zachovat tu trať.
3: Ano, je úžasný, že se tuhle trať podařilo zachovat, neboť v roce 1979 byla zrušena. Úsek do České Lípy odsud byl snesen a vlastně tato větev z České Kamenice do Kamenického Šenova se zachovala díky místnímu sklářství, kdy jsem jezdila vlastně vlečka se sklářským pískem a s uhlím do hutí.
2: Takže současnost vás asi musí těšit, že to je obnovené všechno a že to zase funguje.
3: Ano, to jsem velice rád, jsem velice hrdý na to, pocházím z České Kamenice a jsem velice hrdý na to, že tu máme muzejní železnici.
1: Uzavřel první část povídání o Šenovce Petr Žáček a my vás na pokračování pozveme už za pár minut.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Žáček v magazínu Vlakem Libereckým krajem, a to v první části, mluvil o svém vztahu k železnici. V té druhé už se dostane přímo na muzeum, které je v Kamenickém Šenově ve staniční budově.
1: Tak jak dlouho tradici má, kdy vlastně se otevřelo to muzeum, jak dlouho tady funguje?
2: Tohleto muzeum jsem otevřel já a začali jsme na něm pracovat já s mým nejlepším přítelem, panem Michalem Hrdličkou, který je tu taky. Začali jsme tuto místnost opravovat. Vlastně místnost byla vlhká, začali jsme opravovat omítky, prostě udělali jsme tady novou podlahu. Byla to práce, střecha nad muzeem se musela udělat, aby se nezatýkalo, takže tak jsme vlastně začali, no a pak se vlastně postupně začali schánět exponáty různě po stanicích, nebo co nám sem kdo daroval, nebo co jsme sehnali různě po bazarech. A vlastně tak jsme tuhle tu místnost zaplnili a máme v plánu tu expozici prodloužit ještě do místního vozu muzejního řady ZTR, který stojí tady ve stanici. V něm také vystavovat nějaké exponáty.
1: Co tady bylo původně? Tady vidím nápis osobní pokladna, ale nevím, jestli to je aktuální směrem k muzeu, nebo jestli tady byla.
2: Ano, je to aktuální směrem k muzeu. V této místnosti byla čekárna pro cestující.
1: Tak pojďme se bavit o těch exponátech. Co všechno vlastně tady mohou návštěvníci a milovníci té železniční historie vidět?
2: Tak mohou tady vidět petrolejové lampy, co se používaly na dráze, litinové cedule z lokomotiv, z čísly, mohou tady vidět zabezpečovací zařízení, mohou tady vidět různé traťmistrovské nářadí, kterým vlastně dělníci na tratích ručně stavili tratě, ať už různé vrtačky, pily, prostě všechno, čím si pomáhali. Můžeme tady vidět návěstní pomůcky, ruční, světelné, můžeme tady vidět malý model láčku pro děti, no a vlastně můžeme tu vidět, říkalo se tomu Ternion, zásobník na kartonové jízdenky s kartonovými jízdenkami a s kompostérem, který vlastně lidem razil datum na jízdenku a podle toho vlastně průvodčí vlakvedoucí poznal, že ta jízdenka kdy byla prodána a vlastně když jim ji proštíp, tak byla neplatná. Kleště na jízdenky jsou tu ve vitrínách samozřejmě taky. Je tu telekomunikační prostě věci, co se používaly na dráze, telefony, telegrafy, dálnopisy, čím se železničáři ve stanicích domlouvali a většina těch věcí, co tady vidíme, už se na dráze dávno nepoužívá. Dráha probíhá modernizací, všechno je řízené přes počítače, takže to, co zde vidíme, se nepoužívá běžně na české železnici.
0: Popsal Petr Žáček. O železničním muzeu v Kamenickém Šenově bude řeč také v závěrečné části dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem. A vy dál posloucháte Český rozhlas Liberec.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Opět a dnes už naposledy se vydáváme do železničního muzea v Kamenickém Šenově za naším průvodcem Petrem Žáčkem v magazínu Vlakem Libereckým krajem.
1: Řekněte mi, jak dlouho trvalo od myšlenky založit nebo otevřít to muzeum k té realizaci? Jak dlouho to trvalo, než jste to všechno dali dohromady?
2: Než jsme to dali dohromady, začínali jsme tak nějak s málem, s pár exponáty. Lidi jsme sem občas pouštěli. No a pak vlastně se to nějak rozjelo, začali jsme schánět víc a víc exponátů, no a vlastně dostali jsme se k tomu, že už se tomu dá říkat expozice nebo muzeum. Scháněli jsme dobové fotografie z této trati od pamětníků, od bývalých strojvedoucích, co zde jezdili, vlakvedoucích. No a vlastně od roku 2022, kdy jsme toto muzeum založili doteď, tak se nám podařilo nastřádat slušné množství exponátů z Československé železnice. No a dnes toto můžou návštěvníci obdivovat a kochat se těmito krásnými exponáty, které už dnes málo kde uvidí.
1: Mimochodem, spočítal jste někdy, kolik těch exponátů je?
2: Tak od určitého exponátu, myslím, že to bylo číslo 15, už to nepočítám.
1: Dá se říct, co je takovým nejvzácnějším kouskem tady?
2: Tak nejvzácnějším kouskem pro mě jsou právě kompostéry na jízdenky, které právě razily to datum. Protože když se rušily osobní pokladny a Edmondsonovy jízdenky, to jsou vlastně takové, ty lidi si určitě pamatují, pamětníci, takové ty malé kartonové jízdenky, když se rušily na dráze, tak se tyto kompostéry prostě vyhazovaly, protože už to dneska vyjíždějí z počítače jízdenky. No a ten kompostér, když tam dáte tu jízdenku a vlastně narazíte ten datum, dělá to takový krásný typický zvuk a prostě patří to k těm nádražím historickým. Jo? Osobní pokladna, čekárna, to prostě patří k těm nádražíčkům a je to velice krásná věc.
1: Jste zmínil, že jste sbírali všude možně ty exponáty, tak jak těžko se dnes schání třeba ty exponáty související s tou historií železniční?
2: No tak schání se velice těžko. Musíte chodit různě po stanicích, ptát se, nejenom exponáty, i dobové fotografie. Všechno se dnes schání velice blbě. Musíte se ptát, jezdit, projíždět různé inzerce, jestli náhodou se něco neobjeví. No, v dnešní době je to velice složitý, protože na dráze, co se vlastně zrušilo, tak nemělo žádnou hodnotu a vyhazovalo se do kovošrotu.
1: A nějaké osobní přání, co byste chtěl, aby se tady někdy třeba v té sbírce objevilo?
2: Chtěl bych, aby se tu ještě objevila závora, vlastně ruční závora na kliku, že by si návštěvníci tady s ní mohli jakoby zkusit si práci závoráře, jaká ta práce toho závoráře byla těžká. No a do budoucna chtěli bychom postavit nějakou pákovou nebo šlapací drezínu, aby si na ní tady cestující, co přijedou motoráčkem, projdou si muzeum, mohli projet na nějaké té traťmistrovské staré drezíně.
1: A je velký zájem o tu historii? Vidíte to na návštěvnících, kteří sem přijdou?
2: Ano, v současné době je o železniční nostalgii a železniční muzejnictví velký zájem.
0: Těší Petra Žáčka, za kterým jsme se vydali do železničního muzea v Kamenickém Šenově. Možná právě vy budete dalšími návštěvníky, kteří si expozici prohlédnou. To už byla poslední informace dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Parkovací dům v liberecké nemocnici bude otevřený jen do podzimu. Správa železnic nebude opravovat nádraží v Novém Boru. Dny lidové architektury v Libereckém kraji představí 16 objektů. Odpoledne bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Parkovací dům krajské nemocnice Liberec bude od září opět zavřený. Důvodem je pokračování rekonstrukce Jablonecké ulice, ze které se do parkovacího domu vyjíždí. Stavební práce na výměně vodovodních sítí provoz domu komplikují. Nemocnice ho dokončila loni v prosinci, otevřený byl ale jen 2 měsíce. Opět přístupný je od tohoto týdne. V září se zavře minimálně na 3 týdny, říká mluvčí nemocnice Václav Řičář.
4: Je to tak, až město, respektive vlastník té Jablonecké ulice, bude tu ulici rekonstruovat a dávat jí ten finální vzhled, tak ten náš parkovací dům opět přestane být přístupný, bohužel.
2: Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Lidé v Libereckém kraji můžou o tomto víkendu navštívit 16 historických budov. Přístupné jsou v rámci celorepublikových dnů lidové architektury. Mezi nimi je například Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, sýpka zámku Lemberg, rodný dům spisovatele Antala Staška ve Zlaté Olešnici nebo výsecká rychta v Kravařích.
5: Součástí Dnů lidové architektury je také doprovodný program, například tvořivé dílny, přehlídka řemesel, divadelní a hudební představení. V areálech zpřístupněných objektů můžou lidé vidět třeba tradiční pečení chleba, výrobu mouky a další řemesla. Program potrvá do neděle. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Hasiči i záchranáři dál zasahují účelní srážky 2 autobusů u Lehovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 40 lidí. Na místě je 13 záchranářských posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Podle velitele znojemských hasičů Jana Kutnera je 30 lidí zraněných lehce a 9 těžce a středně.
3: Sport.
2: V trénincích na nedělní velkou cenu Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Kimi Antonelli. Lídr šampionátu z Mercedesu překonal úřadujícího mistra světa Landa Norrise z McLarenu i třetího Maxe Verstappena z Red Bullu. Dnes odpoledne bude program pokračovat 3. tréninkem a od 16 hodin se pojede kvalifikace.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami, o to ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů, na horách to bude 17 až 20 stupňů Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici číslo 270 Uralska da Českolipsku se střetlo osobní auto s motocyklem. Na místě zasahují záchranáři, policie nehodu vyšetřuje. Projíždějte tudy opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Českého rozhlasu Liberec vám přejeme klidné poledne, ale i šťastnou cestu, protože na silnicích to vypadá na stěhování národů. Tak ať už jste za volantem nebo v práci, nebo si užíváte volnou sobotu, rádi vám ji zpříjemníme vašimi oblíbenými songy. Právě začínají písničky na přání, zavolejte nebo napište. Těšíme se na vás.
0: písničky na přání s Janem Holubem.

Když se tak rozhlížíme po teplotách v našem kraji, jsou od 20 ve Smržovce až po 25 na Českolipsku. Tak co vám jako ten správný disc jockey do příjemné letní soboty zahrajeme, aby vám s námi bylo ještě o něco líp? No to je otázka za milion, protože na tu určitě znáte odpověď jen vy. Do Českého rozhlasu Liberec teď můžete napsat na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Můžete také zavolat na číslo 22 155 37 22 a vybrat si tu vaši oblíbenou. Od nás teď Elton John a přání pohodové soboty v naší společnosti.

0: Je 12 minut po 12 a písničky na přání se nám rozjíždí prvním přáním. Na telefonu je paní Jaroslava. Zdravíme do Frýdlantu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Honzo. Tak přeju všem dobrou chuť a kdo už má pochuti, tak jim přeju dobrou kávu a dobrý desert sladký.
0: Ale já předpokládám, že všem posluchačům tu chuť určitě o něco ještě vytáhnete v uvozovkách, protože jste vybrala krásnou písničku. Tak jaká to bude a pro koho?
1: No, bude to pro vás, Honzo, pro vaše kolegy a kolegyně do rozhlasu. Prostě v celé republice nemáte rozhlas, kde poslouchají. A pak by to bylo pro všechny lidi, co si necháme hrát, a pro mý sourozenci a všem příbuzným s rodinami a písničku od Karla Gotta a Marcely Holanovi Čau lásko.
0: Je připravena, my vás pěkně zdravíme, užívejte sobotu ve Frýdlantu a naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou.
0: A do písniček na přání Českého rozhlasu Liberec můžete zavolat i vy. Telefon 22 155 37 22 je opět volný.

0: Nevím jak vy, ale pro mě jeden z nejkrásnějších českých duetů. Karel Gott a Marcela Holanová podle výběru paní Jaroslavy z Friedlandu. A na našich vlnách už vítám dalšího naše posluchače. Pane Vlastimile, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. A jako Jaruška přáli dobrou chuť, já přeju také dobrou chuť a všechno dobrý pochuti a taky krásný den a i neděli. No ale nejenom to, ale aby se dařilo i v dalších týdnech. Zdraví hlavně všem, aby sloužilo.
0: Tak to je velmi důležité. Jakou písničku jste vybral?
1: A písničku jsem vybral od Karla Zicha, Léto jak má být. No a bude samozřejmě pro paní Šárku, pro paní Sylvii, pro Alenku do České Lípy, pro Boženku do Liberce a taky pro Luďka, který je taky z Rochlic a do Jablonce a do Harachova a do Nový Paky. No všude a všem, co si necháváme takhle hrát a samozřejmě i vám v Českém rozhlase v Liberci.
0: Tak zdravíme a přejeme, ať je léto jak má být, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschle.
0: Připomínám i kontakty k nám do Českého rozhlasu Liberec, protože posloucháte písničky na přání. Telefon 22 155 37 22. Máme i e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Psát a telefonovat můžete do 13. hodiny.

0: Léto, jak má být, vybral a popřál pan Vlastimil z Rochlice. Děkujeme tedy za váš výběr a míříme za dalším posluchačem, který se dovolal do Českého rozhlasu Liberec. Pan Zdenek na telefonu, dobré odpoledne.
1: Já vás zdravím, pane, ne? Jste výborný a chtěl bych zahrát moji ženu,

0: Písničku Depeše od Marty Kubišové.
1: Velmi rádi vám ji zahrajeme. Pěkně vás zdravíme, užívejte sobotu, užívejte víkend a zase nám někdy zavolejte. Ať se vám daří, naslyšenou.
0: Vy taky, hlavně zdravím vám, přeju.
2: Zveme vás na další setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Moje jméno je Petr Kumfe a povídat si budu s Janou Šrámkovou, redaktorkou České televize, a probereme její mediální minulost, podíváme se na to, jak vznikají reportáže, a poradíme těm, kteří by se také chtěli stát redaktory.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Helena Vondráčková nám na vlnách Českého rozhlasu Liberec zpívala o štěstí a o čem dalším se bude hrát a zpívat, tak to nám řekne paní Marie. Dobré odpoledne, vítejte u nás.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás a všechny, co poslouchají. A vybrali jsme písničku Bělásek od Jaroslava Vikrenta a bude pro vás a pro všechny, co poslouchají.
0: Takže o motýlech. Tak vás pěkně zdravíme, děkujeme za výběr a zase někdy zavolejte, naslyšenou, užívejte sobotu.
1: Určitě, určitě, nashledanou.

0: Planety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

E-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz se nám v posledních chvílích pěkně zaplnil, tak vybírám první přání od pana Petra z Liberce a ten píše: přál bych si slyšet písničku Dívka Medlin od Petra Kotvalda a Stanislava Hloška. Máme, je připravena a už vám hraje. A připomínám i náš telefon 22 155 37 22. Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec, jsme za to rádi, že jste si nás naladili.

0: Dívka Madeleine od Petra Kotvalda a Stanislava Hloška na vaše přání. Na telefonu Českého rozhlasu Liberec je další naše pravidelná posluchačka. Paní Šárko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Honzo. Takže písnička, kterou bude překvapení pro všechny, necháme zahrát panu Vlastimilovi, Jarče do Freelandu, Jarče do Rojtnova, paní Evě do Turnova, Miladě do Jablonce, paní Evě do Harachova, panu Benovi do Hrádku, prostě úplně všem a panu Lutkovi Božence, všem, co si dáváme zahrát a všem, co hezký víkend a vám ať to utoče, ať jsou na vás hodný v práci.
0: Vy teď jedete někam autobusem, tak kterou linkou jedete?
1: Jedu 22, jedu z města, jedu na Fižmerku.
0: Tak zdravíme i vašeho pana řidiče, ať v pořádku dojedete, ať je všechno podle jízdního řádu. Paní Šárko, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: A tady je Marie Rotrová a její lhář.

0: Marie Rotrová a její lhář na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Pokud vám melodie něco říkala, tak vás už rozhodně neklamali. Rod Stewart v originále. Takhle zní originál a my už míříme za další naší volající, za paní posluchačkou Evou do Turnova. Dobré odpoledne, zdravíme vás.
1: Dobré odpoledne, já zdravím všechny posluchače i vás tam, všechny do rádia. Písnička bude pro paní Boženku do Liberce, pro paní Šárku do Liberce, pro paní Jarušku do Rychnova, pro paní Jarušku do Friedlandu, pro pana Vlastimila do Rochlic, no prostě, a pro paní Alenku do České Lípy, to taky nesmím na ní zapomenout, no prostě všem, co si necháváme zahrát, i vám a vám, ať se pěkně vysílá a děkuji.
0: Jak vás tak poslouchám, tak ta vaše rozhlasová rodina je opravdu velmi velká. To byste, kdybyste měla náhodou třeba přebytky okurek nebo cuket, tak to byste mohla rozdávat, veďte.
1: No to určitě.
0: Měla byste jich hodně. Tak vás pěkně zdravíme do Turnova, paní Evo. Mějte se hezky a zase někde zavolejte. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Kamelie s nabídkou cukru, kávy a limonády do letního odpoledne. Písničku vám nechala zahrát paní Eva Sturnova. A míříme za dalším vaším přáním, píše nám naše pravidelná posluchačka paní Silvie, nejen hudební, ale i sportovní odbornice. Dnes se na mistrovství světa ve fotbale odehraje předposlední utkání o třetí místo mezi Anglií a Francií. Proto vybírám jeden z oficiálních songů tohoto mistrovství More Than a Game pro všechny posluchače a fotbalovým fanouškům zvlášť. Tak děkuji za výběr a z Českého rozhlasu Liberec přejeme krásný fotbal. Užijte si dnešní zápas o třetí místo.

Věra Špinarová, její song Stůj. Tak jsem si teď tak říkal, jak využít jeho název. Snad jen tak, že písničky na přání se pro tuto chvíli zastaví, protože se blíží 13. hodina a další zprávy. Naše vysílání ale rozhodně nekončí. Po zprávách nabídneme zámecké léto a vypravit se s námi můžete na zámek Týnec u Klatov a objevit ho, pokud neznáte. S vámi je Český rozhlas Liberec, přejeme klidnou a pohodovou sobotu v naší společnosti.

0: 13 hodin. Český rozhlas Liberec. Zprávy. Většinu Česka zítra čekají silné bouřky. O uzavírce kolem svoru na Českolipsku zatím není rozhodnuto. V Semilech se koná festival řemesel a regionálních výrobců. Odpoledne bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí pro neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje sanační práce na výstavbě obchvatu svoru na Českolipsku. Úplná uzavírka tam má trvat do poloviny října. ŘSD ale stále čeká na verdikt odvolacího orgánu, protože proti plné uzavírce jen na 20 týdnů se na jaře odvolalo. Původně měla být silnice mezi Svorem a Novou Hutí zavřená do poloviny listopadu. Po tlaku dotčených obcí a vedení Libereckého a Ústeckého kraje se uzavírka nuceně zkrátila, říká ředitel Liberec závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
1: Nevíme, co nám odvolací orgán řekne, to znamená, snažíme se opravdu naplno. V tuto chvíli se dokončují zemní práce, pracuje se na horních mostních objektech, před železnicí i nad železnicí.
0: Celkem 65 řemeslníků a prodejců přijelo dnes do Semil na festival řemesel. Koná se v bývalé továrně. Netradiční prostory nabízejí návštěvníkům workshopy, hudební představení a trhy. Pokračuje kulturní ředitel Fabrika 1861 Sebastian Kuršel.
2: A v jejich dílničkách si budete moct vyzkoušet jejich práci. Dále v areálu najdete dvě pódia, na kterých budou dětské pohádky a mnoho koncertů v čele s Martou Jandovou, Ondřejem Rumlem a Šimonem Bylinou. Také odhalíme dva obrazy v rámci projektu Balady českého ráje.
0: Ukrajinské síly zasáhly podle prezidenta Volodymyra Zelenského dva významné logistické objekty v Rusku. Údajně jde o zařízení, která Moskva využívá k dodávkám komponentů pro výrobu dronů a navigačního vybavení. Ukrajinci tvrdí, že kromě toho udeřili také na ruskou ropnou infrastrukturu a cíle v Azovském a Černém moři. Podle ruských úřadů ukrajinské drony při útocích zabily nejméně 7 lidí a zranili přes 20 dalších. Oběti po nočních úderech hlásí i Ukrajina. Jeden člověk zemřel a 3 byli zraněni při útoku na přístavní infrastrukturu v Oděse. Počasí. Odpoledne bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů, na horách to bude 17 až 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Žandově na Českolipsku u náměstí se střetlo osobní auto s motocyklem, projíždějte tudy opatrně. A v Liberci ve Starém Harcově je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Smolný vrch, a to mezi křižovatkami ulic Pekárkova a Na Zhořelci. Omezení potrvá do konce července.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové. A v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba?
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně a tehdy on říká, já se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října. První věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až
2: vám přivezou postel s baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově,

0: každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
1: No je to tu krásný.
0: Děkuju, díky.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovský. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.

0: ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Haschler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
1: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
0: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
2: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
3: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
4: Bylo ve hře víc zámků, po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
3: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
4: Ale taky té práce před vámi muselo být.
3: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
4: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
3: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
4: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
3: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
4: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
3: V 80%.
4: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
3: Ano.
4: Jak se tu bydlí?
3: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
4: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
3: Já to pravidelně teda střídám po jistých obdobích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se z jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění, takže nic tady ještě není definitivní.
4: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
3: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
4: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeň na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
3: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
4: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
3: Takového, no.
2: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
3: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
4: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
3: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
4: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
3: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
4: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
3: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo pletami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty bude manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž, Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsu Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, které připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. V Liberci letos začne oprava Strakonické ulice. Hrad a zámek Frýdlant otevírá návštěvníkům přízemí hradu a sklepení. V noci bude polojasno, zítra až zataženo s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda nyní prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun od 80 let a ne od 85 jako nyní. Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace o růstu mezd. Opozice návrh kritizuje, například bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, kteří to potřebují. Vedení Liberce připravuje opravu Strakonické ulice v Dolním Hanichově. Aktuálně hledá firmu, která silnici opraví. Nové budou povrchy, chodníky, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Součástí je také oprava mostu a stavba protihlukové stěny. Náklady na opravu zhruba půlkilometrového úseku město odhaduje na 39 milionů korun, říká náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
2: Letos bychom začali přeložkou ČEZu, která už je uhrazená a připravená k realizaci. Letos se bude dělat oplocení a ta protihluková stěna. A samozřejmě se můžou začít dělat první práce, které se samozřejmě přesunou po zimní přestávce na tu hlavní část sezóny roku 2027.
0: Hrad a zámek ve Frýdlantu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Frýdlantu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu, říká kastelán Jiří Holub.
3: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 tisíc svazků, knížky od konce 15. století, a hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
0: V Česku za první pololetí letošního roku zbankrotovalo 3260 podnikatelů. To je stejný počet jako loni za stejné období. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet insolvenčních návrhů se meziročně snížil o 2% na 3294. Od začátku roku do konce června nejvíc fyzických osob podnikatelů zbankrotovalo v Praze. Následoval Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Nejnižší počet bankrotů byl v kraji Vysočina. Nejohroženější jsou firmy z oborů dopravy a skladování.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně polojasno, kránu od jihozápadu bude přibývat oblačnosti a vyskytne se lokální déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty klesnou až k 12 stupňům. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm nebo přehánkami, místy bouřkami. Později odpoledne bude déšť postupně ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty dosáhnou 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou se na křižovatce ulic 5. května a Slovenského národního povstání střetla dvě osobní auta. Projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přejeme vám hezké odpoledne. V našem libereckém kraji je letní s teplotami do 25, ve východní části kraje místy také sprchlo. Nejen o počasí budeme mluvit v našem pohodovém odpoledni s Libercem. Zavoláme meteorologům a zeptáme se, jak bude a co nás čeká i v dalším prázdninovém týdnu. A když máme takovéto klidné, pohodové sobotní odpoledne, už jste měli kávu? Pokud ne, tak si s námi můžete vychutnat už za pár chvil. Vyrazíme se totiž na kávový festival, kterým po celý víkend voní Liebigův palác v Liberci. Jsme rádi, že jste si nás naladili. Z Českého rozhlasu Liberec vám přejeme klidný den a hezký poslech.
1: Pohodové odpoledne s Janem Holubem.

0: 13 minut po 14. hodině vám z Českého rozhlasu Liberec přejeme krásné odpoledne a pokud jste si ještě nevychutnali odpolední kávu, máte teď skvělou příležitost si ji dát s námi. Desítku druhů kávy z různých zemí světa můžete v Liberci ochutnat na kávovém festivalu. Součástí přehlídky pražíren je taky soutěž Aeropress Championship ve výrobě kávy. Na místě vše sleduje naše reportérka Johana Tománková, která nám poví víc. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, program kávového festivalu je v celém areálu, jak v zámecké zahradě i uvnitř v prvním patře v Libigově paláci. Jsou tu nižší stovky lidí, chodí sem úplní lajci, ale také hobíci i profesionálové. Lidé tu mají opravdu pestrý výběr kávy, můžou si dát klasické espresso nebo ochutnat lžičkou z hrníčku jako profesionál. Je hrozná škoda, že rádia ještě neumějí přenášet vůně, protože to opravdu stojí za to. Lidé si tu koupí vstupenku a můžou ochutnávat celý víkend, co jen chtějí. Jsou tady pražiči z celé republiky, ale i místní liberečtí.
0: Johano, neboj, my to cítíme až sem do studia. Tak nám řekni, soutěžící musí uvařit dokonalou kávu z ručního kávovaru. Jak se jim to daří?
1: Ano, v rámci Czech Aeropress Championship v Trojici uvaří kávu pomocí Aeropressu, který je ve světě velmi oblíbený. Všichni mají stejný druh kávy a vítězí ten, který uvaří nejlépe. Porotci potom vyhodnotí anonymně tu nejlepší kávu a jeden z Trojice postupuje do dalšího kola. Absolutního vítěze budeme znát zítra odpoledne, získá samozřejmě titul a bude potom republiku reprezentovat na mezinárodní úrovni. Mimochodem je tu také třeba soutěž v pražení kávy.
0: V Libigově paláci je i doprovodný program, tak nám o něm pověs víc.
1: Ano, jsou tu třeba různé přednášky a workshopy, zejména umělecké. Lidé si můžou třeba namalovat svůj vlastní hrníček, dále si tu můžou vyzkoušet práci pražičů nebo si třeba namíchat svůj vlastní kávový drink. Je tu i dětský klub s dílničkami a teď odpoledne už budou za chvíli začínat koncerty, třeba ve 3 hodiny zahraje cymbálovka. A program tedy bude se konat i zítra.
0: Co ty a káva? Jakou jsi už ochutnala?
1: Já jsem ochutnala 2 druhy a myslím si, že za chvíli půjdu na 3.
0: Říká kávou provoněná Johana Tománková, naše redaktorka, která nám zprostředkovala atmosféru na kávovém festivalu v Libereckém Libigově paláci. Tak užívej dál kávu a hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, naslyšenou.
0: A za chvíli se spojíme zase s meteoroložkou Janou Ehertovou z Českého hydrometeorologického ústavu, abychom se zeptali, jaká je předpověď počasí na zbytek soboty a neděli v Libereckém kraji.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Muk a jeho prázdná ulice. A taková prázdná ulice byla okolo druhé odpolední také v Turnově, v Železném Brodě, Semilech nebo Jilemnici, kde se dočkali dešťových kapek. Dočkají se také na jiných místech v našem kraji a jak bude zítra? Na to se teď zeptáme v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. A ve 14 hodin 22 minut máme na telefonu Českého rozhlasu Liberec meteoroložku Janu Ehertovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Sprchlo u vás?
1: Sprchlo u nás, u ráno i dopoledne.
0: Tak to se máte. A co během odpoledne v Libereckém kraji? Dočkáme se dalších dešťových kapek?
1: Tak ještě určitě ano, ale těch úhrnů nebude už zřejmě moc. Ty nejsilnější buď přehánky nebo bouřky už jsou na východě a vypadá to, že ještě nějaká přehánka sice doputuje, ale asi už nic vážného, co se týče úhrnů.
0: Jaká bude noc?
1: Noc bude převážně polojasná, zpočátku tedy bez srážek, ale k ránu a hlavně zítra dopoledne.
0: To začíná být napínavé.
1: No právě. Pro milovníky deště, já se udělat pomlčku pro vás.
0: Děkuji.
1: Můžu snad slíbit, že docela pěkně zaprší na celém území i Libereckého kraje, takže zítra opravdu mi mohlo spadnout i něco více milimetrů od takových 2 do 10 do 15, při nějaké silnější přehánce či bouřce i raní může spadnout až k 30 milimetrům srážek.
0: Tak já vás beru za slovo, děkuji. A teď nám ještě řekněte, jak bude teda během zítra dne?
1: Tak během teda toho zítřejšího rána začneme se zataženou oblohou, s deštěm na většině území, s přeháňkami, nejsou vyloučeny ani ty ranní bouřky a až později někdy odpoledne začne déšť postupně od západu ustávat a zároveň začne se i oblačnost protrhávat a zítřejší teploty už chladnější, 17 až 20 stupňů Celsia a očekáváme, že ten vítr, který teď aktuálně máme, mírný severozápadní, severní 3 až 7 metrů za sekundu, se bude opakovat i během zítřejšího dne.
0: A ještě ve zkratce, jaký je výhled na nový týden? Je to už čtvrtý prázdninový, tak bude také na takové té chladnější vlně?
1: Bude na chladnější vlně. Očekáváme, že ty teploty kor v Libereckém kraji, ale kde nebudou přesahovat i 20 stupňů Celsia. Dávala jsem tam interval i nějakých 16 až 20, takže počítat s tím, že bude většinou takovéto polojasno oblačno s přeháňkami, které budou četnější tedy na severu nebo na horách Libereckého kraje, teplotně tedy do těch 20 stupňů Celsia a i ty rána se nám trošičku ochladí. Očekáváme, že bude převážně kolem 10 stupňů Celsia, ale v údolíčkách, kde nebude vůbec foukat, tak tam ta teplota může klesnout až k 6 stupňům Celsia.
0: Jano, já se vám musím přiznat, dneska jsem vás opravdu velmi rád poslouchal. Déšť a ochlazení, to je něco pro mě.
1: No jo, ale nevím, jestli jste potěšili i ostatní posluchače, kteří zase mají rádi to letní nebo až možná tropické počasí.
0: Já věřím, že jsme je potěšili, protože z písniček na přání víme, že si řada z nich stěžuje na to horko, tak si určitě rádi oddechnou déšť a chladnější vzduch. Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu, děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: A od počasí už míříme k našim očím. Víte, čím jsou naše lidské slzy jedinečné? Pokud ne, počkejte si na rubriku Co v učebnicích nebylo. Nabídneme ji za chvíli v našem pohodovém odpoledni z Liberce.

0: vámi je Český rozhlas Liberec. Dnes a zítra pokračují dny lidové architektury. Vidět můžete 16 historických budov. Mezi nimi například Dlaskův statek v Dolánkách, sýpku Lemberg, rodinný dům Antala Staška ve Zlaté Olešnici, a ten opravdu stojí za to, nebo i opravenou výseckou rychtu v Kravařích. V Kunraticích na Frýdlansku mají velkou slávu místní hasiči, v areálu jedničky totiž slaví 150 let od založení. A pokud máte, milí posluchači, chuť na kávu, jak už jste mohli od nás na začátku hodiny také slyšet, dnes a zítra byste neměli chybět v libereckém paláci Líbek, kde probíhá kávový festival. A festival řemesel je v Semilské fabrice, je tady 50 řemeslníků a z pódia vám zaspívá Marta Jandová nebo Ondřej Ruml. Teď další skvělý zpěvák Ivan Hlas na vlnách Českého rozhlasu Liberec.
1: Barevnej

0: Bublinky na jazyku i na vlastní kůži. Tak by se dalo shrnout včerejší den v Vratislavické Kyselky, kde jsme měli i náš stánek a kde jsme se mohli společně potkat. Pokud vám to uteklo, protože nemůžete být prostě všude, což je úplně jasné, vůbec nevadí, poslechnout a prohlédnout fotky z akce si můžete i u nás na webu liberec.rozhlas.cz. Tak si k nám klikněte, protože tam máme i další zajímavé informace a zprávy z našeho kraje. Teď je přesně 14 hodin na 40 minut a to už míříme za rubrikou Co v učebnicích nebylo a bude o slzách.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A kromě lásky je s vámi i Český rozhlas Liberec a zvu vás třeba ještě do kempu v Dolánkách u Turnova. Ten patří hudbě a letnímu festivalu. A vyrazit si můžete také do areálu Libereckého zámku. Tady je letní grilování. A na letní vlně zůstaneme za chvíli i s dětmi. A zeptáme se jich, kde je moře.
1: Je v Itálii, v Turecku, ve Španělsku, v Egyptě a takový různý planety.
0: Další odpovědi našich dětí už za chvíli v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec. Hned jak vám Pavel Bobek dospívá svůj Houston.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: prostě. 8 minut před 3 odpolední míříme za slanou vodou. Možná se vydáváte i vy na cestu někam k moři. Co o něm děti vědí? Na to se jich ptá redaktorka Petra Beránková.
1: Jaké je moře?
2: Moře to je takový slaný, je tam hodně želviček a korálu a mušlí.
3: Slané a modré a vzadu je úplně modré.
4: Když jsem byla malá, tak jsem skákala z nějakého malé doslané vody a z velikého z kopce a moje segry se bály, ale já jsem byla malá, že jsem úplně z vejšky skočila.
1: Co žije v moři?
4: Žraloci, delfíni a renuci. Já už jsem viděla jednou renejka, která měla na sobě takový puntíky a puntíky na srsti a vypadala úplně stejně, jako se ho znám. I klaby třeba.
1: Byli jste někdy u moře?
4: Já už jsem tam byl hodněkrát a jsou tam velký krabice i ty malý a my už jsme jednou už natáčeli v tom Turecku, jsme je natáčeli a vyfotili jsme je taky.
5: Tam byli jednou s mamkou a s taťkou.
6: My jsme byli v Chorvatsku.
7: My ještě v létě někam pojedeme a nevím kam, ale pojedeme tam, kde bude úplně hezky.
1: Je moře v Česku?
4: No ne, je v Itálii, v Turecku, ve Španělsku, v Egyptě a takový různý plán. Ale u nás není.
0: Tak taková byla anketa mezi dětmi na téma moře. Do 7 minut uslyšíte od Českého rozhlasu Liberec další zprávy a v příští hodině pohodového odpoledne se vyrazíme za výrobou skla a skleněných korálků v našem kraji. Zavedeme vás do kreativního centra Nisa Factory v Jablonci. Tak zůstaňte naladěni a vydejte se společně s námi a Michalem Davidem do třetí galaxie. Já

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Provoz na silnici Uralska přerušila vážná dopravní nehoda. Parkovací dům v liberecké nemocnici bude otevřený jen do podzimu. Dny lidové architektury v Libereckém kraji představí 16 objektů. V noci bude polojasno, zítra až zataženo s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Těžké zranění utrpěl dnes motocyklista, který se na Českolipsku v zatáčce čelně střetl s osobním autem. K nehodě došlo předpolednem na silnici 270 Uralska. Jak uvedla mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová, motocyklista jel ve směru z Břehyně na Hradčany, když se při projetí zatáčky dostal do protisměru a čelně se střetl s protijedoucím autem. Těžce zraněného motocyklistu záchranáři vrtulníkem přepravili do liberecké nemocnice. Řidič osobního vozidla vyvázl bez zranění. Test na alkohol byl u něj negativní. Další okolnosti nehody teď šetří policie. Silnice druhé třídy byla po nehodě až do 15 hodin uzavřená. Parkovací dům krajské nemocnice Liberec bude od září opět zavřený. Důvodem je pokračování rekonstrukce Jablonecké ulice, ze které se do parkovacího domu vyjíždí. Stavební práce na výměně vodovodních sítí provoz domu komplikují. Nemocnice ho dokončila loni v prosinci, otevřený ale byl jen 2 měsíce. Opět přístupný je od tohoto týdne. V září se zavře minimálně na 3 týdny, říká mluvčí nemocnice Václav Řičář.
4: Je to tak, až město, respektive vlastník té Jablonecké ulice, bude tu ulici rekonstruovat a dávat jí ten finální vzhled, tak ten náš parkovací dům opět přestane být přístupný, bohužel.
2: Lidé v Libereckém kraji můžou o tomto víkendu navštívit 16 historických budov. Přístupné jsou v rámci celorepublikových dnů lidové architektury. Mezi nimi je například Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, sýpka zámku Lemberg, rodný dům spisovatele Antala Staška ve Zlaté Olešnici nebo Výsecká rychta v Kravařích.
5: Součástí Dnů lidové architektury je také doprovodný program, například tvořivé dílny, přehlídka řemesel, divadelní a hudební představení. V areálech zpřístupněných objektů můžou lidé vidět třeba tradiční pečení chleba, výrobu mouky a další řemesla. Program potrvá do neděle. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
2: V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít také nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otevírací dobu a můžou se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné přivolat záchranáře.
3: Počasí.
2: V noci bude převážně polojasno, k ránu od jeho západu bude přibývat oblačnosti a vyskytne se lokální déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty klesnou až k 12 stupňům. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm nebo přehánkami, místy bouřkami. Později odpoledne bude déšť postupně ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty zítra dosáhnou 17 až 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítích tam potrvají do konce července.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Z Českého rozhlasu Liberec vám přejeme nejen šťastnou cestu, ale i pohodové odpoledne, které je příjemné, v našem kraji voní kávou, grilováním nebo i starými domy v rámci Dnů lidové architektury. A nejen zatím, ale i za krásnou přírodou a naší tradicí výroby skla a korálků přijíždí lidé z celé republiky. Za chvíli se proto do jedné z největších výroben skleněných perlí v kraji vydáme a řekneme vám, jakou expozici tady chystají. Zavedeme vás také za putováním po okolí Českého dubu a nezapomeneme vás ani pobavit. Od toho jsme vybrali vyprávění Jitky Asterové. Tak poslouchejte a hezkou sobotu.
3: Pohodové odpoledne s Janem Holubem.

0: Úžasný song Petra Nováka, co je to láska v pohodovém odpoledni. A pojďte s námi s Českým rozhlasem Liberec za jedinečnou krásou z našeho kraje. Skleněné korálky putovaly z Jablonce nad Nisou do celého světa. Dnes za nimi naopak přijíždějí návštěvníci. Jedna z největších výroben skleněných perlí se nachází v Jablonských Hrýnovicích, kde v rozsáhlém areálu Nisa Factory nabízejí nejen samotné korále, náhrdelníky nebo náušnice, ale také ukazují, jak s nimi pracovat. A před dokončením je i obnovená expozice Muzea výroby korálků. V Nisa Factory natáčela naše reportérka Jana Švecová.
1: Tak my jsme přijeli z Chebu a přilákali nás sem korálky. My jsme se to naplánovali na prázdniny, že sem pojedem prostě přímo za korálkama, za českou výrobou ještě se podívat.
2: Svěřuje se mi tady jedna z návštěvnic korálkového centra Nisa Factory v Jabloneckých Hrýnovicích. A co sem přilákalo tady pána?
3: Já mám doma dvě dcery a manželku, který korálkujou rádi a vlastně takový ty korálky z e-shopu, který jsou často z Číny a jsou nekvalitní a podobně různě velký, tak jsme jako toužili potom se dostat k té české výrobě a k těm českým korálkům kvalitním, a takže jsme tady konečně.
2: Návštěvníky se lákají nejen nesčetné druhy skleněných perlí ve všech barvách a velikostech, ale i možnost vyrobit si ve zdejším kreativním centru šperky a náhrdelníky pod vedením zkušených lektorek. Programy jsou určené také pro děti a v závěrečné fázi je přestavba zdejšího muzea výroby korálku. To už se s jednatelkou firmy Zuzanou Slámovou vydávám do haly, kde vrcholí přípravy.
4: Máme za sebou kompletní rekonstrukci muzejních expozicí a vlastně připravujeme interaktivní expozici, která se bude týkat výroby korálků, takže návštěvník se podívá, jak se vyrábělo sklo nebo jak se vyrábí sklo, jaké se používaly stroje na mačkání, jaké se používají dnes, a představíme mu celý proces, jak vzniká korálek z tyče až do výsledné podoby.
2: Tak já tady zatím vidím nějaké stroje, slyším tady hluk, zatím z přípravy tady z těch strojů už něco zůstane?
4: Všechny, co tady vidíte, tak už tady jsou a budou pouze uspořádány, budou k nim nové informační panely.
2: Takže cesta korálku.
4: Přesně tak.
2: V té hlavní části pod světlíkem budou stroje a tady?
4: A tadyhle vlastně bude vzorkovnice, která pod 11 čočkami zvětší našich vlastně 11 bestsellerů a zároveň tam bude rastr, kde bude dalších 200 korálků, ale na co se moc těšíme a na co jsem já sama zvědavá, bude 30 000 korálků, které budou přímo vytištěné na zeď.
2: Kromě kreativního centra a už brzy obnoveného muzea mohou lidé navštívit také velkorysou galerii v patře někdejší textilní továrny, kde vystavují díla nejlepších regionálních výtvarníků světového jména. Aktuálně tam po Japonsku nebo Spojených státech vystavuje své skleněné ptáčky a plastiky sklářská výtvarnice Ivana Šrámková.
0: A tuto skleněnou krásu si můžete prohlédnout i na našem webu, Facebooku nebo Instagramu, tak se podívejte. A za chvíli budeme putovat Libereckým krajem s Markem Řeháčkem a budeme pokračovat v poznávání českého dubu. Zastavíme se nahoře u zámku i komendy.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 21 minut, s vámi je Český rozhlas Liberec a zveme vás na putování Libereckým krajem. To nás zavedla do Českého Dubu. A dnes se Marek Řeháček a Jaroslav Hoření zastavili u pramenu Johanické komendy, aby se rozhlédli po okolních stavbách.
1: Voda není pitná, ale je osvěžující.
2: Se můžeme osvěžit.
3: Dneska máme parný den.
2: Krásně studená.
3: Jsme u Kašny, u Johanické komendy.
2: Je to taková modernější záležitost, vlastně ta Kašnička pochází z toho období velké přestavby celého toho zámeckého areálu, kterou z větší části navrhoval norimberský architekt Jakob Schmeissner, který je spojen tady s naším krajem, zejména proto, že vlastně pracoval typicky pro liberecké Libigy a díky těm vazbám, které oni tady měli v Českém Dubu, tak vlastně spolu vytvářel vlastně vzhled celé této části bývalého zámku. Tady třeba je krásně vidět budova, typicky Schmeissnerovská, on používal hodně takovéto hrubé zdivo, máme tady použít pískové, což je tady kámen podeštění, ale kombinoval to velmi rád se žulou, takže když se podíváš, tady to je ta typická žula z černo studničního hřebene,

0: Se tady nedaleko na Rádle.
1: Ono to vlastně připomíná některé objekty, které už jsme viděli, které už jsme procházeli.
0: Určitě spousta těch architektonických prvků, které jsou tady použity, tak vlastně je úplně podobná v Liberci, podobná na Liberecké výšině, v Lidových sadech a všude možně, protože on měl takový ten svůj typický styl. Na druhou stranu je potřeba říci, že Jakob Schmeissner tady vlastně přestavoval část toho zámku na začátku 20. století pro místního podnikatele, který se jmenuje Blažka, tak ty budovy pojal tak, že oni vlastně vůbec nějak nevybočují z toho zámeckého vzhledu. Používal i různé jako takové jako umělecké doplňky. Tady právě je vidět mateřská škola a je tam proto na té fasádě ten typický výjev dětí hrajících se, který vlastně tam je odjakživa. Takže je to celé vlastně pojato tak, aby to vlastně doplňovalo tu zámeckou architekturu, která tady se tady zachovala.
1: Ono to vlastně stále dělá jakési nádvoří.
0: Určitě, je to skutečně ten bývalý zámek i v této další části. Tady máme vstup do Johanické komendy, který vlastně slouží dneska turistickému využití. Ta budova nad tím je samozřejmě moderní, ale když se podíváš z druhé strany, jsou tam původní středověká okna, uvnitř je ten velký konventní sál s velkými gotickými klenbami, ale ty historické prvky jsou tady všude přítomné i na různých jiných místech. Tady je třeba typická gotická brána, která vlastně spojuje zámek s podzámčím.
1: Marku, ještě než projdeme k naší poslední zastávce, pojďme se podívat ještě na ta okna.
0: Tady je krásně vidět právě ta středověká historie, která byla po celá staletí, řekněme, zakrytá tou novodobou přestavbou. Je to prostě příběh neuvěřitelného nalezení něčeho, o čem si všichni mysleli, že zaniklo.
1: Tady je okénko. Trošku jako Stříl na to vypadá.
0: Jasně, ono to taky Střílna byla. To je vlastně pohled do toho konventního sálu. Je to typické gotické okénko, jak bychom čekali třeba na Bezdězu. A když se podíváš vlastně, kde bylo, tak nad tím je běžný činžák, který vlastně pohltil tu původní středověkou krásu. Takže tady aspoň z části je odkryta.
2: Za týden se s pány Řeháčkem a Hořením vydáme do zámeckého parku. A pokud vám některý z dílů jejich putování po Libereckém kraji utekl, nevadí, můžete si ho poslechnout na našem webu liberec.rozhlas.cz. Tak si k nám klikněte. Teď Eláni a hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 4:05, doufám, že máte klid a pohodu a že k ní i z Českého rozhlasu Liberec přispíváme písničkami, které vám hrajeme. A vlastně nejen písničkami, protože teď vás ještě navíc i pobavíme. Kdo se někdy od partnera dočkala nevěry, ten se asi následující příhodu poslechne s jistým pocitem zadosti učinění. Jitka Asterová se kdysi v rádiovém pořadu věnovala partnerským vztahům a některé posluchačské příběhy nemůže dodnes zapomenout.
1: Měla jsem téma pomsta. Když vám někdo z těch partnerů zlobí, co jako ten druhý, jak by se měl pomstit, jako? A já jsem výherci nebo výherkyni, vždycky jsem musela číst ty SMSky, tu nejvtipnější jsem ohodnotila dárkem. Pečlivě jsem si četla jako ty nejlepší SMSky na to dané téma. Téma pomsta a napsala mi paní Marie. Dodnes si to pamatuju. Asi byla tak tehdy v mých letech, čili mladá holka, střední věk. A říkala, že po 30 letech manželství najednou manžel z ničeho nic oznámil, že už ho nebaví a že se zamiloval jinde a že by bylo dobrý, kdyby se odstěhovala z toho jejich bytu a odešla bydlet k mamince. No tak to byla rána z čistého nebe, ona si úplně jako cože? A teď to mi neřekla, odkud to měla, ale asi to někdo poradil a říká, no tak to takhle nenechám, abych je nechala jen tak v tom našem bytě. Šla do obchodu a nakoupila asi 50 sardinek, ty otevřela ty sardinky a nacpala je do těch garniží a nejvíc do ložnice, tam, kde se topilo k tomu topení, jo. No a odjela bydlet k mamince. No a manžel jí tak po 14 dnech volá a říká jako, Marie, prosím, tady to strašně smrdí, jako, nevíš, jako co ty, no to nevím, čověče, ta tvoje stará, teda mladá, si neuklízí, jo. Ten zápach neustále jako stoupal na intenzitě, až prostě v té ložnici se neodehrávalo už vůbec nic, což se paní Marie velmi líbilo. A pak uvažovali vlastně o výměně toho bytu a ta paní Marie pobaveně velmi řekla tomu manželovi. Bývalý mu říkal, hele, víš co, já se teda obětuju, hele, tam to tak smrdí, ten byt nikdo nekoupí. Mně to je jedno, prostě já si zacpu nos a já se tam teda nastěhuju, jo. A on řekl, no tak teda jo, no. Tak a ta jeho nová, tak když se stěhovali, tak ona byla ještě ke všemu strašně hamižná a do toho nového bytu si zbalila ty garniže. Takže jejich peklo pokračovalo.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Ve mně na kosmický vandr.

0: Tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: Jakou českou filmovou stopu zanechala Favoritka? Historický, dramatický a komediální film z roku 2018, to nám řekne kolega Jan Křemen a přidá pozvánku do kin na filmovou novinku Pramen.
2: U filmů, které mají v sobě českou filmovou stopu a získali Oscara, zůstanu i dnes. Tím filmem, na který vás dnes chci upozornit, je historický, dramatický a komediální film Favoritka, který pozbíral celou řadu ocenění. Olivie Colmanová v hlavní roli získala Oscara za nejlepší výkon herečky v hlavní roli. Natáčel se ve Velké Británii, o zajímavou českou stopu se však postaral režisér Yorgos Lanthimos. Při přemýšlení nad vizuální stránkou svého budoucího filmu shlédl několik filmů, které v sobě mají také českou filmovou stopu, jako například Amadea nebo Spalovače mrtvol režiséra Juraje Herce. O čem film vypráví? Na začátku 18. století vládne Velké Británii královna Anna, poslední z rodu Stuartovců, která se do historie zapsá spíše neslavně. Je plachá a přehlížená. Trpí bolestivou dnou a není příliš vzdělaná, což z ní činí perfektní oběť manipulátorů. Její jedinou oporou v životě je Lady Sarah a jejich vztah postupně přerůstá až do jakési milostné symbiozy. Sarah se díky tomu dostane do nejvyšších kruhů britské aristokracie a za nejistou královnu prakticky vládne. Spoza královny na trůnu činí všechna důležitá rozhodnutí. Svou pozici ostře střeží a nikoho, kdo by se pokusil královnu ovlivnit, k ní nepustí. Podcení jen svou sestřenici Abigail, která na dvůr přijala prosit o práci služebné poté, co její rodina zbankrotovala.
3: I apologize for my appearance. I hoped I might be employed here by you. As something. A monster for the children to play with, perhaps.
2: Sarah ji z lítosti přijme. Netuší však, že by ctižádostivá Abigail mohla ohrozit její roli královniny Favoritky. Zatímco tedy Abigail díky oblibě panovnice rychle stoupá společenským žebříčkem, od Sarah se začíná přízeň odvracet. A to nemůže zůstat bez odplaty.
3: My dear friend, how good to see you returned from hell. I'm sure you shall pass through it one day.
2: Dobrému pozorovateli jistě neunikne, jaký význam mělo shlédnutí uvedených českých filmů na režiséra. Každopádně film Favoritka v kinech dnes už nedávají. A proto bych vás rád pozval do kina na film Pramen, který natočil Ivan Ostrochovský, který se podílel i na jeho scénáři. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
4: Český rozhlas Liberec.

0: Pohodovém odpoledni se blížíme k 16. hodině a za chvíli zprávy a v nich vám třeba řekneme, že ŘSD stále neví, jestli může prodloužit uzavírku okolo svoru. Podrobnosti do 8 minut. A po zprávách nabídneme další hvězdné návraty a schválně, jestli poznáte, komu je věnujeme.
1: To je, pane císař, co, že se nestydí?
2: Že se nestydí. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
1: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
2: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci. No.
0: Určitě jste poznali, to byly hned dvě legendy, herecká i seriálová, a my se opravdu budeme činit. A tu hereckou Josefa Kemra vám připomeneme už za pár minut a dozvíte se, proč musel studovat střední obchodní školu, jak učil řídit Lubu Skořepovou i proč mělo svého času takzvaný zákaz. A když už byla řeč o seriálové legendě, tak už je dnes večer na jedničce zase uslyšíte.

Příběhy Evžena Humla a Bohouše Císaře v kultovním seriálu Chalupáři dnes večer na prvním programu České televize. Takže rekapitulace, za chvíli zprávy a následují hvězdné návraty s Josefem Kemrem. Z Českého rozhlasu Liberec přejeme hezký poslech a dobré odpoledne.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Většinu Česka zítra čekají silné bouřky. O uzavírce kolem Svoru na Českolipsku zatím není rozhodnuto. V Semilech se koná festival řemesel a regionálních výrobců. V noci bude polojasno, zítra až zataženo s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí pro neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje sanační práce na výstavbě obchvatu Svoru na Českolipsku. Úplná uzavírka tam má trvat do poloviny října. ŘSD ale stále čeká na verdikt odvolacího orgánu, protože proti plné uzavírce jen na 20 týdnů se na jaře odvolalo. Původně měla být silnice mezi Svorem a Novou Hutí zavřená do poloviny listopadu. Po tlaku dotčených obcí a vedení Libereckého a Ústeckého kraje se uzavírka nuceně zkrátila, říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Nevíme, co nám odvolací orgán řekne, to znamená, snažíme se opravdu naplno. V tuto chvíli se dokončují zemní práce, pracuje se na horních mostních objektech, před železnicí i nad železnicí.
0: Celkem 65 řemeslníků a prodejců přijelo dnes do Semil na festival řemesel. Koná se v bývalé továrně. Netradiční prostory nabízejí návštěvníkům workshopy, hudební představení a trhy, pokračuje kulturní ředitel Fabrika 1861 Sebastian Kuršel.
3: A v jejich dílničkách si budete moct vyzkoušet jejich práci. Dále v areálu najdete dvě pódia, na kterých budou dětské pohádky a mnoho koncertů v čele s Martou Jandovou, Ondřejem Rumlem a Šimonem Bylinou. Také odhalíme dva obrazy v rámci projektu Balady českého ráje.
0: Francie do 4 let ukončí spotřebu uhlí a do roku 2045 spotřebu ropy. Vyplývá to z dnes zveřejněné strategie pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, kterou v týdnu představila vláda. Francouzská ministryně pro životní prostředí Monique Barbitová zdůraznila, že současné vlny veder a požáry Francii připomínají, aby zrychlila v adaptaci a nepolevovala v úsilí snižovat emise.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně polojasno, kránu od jihozápadu bude přibývat oblačnosti a vyskytne se lokální déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky, později odpoledne bude déšť postupně ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 20, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici číslo 2783 u Českého Dubu na Liberecku havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři a nehoda tvoří překážku na vozovce. Projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
5: Váš Jim.
6: Můj.
5: svůj čin?
6: Jsem vám k službám, pane.
5: Pane, jo.
6: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastný.
5: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
6: Prosím.
5: Původně pro sebe.
6: Hop.
5: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
6: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
5: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
6: Když si budete přát, pane. Hop.
4: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
7: Hvězdné návraty.
8: Řekněte mi, kdo pak

0: pa-da-pa. Pantau.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti Městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
3: Pojďte, tady máme volno.
4: Fajn.
3: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, do Těšíně.
4: Prosím, pánové.
3: Děkuji vám.
4: Jedno kafíčko. Promíček. Druhé kafíčko. Děkuji, pánové.
3: K rodičům? Nebo za manželkou?
5: Ne, jim něco zařídit. A pak domů. A vy?
3: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě. Ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
2: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou se myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
6: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
7: Ale co bych se na vás zlobila? Co pak jim tady chcete dělat divadlo?
6: Já bych potřeboval vidět, kdo to je.
7: No co pak to ještě nevíte? Ne. Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
6: To možný,
7: ale je to ta a ten trouba, tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může bůvě jak pomoct.
6: Ne, už si to nemyslí.
8: Co? Jak je to?
6: Hleď.
8: Takže ne,
6: jak je to?
8: Je to tak. Počkej, ne, no tak zmusel, no tak mi blázni, jak že ne.
7: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
9: Všech dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
7: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
9: Já, že jsem opilec?
6: No proč?
9: Já, že jsem...
6: Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde no, o to.
2: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčela Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
10: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí, přemýšlí a najednou vidí stopy bez sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a teď, teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsané. Scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc teda prostě jednoduchá, já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se, a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti té člověče šily, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150, 180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lákně, voranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, Franto, já nevím, co jsem dělal, víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, že mu říkal, výborně, hezky, volíno bude, asi pětkrát se volí, než jak ti řeknu, volíne, a utíkáš, utíkáš, a chci vidět ten děs, 80 letej a teď ty vlci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Hele, neblbni, hele, klapka, 551, klapnu, kamera si dala do pohybu.

0: 15 strašiarej vlku nebo psu, já nevím, co to bylo. Já konečně užícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, který měli takový bílý lantuhy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukávy a nastavili těch.
1: Franto, že jsi mi nic neřek, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty jsi vypadl.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?

0: Jo, ty blechy, ty by mohly zabrat.
1: Stranou, děti, stranou.
2: Nechoď k němu tak blízko.
1: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
3: Išo, neboj se, to jsem já. No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
1: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
3: No, Išo, drž hezky, necukej.
2: A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
3: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, k noze. Išane, počkej.
4: Hospodář je doma?
2: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
4: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byli na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
0: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa, to je moje blecha a dostal jsem ji od Mencla.
6: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
7: Plha. Skladník.
8: Děkuji, Roubíček.
7: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
8: Nerůž.
7: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
8: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
7: Ale děti se zase neholí.
8: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
7: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
8: Ano, to se týká taky dětí.
7: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří.
8: Ale
7: a taková dlouhá cesta.
8: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubíček.
7: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
9: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
7: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
6: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero, získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
10: No.
7: Minulou hodinu jsme probírali jednoho z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
10: Století páry?
7: Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
10: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
6: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
11: Kdo tam?
12: AX.
11: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
12: Jasný.
11: Ovšem zadaných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
12: No jo, držet spolu. Ale proč?
11: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
12: Ještě, že princ ochořel, vidíte?
11: Neochořel. Utek.
12: Chyba.
11: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
12: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
11: Naopak. Musí.
12: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
13: Jak to víte?
12: Já nevím. Já něco viděl.
13: Co jste viděl?
12: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
14: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
12: To jsem měl ruce radosti. A jo?
15: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, vy.
2: To je šimrik.
4: To je šimrik,
2: ne? Šimrik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama, až spohořel
6: se. Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval? Pana Vohnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Strnisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž jim to.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
5: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor. Já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama. Tady ten stůl je pult. Voborník je pan Mercier. Majitel toho krámu s hudebninama. Láďa je Francesco Dassar, hudební skladatel. Vyšla mu skladba. A jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu, zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč vodka odešel k soudu Mercier?
5: Jo to je fakt, proč?
7: Jo. Co proč odešel
8: no, proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co voborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že
5: předtím
8: odešel k soudu Mercier, teda voborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady. No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
9: U not?
7: U not!
9: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
9: No u not!
7: Noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš
9: no, noty,
7: máš krám s notama, prodáváš noty.
9: Jo.
5: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
5: Ten Mercier,
7: no.
5: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro ně přišli přeci, že jo?
5: No, to je fakt.
7: Ale
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
5: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
5: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, Matilda Šmauzová.
10: Ona je to, že na to divadlo bouží, viď?
7: Rasovi, no.
10: Vydrž.
7: Ach, já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
5: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co
5: se
7: jmenuje?
5: Nemohla by se jmenovat jinak.
7: A jak?
5: No já, třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
5: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová.
7: No, ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
5: Jak to?
7: No ano, o to právě jde, to není náhodilo to jméno, autor když to psal, tak uvažoval.
5: Jo.
7: Přece.
8: No to přemýšlí o co
7: no,
8: píše,
7: to
8: že?
7: Je jasný.
9: No to je stará hra, no, to je stará hra.
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Takže no prosím tě, jo, vem to
9: je. No tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, já chci jenom hlásit.
9: No ne, abych je nestrémoval. Major Šmaus, a čím on je?
7: Jo, to je major. On je major, no. Má šavly, jde, no. Počkej, můžeš to říct starý, nemusí za dveře.
9: No já jsem ani nechtěl. No,
7: tak moment, já ti zazvoním. Cililin.
11: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout?
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste?
9: No dobře, no voják to jde, no.
7: No voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne... Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl... Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený.
10: No,
7: tak, buďte tak hodná, jo. Tak moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
5: Ne, Láďa je přece Kasáro.
7: Dasáro.
5: Aničko. Láďa je Dasáro.
7: Aničko.
10: Já ho obdivuju.
7: Aničko. Vy... jako Anička, no. Víte, že on je Dasáro. Je. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné, 18-leté poupě.
5: Úplně pitomá.
7: Ale proč?
5: Úplně pitomá.
7: Ale ty ženy vypadaly před 100 lety jinak.
5: Je úplně pitomá, pane, když až pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako no. Matilda, no. Přijdu do krámu, no. No, a tady no. Láďovi teda tomu Kasárovi.
7: No, Dasárovi.
5: Dasárovi, to je jedno. No, no, no. Tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
7: ale
5: to úplně
7: ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
5: No to je to samý, ne?
7: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. Noty, to je valčík, noty na klavír.
8: To je ten omyl toho.
7: Ne omyl.
5: Ne, to je, já už tomu rozumím.
7: Je.
5: Ne, jasný, je a já vám řeknu. To je výborný,
7: jasný.
5: Kde jste tu hru našli, pane?
9: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
7: Je autor.
5: Já tomu úplně rozumím. Tak, to počkejte, je. To je teda ten Kasáro. To on je teda, to já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
7: Co fika nemyslíte?
5: No jistě.
7: A jak to z
5: no
7: čeho?
5: Jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
7: Ale Aničko, no, ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililink. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. A co udělá on? No to, co udělá každý normální mužský.
5: Teda to je výborně vymyšlený.
7: Jasný. Chcete ještě další
5: vysvětlení? Dobrý.
7: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
7: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
5: Co by tomu řekl? To je přece divadlo, ne? No herečky ve filmu, no. Ty dělají jináčí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
10: Tohle to se bude líbit.
9: Myslíš?
10: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmel pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
12: Zveme vás na další setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Moje jméno je Petr Kumfe a povídat si budu s Janou Šrámkovou, redaktorkou České televize, a probereme její mediální minulost, podíváme se na to, jak vznikají reportáže, a poradíme těm, kteří by se také chtěli stát redaktory.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně sislá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohl bych si dát inzerát do vašeho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
4: Zuby, já někoho zavolám.
5: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Vesno, vypad vám v lístefek.
5: Děkuju.
2: Prosím.
5: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
6: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci se mnou, pane.
2: Nemám fár.
6: No, heru, gol. Fotra. Mě tady nebude. Fotra.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Povtím. Vem si. Ten fek sem vek.
5: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský se ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to flamená?
4: Nic.
2: On to sežral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A to je pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
7: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
8: Proč barometr?
7: No on jak je vráždí, rozbije všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
9: No, se máte čím chlubit.
7: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
9: Jen seď, tatínku. Pak tě zas budou bolet nohy.
7: Kluk má o mě péči, no. Bylej papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
8: Jak to potom končí, taková legrace?
7: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
10: Tvoje starost, moje radost.
7: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, ten nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No. On zas měl radost, že nás tak převez.
8: Co si myslíte o těch dveřích?
7: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
9: Nikde nic. Co já teď budu dělat?
3: Bez dveří.
9: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
3: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla. Jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
11: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka, nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroj vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Když mi to říkal ten vodce, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olijový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem přední, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

0: 17 hodin. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Provoz na silnici Uralska přerušila vážná dopravní nehoda. V Liberci letos začne oprava Strakonické ulice. Friedland se otevírá návštěvníkům s přízemím hradu a sklepením. V noci bude polojasno, zítra až zataženo s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Těžké zranění utrpěl dnes motocyklista, který se na Českolipsku v zatáčce čelně střetl s osobním autem. K nehodě došlo před polednem na silnici 270 Uralska. Jak uvedla mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová, motocyklista jel ve směru z Břehyně na Hradčany, když se při projetí zatáčky dostal do protisměru a čelně se střetl s protijedoucím autem. Těžce zraněného motocyklistu záchranáři vrtulníkem přepravili do liberecké nemocnice. Řidič osobního vozidla vyvázl bez zranění. Test na alkohol byl u něj negativní. Další okolnosti nehody teď šetří policie. Silnice druhé třídy byla po nehodě až do 15 hodin uzavřená. Vedení Liberce připravuje opravu Strakonické ulice v Dolním Hanichově. Aktuálně hledá firmu, která silnici opraví. Nové budou povrchy, chodníky, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Součástí je také oprava mostu a stavba protihlukové stěny. Náklady na opravu zhruba půlkilometrového úseku město odhaduje na 39 milionů korun, říká náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
2: Letos bychom začali přeložkou ČEZu, která už je uhrazená a připravená k realizaci. Letos se bude dělat oplocení a ta protihluková stěna. A samozřejmě se můžou začít dělat první práce, které se samozřejmě přesunou po zimní přestávce na tu hlavní část sezóny roku 2027.
1: Hrad a zámek ve Friedlandu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Friedlandu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu, říká kastelán Jiří Holub.
3: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 tisíc svazků knížky od konce 15. století a hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
1: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se zastala fotbalového týmu Argentiny ve sporu ohledně transparentu o Falklandách. Argentinci slavili středeční vítězství nad Anglií v semifinále fotbalového mistrovství světa rozvinutím plátna s nápisem Falklandy jsou argentinské. Gesto připomnělo britsko-argentinskou válku o sporné ostrovní území z roku 1982, ve které jeho kontrolu vojensky obhájili Britové. Argentinskému týmu za oslavu hrozí trest od Světové federace FIFA, která politické projevy při zápasech zakazuje. Bílý dům s odkazem na svobodu projevu uvedl, že Argentinci mají právo ve Spojených státech podobná prohlášení činit.
0: Počasí.
1: V noci bude převážně polojasno, kránu od západu bude přibývat oblačnosti a vyskytne se lokální déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty klesnou k 12 stupňům. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm nebo přehánkami, místy bouřkami. Později odpoledne bude déšť postupně ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici číslo 38 v Doksech na Českolipsku se střetla dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři, projíždějte tudy opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Českého rozhlasu Liberec přejeme nejen u DOX všem řidičům šťastnou a rychlou cestu a jak jsem tak ještě koukal na naši třikrát omezenou 35, ani na jednom místě se nezdržíte. Tak to je dobrá zpráva a tou další je, že začínají písničky na přání. Hrát budeme podle vás, tak si o oblíbený song stačí jednoduše napsat nebo zavolat. Za chvíli připomenu kontakty. Přejeme hezké odpoledne a jsme rádi, že posloucháte.
0: Písničky na přání s Janem Holubem.

Karel Gotta, skvěle rychlý hit, který vás určitě nenechal v klidu a možná jste se pohybovali stejně v bocích jako já u nás ve studiu Českého rozhlasu Liberec. Začínají písničky na přání v 17:08 a tak připomínám naše kontakty e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz nebo telefon 22 155 37 22. Teď už od nás další velikán naší hudby, nebo spíš velikánka Helena Vondráčková. Je to malý svět. Začíná zpívat právě teď a my čekáme na vaše přání, tak napište nebo zavolejte.

0: O malém světě nám zpívala Helena Vondráčková a moji výzvu Zavolejte vyslyšela paní Marie. Tak vítejte na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás a všechny, co poslouchají.
0: Jakou písničkou vám uděláme radost do sobotního dne?
1: Písničkou od Michaela Linkovi a Stanislava Procházky mladšího Já si počkám. Mě uděláte radost a mě a všem, co poslouchají.
0: Vy ale rozhodně čekat nemusíte. Písnička je připravená, tak vás se zdravím a naslyšenou.
1: Tak jo, nashledanou.
0: A připomínám, že náš telefon s číslem 22 155 37 22 je opět volný. Zavolejte. Počkáme.

0: Paní Marie na písničku od Českého rozhlasu Liberec čekat nemusela a stejně tak vlastně nemusí čekat ani další náš posluchač do zákup. Zdravíme pana Zdeňka, dobré odpoledne.
1: Zdravím vás ještě jednou taktéž, Honzo, a díky předem za vyhledání, to byla makačka.
0: Makačka to byla, ale nakonec se nám povedlo. Žádný problém, máme připraveno, máme nalezeno. Pro koho bude písnička hrát?
1: No, tuto píseň bych rád poslal svý dceři Káče Machové, Kačence, což je vnučka Machová, a Aničce z Poděbrad a Zdeňkovi Šilhánovi z Liberce. A jinak všem, kteří mají uši, no pochopitelně, zakázat to nemůžu.
0: Ani my to zakazovat nebudeme. Písnička Toulavej pro vás je pro všechny, které jste zmiňoval, také pro všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec. Tak díky za váš výběr, zdravíme do zákup, mějte tam hezkou sobotu a naslyšenou.
1: Honzo, nápodobně, hezkou sobotu vám přeju do Liberce, dík.
0: A tady je připraven Vojta, Kyďák, Tomáško a jeho Toulavej. Připomínám kontakty k nám do Českého rozhlasu Liberec, protože posloucháte písničky na přání. E-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz a máme i telefon, napište nebo zavolejte.

0: Vítejte Děláka Tomáška, se teď zatouláme do Friedlandu, na telefonu totiž máme paní Jaroslavu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám, Honzo, a všem lidem. A písničku budeme mít jako překvapení, protože další duet si dáme a bude to poděkování vám, vašim kolegům a kolegyním. A pro všechny, co si necháme hrát do všech koutů a pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami. A přeju hezký sobotu zbytek a zítra neděli krásnou.
0: Děkujeme za přání, děkujeme za zavolání a já už prozradím, co budeme hrát. Ivetu Bartošovou a Petra Sepešiho, Knoflíky lásky. Tak naslyšenou, paní Marie.
1: Ano, naslyšenou.
0: A připomínám i kontakty k nám do Českého rozhlasu Liberec. Písničky na přání mají telefon 22 155 37 22. Ještě 40 minut máte na to, abyste napsali nebo zavolali.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do sobotního odpoledne jsme si na vlnách Českého rozhlasu Liberec zahráli i Whitney Houston. A hrát si budeme i dál. Na telefonu je paní Věra z Nové Vsi u Chrastavy. Vítejte u nás, dobré odpoledne.
1: Ano.
0: Slyšíme se, dobré odpoledne.
1: Já mám a všem posluchačům zahrát písničku Lenky Filipovi a Karla Zicha Mostu.
0: Tak děkujeme za váš výběr, děkujeme za zavolání, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ano.
0: Jsme Český rozhlas Liberec, duet Mosty.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Je 5:30, společníkem je vám Český rozhlas Liberec a písničky na přání. Do našeho e-mailu zahrajte.liberec@rozhlas.cz nám před chvílí napsala paní Dana z Českého ráje. Dobré odpoledne, prosím o zahrání písničky od Radúzy, ať mi není líto. Je to vzpomínka na moji maminku, která už půl roku není mezi námi. Děkuji a zdravím. A na oplátku zdravíme i my vás z Českého rozhlasu Liberec.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Je 17 hodin 42 minut, jsme už za dvěma třetinami písniček na přání, tak připomínám ještě telefon 22 155 37 22 nebo také e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz, kam si můžete o písničku do 18. hodiny napsat a my vám ji rádi zahrajeme. A rádi vás také pozveme na zajímavé akce. Pokud jste milovníky krásných pokladů z půd a sklepů, zajeďte si zítra do České Lípy. V Mimoňské ulici budou od rána až do oběda oblíbené bleší trhy. A třeba stará škola Křižany ožije zítra dalším ročníkem letní slavnosti a festivalu Školní tranzistor. Akce začíná ve 14:00. Teď David Stypka a Eva Farná přejí dobré ráno, milá, a my z Českého rozhlasu Liberec přejeme hezké odpoledne.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu, ne prášky nechci.

Před chvílí jsem vás zvala do České Lípy na zítřejší bleší trhy nebo na letní slavnosti do Křižan, ale to nejsou jediné akce. I zítra pokračuje kávový festival v Paláci Líbek v Liberci. Pokračují také dny lidové architektury, k vidění je například Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, Sýpka Lemberg, rodinný dům Antala Staška ve Zlaté Olešnici nebo opravená výsecká rychta v Kravařích, a ta opravdu stojí za vidění. A milovníci vůně pneumatik a asfaltu by zítra neměli chybět v Liberci u Home Credit Arena. Tady pokračují závody Drift for Fun. Tak taková bude neděle v Libereckém kraji. A podle meteorologů to vypadá na sambu v kapkách deště, která nám právě teď doznívá. Zítra totiž přes naše území přejde další studená fronta, která přinese na většinu území déšť a místy také bouřky. Teploty mezi 17 a 20 stupni a na chladnější vlně se ponese i začátek nového týdne. A tím už uzavíráme písničky na přání. Za chvíli 18. hodina sní další zprávy a po nich šarmantní osobnost Pavel Šporcl. Jan Holub se loučí, přeji krásnou neděli a naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Parkovací dům v liberecké nemocnici bude otevřený jen do podzimu. Při nehodě dvou autobusů na Znojemsku se zranilo 47 lidí. V noci bude polojasno, zítra až zataženo s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký provečer. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda nyní prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun od 80 let a ne od 85 jako nyní. Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mezd. Opozice návrh kritizuje. Parkovací dům krajské nemocnice Liberec bude od září opět zavřený. Důvodem je pokračování rekonstrukce Jablonecké ulice, ze které se do parkovacího domu vyjíždí. Stavební práce na výměně vodovodních sítí provoz domu komplikují. Nemocnice ho dokončila loni v prosinci, otevřený ale byl jen 2 měsíce. Opět přístupný je od tohoto týdne. V září se zavře minimálně na 3 týdny, říká mluvčí nemocnice Václav Řičář.
4: Je to tak, až město, respektive vlastník té Jablonecké ulice, bude tu ulici rekonstruovat a dávat jí ten finální vzhled, tak ten náš parkovací dům opět přestane být přístupný, bohužel.
2: Lidé v Libereckém kraji můžou o tomto víkendu navštívit 16 historických budov. Přístupné jsou v rámci celorepublikových dnů lidové architektury. Mezi nimi je například Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, sýpka zámku Lemberg, rodný dům spisovatele Antala Staška ve Zlaté Olešnici nebo výsecká rychta v Kravařích. Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily u Lechovice na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic. Jednoho člověka transportoval vrtulník.
5: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
6: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
5: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
7: Řidiče autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
5: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V noci bude převážně polojasno, k ránu od jihozápadu bude přibývat oblačnosti a vyskytne se lokální déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou až k 12 stupňům. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami, později odpoledne bude déšť postupně ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku v Revoluční ulici upadl koloběžkář. Na místě jsou záchranáři i policie. Projíždějte tudy opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Dnes to bude záznam gala večera, kdy posluchačskou cenu za rok 2014 v 19. ročníku ankety převzal houslový virtuos Pavel Šporco.

0: večer, dámy a pánové. Zdravíme vás tady, to znamená v Královéhradecké filharmonii.
1: Ano, přejeme vám příjemný večer, na kterém vyhlásíme vítěze 19. ročníku celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku.
0: A protože ankety rozhlasové, tak zdravíme také na rozhlasových vlnách.
1: Jak už jsem říkala, naše anketa je letos po 19.
0: Což na jednu stranu zní hrozně. Na druhou stranu 19 let, co to je proti vesmíru, oproti času. Pokud jste nás volně poslouchali, tak víte, že my jsme, ale nejen volně, ale i před dvěma lety, před třemi, to házeli tak trochu do retra. Měli jsme tady 50. léta, 60. léta, 30. léta minulý rok vlastně. A my jsme si řekli, že uděláme zásadní obrat a půjdeme do budoucna, do vesmíru.
1: I astrofyzikové si stále lámou hlavu tím, jak to vlastně je s konečností nebo nekonečností vesmíru. Jisté je to, že jsme tady už 14 miliard let.
0: Tak, astronomové nám říkali, že čím dále do budoucnosti, tím přesnější jsou jejich předpovědi. Takže například víme s naprostou jistotou, že naše galaxie se srazí v Andromedě přesně za 4 miliardy roku, tuším, že to bude taky pátek, ale že to je prej výborná věc, protože v tu chvilku se začnou překotně rodit nové hvězdy a my uvidíme nádheru na nebi.
1: No ale my jsme si řekli, proč čekat tak dlouho, nakonec málo kdo z nás se tohoto okamžiku dožije. A tak jsme si řekli, udělejme si nebe na zemi právě dnes, právě teď a právě tady. No a myslím si, že Šarmantní osobnost roku s mnoha hvězdami, které jsme sem dnes pozvali, si o to přímo říká.
0: Takže první přináší opravdu a doslova a do písmene a řekl bych do puntíku a do noty nebe na zemi. Dámy a pánové, přivítejte Ondřeje Rumla.
2: Na nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečnost,

0: Ďakujeme.
1: Mimochodem, zlatem ověnčený Ondra. Musím na Ondru prozradit, že tuším na podzim si vydal, viď, CDčko. On ho dlouho nevěděl, jak pojmenovat, a pak ho prostě pojmenoval Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Vericha. Ale tento týden za to CDčko dostal zlatou desku, tak mu ještě jednou zatleskejte. No, a tím, že vysíláme, tak vlastně i ta písnička Ondřeje Rumla teď letěla někam tam k Marťanům. Ona vlastně teď poletí někam 70 let klidně. A nás zaujalo, že první zvuk z východních Čech, který jsme tady vyloudili, teď nevím, jestli to byl zrovna zpěv, nebo orchestrálka, nebo mluvené slovo, někde se pohybuje vesmírem už 70 let. A to jsem si teda taky musel napsat, to se rovná 70 světelných let. Že? Takže v tuhle chvíli nás třeba někdo poslouchá, a zase nám to vrací a 70 let na to budeme čekat.
0: Co víme úplně jistě, že nás poslouchají posluchači. A ti by určitě rádi věděli trochu z té historie naší ankety. První byl v roce 96 Marek Eben, hned po něm zvítězil Zdeněk Svěrák, následován Miroslavem Antlem, státním zástupcem.
1: Helena Vondráčková.
0: Václav Fischer tady byl také na pódiu.
1: Jiřina Jirásková.
0: Karel Gott.
1: No, bylo jich tady hodně. Prostě je tam 18, že?
0: Naposled tedy Václav Větvička, kterého dnes také budeme mít tu čest pozdravit a který bude předávat hlavní cenu letošnímu vítězi, a na to už se velmi těšíme.
1: Ale protože my jsme tady, abychom předávali hlavně, tak si myslím, že bychom teď měli jednu cenu předat. Udělujeme zvláštní cenu Šarmu.
0: Udělujeme ji od roku 2011 a dáváme ji především těm, kteří nás proslavili nejen v naší zemi, ale také za hranicemi. A když si zavzpomínáme, tak první cenu jsme předávali Soně Červené, to bylo tady v Královéhradecké filharmonii, potom to byl loutkový režisér Josef Krofta, hradečák a člověk, kterého máme velice rádi, protože byl také spojený s rozhlasem. No a do třetice minulý rok jsme tu pozdravili Lubu Skořepovou.
1: Teď bychom měli pozvat ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové, ředitele Českého rozhlasu Pardubice, Pavla Kudrnu, aby to byl on, který nám řekne, kdo se stane laureátem této ceny. Dámy a pánové, Pavel Kudrna.
0: S nádhernou květinou. Dobrý večer, pane řediteli.
2: Dobrý den. Víte, já jsem velmi rád, že vás mohu přivítat tady v sále Filharmonie Hradec Králové, že vás mohu přivítat u rozhlasového přijímače, posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové i Českého rozhlasu Pardubice, což je taková sesterská stanice, téměř jednovaječné dvojče, no a v neposlední řadě i posluchače naší starší sestry dvojky Českého rozhlasu. Tady se mluví o té budoucnosti. Mně by stačilo vidět rok dopředu. Já bych si přál, aby tady na tom pódiu za rok při tom 20. jubilejním ročníku Šarmantní osobnosti nestále jenom hrstka těch, jejichž tváře jsou známé z televizní obrazovky, desek gramofonových plakátů, jejichž hlasy jsou známé z rozhlasových přijímačů. Já bych si přál, aby tady stála tisícovka finalistů, těch bezejmenných finalistů, těch šarmantních osobností našich posluchačů. Posluchačů, bez kterých si neumíme představit ten dnešní dramatický, přetechnizovaný život a bez kterých by rádio nebylo rádiem. Víte, mě by bylo velmi milé, kdyby ty stanice, které tady jsou, právě tyto posluchače mohly ukazovat. Ukazovat zní to zvláštně prostřednictvím rozhlasového vysílání. A já bych byl rád, aby v té budoucnosti i tyto stanice tak jako dosud spolu spolupracovaly, aby byly opravdu semknuté, sesterské, a aby třeba, až budeme teď slavit těch 70 let prvního východočeského vysílání, aby to oslavili opět společně. Milí přátelé, doufám, že vás tak mohu nazvat, ať se vám dnešní večer líbí a hlavně, ať se vám líbí naše vysílání. Moc vám za to děkujeme.
0: My vám také děkujeme. Jak už jsem říkala, držíte v ruce kytici, kterou za malou chvíli předáte osobnosti, kterou vybral Český rozhlas za mimořádné výkony. No a jen na vás, abyste nám řekl, komu tuto kytici s cenou, což je krásná keramická váza akademické sochařky Dagmar Štěpánkové, předáme.
2: Dámy a pánové, řeknu to jméno. Pan Laďa Kerndl.
0: Laďa Kerndl. Mimořádná cena Šarmu.
2: Moc vám gratulujeme, jsme rádi, že patříte mezi ty naše šarmantní osobnosti a že nám zachováváte věrnost v rozhlasovém vysílání. Gratuluju a moc vám děkuju.
3: Já jsem strašně překvapený, velmi srdečně vás všechny zdravím. Můžu vám říct, že toto je snad nejkrásnější kytka, kterou jsem v životě dostal. Srdečně vám děkuju, pane řediteli, a přeju vašemu rádiu hodně štěstí a hodně posluchačů. Děkuju moc krát.
0: Laďo, není to jen tato květina, ale i tato krásná keramická váza. Takže do té se ta kytka nedostane, ta je podstatně větší, to je pravda, to pro rozhlasové posluchače, ale věřím, že ti bude také dělat radost a připomínat dnešní večer. Ale když už se pohybujeme v tom vesmíru a řekli jsme si, že se budeme dívat do budoucnosti, ty jsi říkal, že jsi se také setkal se zajímavými lidmi, kteří to vyzkoušeli a kteří se tam nahoru podívali.
3: Když jsem hrával na amerických lodích, tak jsem se setkal s Walt Cunninghamem, který byl ve vesmíru s Apollem 7. No a samozřejmě spoustu zážitků, které nám povídali, byly velmi zajímavý pro mě.
1: Dobře, ale ty jsi se setkal s jedním kosmonautem, ne?
3: Tak já jsem se sešel s naším jediným kosmonautem, který byl ve vesmíru, že jo?
1: Vladimír Remek, že jo, tenkrát to bylo. No, takže, Laďo, my jsme s tebou totiž za ty roky tady probrali už mnoho, od Slivovice až po Umění. My bychom byli rádi, kdyby ty sis k tomu krásnému ocenění, co ti ředitel Českého rozhlasu Pardubice a Hradec Králové Pavel Kudrna dal, sám pogratuloval nějakou písní. Souhlasíš? Mikrofon je tvůj, dámy a pánové, Laďa Kerndl.
4: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2014, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety. Yeah!

0: No půjdeme dál, protože čas letí jako ve vesmíru. Víte, Laďa Kernel si povídal s dvěma kosmonauty, ten stav bez tíže musí být úžasný. Na druhou stranu jsem zase ve věku, že si říkám, no ale co to musí znamenat? Krev se ti navrhne do hlavy, spánky, pukší, nohy naopak nemají krev, podlamují se a tak dále. Mně to skoro připomíná, jako kdyby byl člověk zamilovaný vlastně.
1: No to je podobné. Když člověk prožije stav zamilovanosti, tak když to přirovnáš ke stavu bez tíže, tak vlastně je to 50-50. No a to už potom je asi na srdeční infarkt, bych řekla. A pak hledáváme lékaře, přesně, potřebujeme jejich pomoc.
0: Jestli je to vůbec bezpečné?
1: Můžeme se na to zeptat, protože v poslední době, po loňském roku, kdy jste poslali do finále pana profesora Pavka, jste do finále poslali i dalšího významného lékaře, u kterého se snoubí profesionalita s obrovskou noblesou, a tím je kardiochirurg pan Jan Pirk.
0: Pan profesor Jan Pirk přichází.
1: Dobrý večer, pane profesore.
2: Dobrý večer.
1: Je to skutečně tak? Jsou to ty rozbušené spánky, ty podlamující se nohy, kolena?
2: Tak já nevím, jak mají posluchači zkušenosti ze zamilovanosti, ale že by to byl stav bez tíže, to si myslím, že teda rozhodně není. Já myslím, že to je naopak velice stresová reakce.
1: Kdy jste tedy vy zažil nějaký ten stav zamilovanosti naposled?
2: Ježišmarja.
0: A tak to nás zajímá teďka všechny tady.
2: No tak stav zamilovanosti mám pořád. Máme 6 vnoučat a tak to je ohromný stav zamilovanosti, kterým byste se rozdal, protože ten novej človíček, to jako my starší velice oceníme tu krásu toho zrození.
1: Hodně vás zaměstnávají vaše vnoučátka?
2: Mně tolik ne, jako moji manželku, která je v důchodu, ale je babička na 100%, má přesný rozpis od kdy, kdo, kdy, který den má službu, kam jede, co bude vařit, takže ta je opravdu hodně zaměstnaná.
0: A je také zamilovaná pořád, říkáte, jo? Když má s tímhle rozpisem
2: Jinak by to nedělala.
0: Jinak by to nedělala, dobře.
1: Zeptáme se na ten vesmír. Chtěl byste se někdy podívat do vesmíru?
2: A víte, že docela jo.
1: Nebál byste se toho stavu, který čeká vlastně každého, kdo se tam vypraví? My přece jen jsme si s Mírkem říkali, že někdy se snažíme překonávat hranice lidských možností, které až hazardují se zdravím, a potom potřebujeme vás, lékaře. Není to tak?
2: No tak já ty hranice zdraví překračuji tím, že běhám maratony a podobné věci, takže já jsem na hazard zvyklý, takže podíval bych se tam, ano.
1: My jsme se tady zabývali právě tím zdravým životním stylem. Vy jste vlastně velký propagátor zdravého životního stylu. Co byste nám doporučil jako takové to hlavní, abychom se ve zdraví dožili třeba té 70, 80, 90?
2: Já jednoduše říkám, že člověk se za ty miliony let vyvinul jako pohybující se součást živé přírody, nikoli jako subjekt sedící před obrazovkou počítače, kouřící a pijící kávu.
1: Takže to hovoří za vše.
2: To je strašně jednoduchý recept.
0: Pane profesor, my jsme nic jiného nečekali, ale že nám je

0: to řeknete. Víte, vy jste říkal, že stav zamilovanosti není úplně nebezpečný. Je to ale stresová věc.
1: Máme dva druhy stresu. Je takzvaný eustres a distres. Pokud je to ten eustres, tak to je dobrý. Dává vám to energii. Ten distres už je, ten už je škodlivý. Čili pokud je to ten eustres, tak je to dobré. Vy sice máte starost, ten zamilovaný, jestli ta jeho Zuzanka ho miluje, jestli nemá jinýho. A ten stres je příprava organismu na nějakou fyzickou akci.
0: To chápeme.
1: Jo?
0: A to je ten eustres.
1: A to je ten eustres.
0: A když Zuzanka někoho bude mít, tak nastupuje ten distres.
1: Tak stres to je distres a pak jsou ty sebevraždy a takové věci. No a prostě ta příprava organismu je na nějakou fyzickou akci. To znamená, že svaly musí začít se hýbat. Aby se mohly hýbat, tak musí dostat dostatek okysličené krve, takže se vám rozbuší srdce. A už jsme u toho a proto si lidi myslí, že sídlem lásky je srdce, protože to srdce je ten efekt. Tam se to projeví, tam ten mozek pošle signál, koukej něco dělat.
0: My jsme si s Ladou říkali poslední dobou, že se profesoři stávají šarmantními osobnostmi, alespoň na základě ankety rozhlasové. Čím si to vysvětlujete?
1: Já nevím, já jsem o tom taky přemýšlel. Tady všichni kolegové, kteří tady jsou, tak když vy jste s nimi ve styku, tak zažíváte příjemné chvíle. Silně pochybuji o tom, že operace srdce je příjemná věc, takže se tomu trochu divím.
2: No ale na druhou stranu lékaři jsou na předních příčkách ocenění jejich práce u všech vlastně lidí, protože si jich váží, protože jim právě zachraňují ty životy.
1: Asi ano, potom ty nepříjemné chvíle pominou a pak nastane to příjemné, že zase ty lidi můžou třeba běhat po horách.
2: No my doufáme, že s námi dnes zažijete eustres, že tu žádný distres nebude, no a dovolte, abychom vás pozvali tady mezi nás a abyste s námi prožil gala večer.
1: Děkuji.
0: Pan profesor Jan Pirk. Pane profesore, než se Ondra Ruml, který bude teď zpívat vám, on si připraví eustres svůj, krabičku. Mimochodem, vám tady budeme servírovat víno. Je to zdravé tady takhle pít na jevišti víno?
1: Na rozdíl od jiných, víte, já kážu víno a piju víno.
0: Takže na zdraví a tahle ta písnička je pro vás.

0: Vrátíme se zase ke hvězdám. Víte, já jsem tady na jednu stranu říkal, že stálice, ať už mezi lidmi, nebo na nebi, je prostě stálice. Ale zase na druhou stranu, když se nám na obloze objeví kometa, česky vlasatice, není astronoma, a možná nejen astronoma, který by se prostě neohlédl. A ono to platí také v životě. Když prostě po chodníku projde vlasatice, není chlapa, který by se neohlédl. I ten zamilovaný s tím eustresem. A většinou to teda bývá taková žena, jejíž krása až hvězd se dotýká. A já mám takovou jednu povinnost vám takovou ženu představit, protože jste si vy, posluchači, umínili, že bude také v té desíce šarmantních. Dámy a pánové, stačí, když možná řeknu exkluziv, ale já to řeknu celé, Kateřina Brožová.
1: Dobrý večer. Kateřina Brožová, vítáme vás, ano. Kateřina, nádherná kabelka, nádherné modré dlouhé šaty. Paní Kateřino, nesmírně vám to sluší, ale víte, co já jsem si říkala, když jsem vás uviděla, my o vás víme, že jste ta rybářka. My bychom se chtěli na ty ryby zeptat, protože to bylo u toho tatínka, tam to začalo všechno.
2: Ano, já asi jako pětiletá holčička jsem dostala bambusový proutek bez navijáku, jenom tak s kouskem v lasce a na konci teda to olůvko a háček a tak, znáte to. Je tady někdo rybář mimochodem?
1: Zvedněte ruce, kdo je rybářem. Jeden, dva, tři, čtyři, tamhle ten maličkej.
2: Laďo?
1: Ano, Laďa Kerzlo.
2: No, tak prostě tahle ta základní výbava rybářská, no a šlo by to líp než tátovi. On na to vzpomínal vždycky, že jsem tahala jednoho okouna za druhým a jemu pořád ten dravec velký nepřicházel, takže takhle to začalo a mě ta vášeň zůstala celý život, ale pozor, já je pouštím.
1: A v čem je teda to kouzlo? Jenom to sedět u vody, dívat se třeba do té vody?
2: Představte, že tam hodíte prostě nějakou návnadu do řeky, do rybníka, kamkoliv. A teď čekáte, co přijde.
1: A ta hvězdná obloha, je na ní někdy taky čas, když už jsme dnes v tom vesmíru?
2: Vždycky. Dneska, jestli se nám to nezatáhne, tak určitě bude krásný pohled na hvězdy.
0: Tak, já myslím, že když je tady Kateřina a vy víte, že to je herečka, že je to moderátorka, ale tak a rybářka teda, že jo?
1: A také
0: houbařka,
1: zpěvačka.
0: Ale také zpěvačka. Že by si jeden mikrofon nechala, buď ten nebo ten, a dokázala nám, že si umíš pod hvězdnou oblohou na rybách i zpívat.
2: Strašně ráda, ale protože tady máme úžasného Ondřeje, tak my jsme se domluvili, že bychom spolu.
3: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2014, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: zase trošku k těm hvězdářům. To je nádherný pojem a opravdu se týká vesmíru. Víte, co je to teorie strun? Tak to používají fyzikové k popisu těch nejmenších částic látky ve vesmíru. A dokonce existuje i teorie superstrun, podle níž má vesmírný prostor dokonce ne 3, ale 10 hned rozměrů. Já mám problém s tím čtvrtým s časem a tady je hnedka 10. My vám představíme člověka, kterého jste si vy vybrali, ale určitě by se v těch 10 prostorech ztratil. Za to rozumí moc dobře strunám, které už léta používá a možná i díky nim jste ho nominovali do té desítky. Kdo přichází?
1: Přichází houslista Pavel Šporcl. Dobrý večer, Pavle. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, dobrý večer.
1: Tak jsou to ty modré housličky.
2: Já zůstal už ani jste... na jiné nehraju.
1: Ano, ano, zůstal jste stylový i k našemu večeru, k tomu modrému večeru, ano.
2: Samozřejmě.
1: Jak je to s tou teorií strun? Věděl jste o ní?
2: Ne, ale jak si s teorií ty struny mají samozřejmě s hudbou hodně společného, protože sám Pythagoras, vlastně matematik slavný, vymyslel, jak se vlastně na housle hraje a vůbec jak hudba vzniká. Takže teorie strun je vlastně od Pythagora už vznikla.
1: No, my se tady pohybujeme pod tou hvězdnou oblohou. Hrajete rád pod hvězdnou oblohou také v přírodě a je to často?
2: No, hraju rád samozřejmě venkovní koncerty, především v létě a nejenom u nás, i různě po Evropě. Je to vždycky moc krásná zkušenost, ty koncerty jsou ozvláštněné, občas fouká vítr a občas může začít i pršet samozřejmě. Takové ty první moje vystoupení pod hvězdnou oblohou byly, když jsem statoval, co by malý kluk, co by herec v Jihočeském divadle, tedy na Krumlově, na otáčivém hledišti, kde hrálo Jihočeské divadlo. Tam můj tatínek hrál mnoho rolí a my jsme tam běhali a tam byla opravdu překrásná noční obloha plná hvězd.
1: Já ráda vzpomínám na Kostelec nad Orlicí, sedí tady nakonec pan hrabě Kinsky, kdy jsme čekali na tu hvězdnou oblohu a pamatujete se, to byl slejvák a čekali jsme, jestli vůbec nějaký koncert bude a ono se potom zadařilo a byl to neuvěřitelný zážitek. Nevím jak pro vás, ale pro nás určitě.
2: No, já jsem seděl v autě a celou dobu jsem přemýšlel, jestli v tom autě jsem dostatečně izolovan před těmi blesky nebo ne a projížděl jsem internet a dozvěděl jsem se, že vzhledem k tomu, že mám ty gumové pneumatiky, takže jsem v pořádku a že se tedy nemusím bát.
0: To je hezký. Zatím pan hrabě prý tam lítal a utíral vám normálně sedačky, aby si lidi měli kam sednout.
2: No a tak to má být.
1: No my vás poprosíme, abyste tady dnes také pod tou naší hvězdnou oblohou zahrál. A co to bude, Pavle?
2: Zahraju vám skladbu, kterou jsem složil, jmenuje se Surprise, tedy překvapení.

0: Děkujeme.
1: Pavel Šporcl živě ve vysílání Českého rozhlasu Dvojky Hradec Králové Pardubice. Vrátíme se zase ke hvězdám. Mně se to líbilo, zase bych to srovnával s lidmi. Představte si, že některé hvězdy vlastně neumí být sami. Oni neumějí si jen tak plout oblohou, proto jsou ve dvojicích a jako lidi i ve trojicích někdy. A my teď představíme zase tu naší hvězdu, tu pozemskou, dá-li se to tak říci, která, ale když jsme se s Ladou nad tím zamysleli, také neumí být sama. Ať už tančí ve dvojici samozřejmě, ale nebo moderuje taneční soutěž, tak ve dvojici. Nebo hraje samozřejmě také ve dvojici. Zkrátka, ona tu dvojku vzala tak do písmene, že dokonce moderuje na dvojce. Ale tam teda sama, myslím. Dámy a pánové, Tereza Kostková!
0: Dobrý večer, paní Terezo. Po roce opět sál Filharmonie Hradec Králové.
2: Ano, já jsme velice rádi. Chci poděkovat taky za opětovné pozvání a laskavou nominaci posluchačů.
1: No, my bychom vás nepozvali, kdyby oni vás právě nenominovali. Tak jim děkujete.
0: My jsme se tady zmínili o té dvojice, kde jste začala moderovat 12 ve 12. To není ve dvojici.
2: Ne, to patří právě k těm singlovým záležitostem, i když do jisté míry, protože to je vlastně úplně nová, jiná disciplína. Pro mě je velmi šťastná a radostná, protože, jak tady víte, já mám rozhlas velmi ráda. A učím se tomu být sama v místnosti, za sklem mít jediného partnera, to je zvukař, a pak mít obrovské, nevídané a neznámé partnerské publikum někde, kde si na druhé straně, se kterým se spojuji a se kterým tvořím ten hodinový pořad, aspoň nějak tomu tak přistupuji, jako k dialogu. Představuji si, na co by se mě třeba ptali, co by chtěli slyšet, a vlastně tahle ta práce s imaginací do jisté míry mě nesmírně baví a je velmi nová, takže za to děkuji.
0: Ano, zveme na pódium šéfredaktora Českého rozhlasu Dvojky, pana Miroslava Dittricha, a to proto, že právě Český rozhlas Dvojka se vám, paní Terezo, rozhodl udělit cenu Dvojky. Takže blahopřejeme, získáváte mimořádnou cenu Dvojky. A nejen tady tu krásnou kytici v tuto chvíli, ale také...
3: Nejdříve kytici.
2: Ježiš, to je krásná, děkuji.
0: To je gramofon, pane šéfredaktore, nebo rádio?
2: Prosím, děkuji, to je krásný.
3: Tak mluvíme dnes večer o budoucnosti, tak tento přístroj, gramofon, jak vidíte, je vlastně budoucnost, protože povšimněte si, všechno se vrací. Dneska vinylové desky jsou velmi moderní. Vy u nás moderujete na dvojici teprve od ledna a my doufáme, že to bude ještě hodně, hodně dlouho.
2: No to je, já teda si velmi vážím toho, že ten start takto vnímáte a rádi byste z něj viděli budoucnost, protože já jsem tam velmi šťastná, takže děkuju.
3: Já děkuju.
1: Tereza Kostková, Miroslav Dittrich a cena Dvojky. Teď do toho vstoupíme rovnou. Jak to dělají kosmonauti, když jsme u toho vesmíru? To nejsem vulgární, to jsem se vlastně vypůjčil kousek textu z písničky Marka Ebena, mimochodem prvního nejšarmantnějšího a šarmantního, který určitě za rok tady bude. Teď jsme si jenom půjčili ten kousek té písničky. Víte, nás napadlo, kdyby mimochodem NASA tento týden zveřejnila, že do 20 let bude důkaz o mimozemské civilizaci. Kdyby ty ufouni přilítli už teď, tak jak bychom se s nimi dorozumívali? Ale máme jednoho člověka, který by je to určitě naučil. Který by je určitě naučil nejen se dorozumívat, ale tak mluvit, že by na tu svoji původní řeč zapomněli. On nás to tady učil před rokem, možná i před loni, ale vy jste ho opět nominovali mezi desítku nejšarmantnějších. Dámy a pánové, Jan Přeučil!
4: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2014, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
0: Dobrý večer, pane profesore.
5: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vážení rozhlasoví posluchači. Přeji vám všem krásný večer a dovolte mi, abych vás pozdravil a považuji se za velikou čest a říkám to s velkou pokorou a se zdravou suverenitou, jak říkal můj profesor herectví Radovan Lukavský, že jsem byl pozván do této významné šarmantní společnosti. Svůj oblíbený klobouk, vážení přátelé, před vámi hluboce smekám.
0: Máme se ještě hodně co učit.
5: Jestli dovolíte, přátelé, čas se chýlí ke konci, bude vyhlašování šarmantní osobnosti pro letošní rok, říkám to tak správně?
0: Říkáte to posledně.
5: Tak já si myslím, a já už jsem to tady asi před 5 lety nebo před 3 lety naznačil a zkusil, ve starém antickém divadle, když se něco líbilo, tak obecenstvo zahlaholilo bravo, bravo, bravo. Zkusíme si to? Výborně. A když se něco jo líbilo, tak k tomu bravo, bravo, bravo se příjemně zamručelo. Zkusíme všichni i posluchači u rozhlasových přijímačů. Pozor, teď.
0: Bravo, bravo, bravo.
5: Půda je připravena.
0: Děkujeme, pane profesore, posaďte se tady mezi nás.
5: Děkuji.
1: Právě, že by naučil, Jan přeučil ty kosmonauty s těmi Marťany určitě domluvit.
0: Natrénováno máme.
1: Mimochodem tomu ručení by jim určitě asi šlo.
0: A teď už nám zaspívají naši oblíbení, milí a věrní gentleman singers.

0: Dámy a pánové, čas se opravdu chýlí, jak říkal pan profesor Přeučil. A proto bychom rádi vlastně přivítali do této chvíle ještě úřadující šarmantní osobnost za rok 2013, vyhlášenou v roce 2014, a tou je pan Václav Větvička.
1: Hezký dobrý večer. Jak jste prožil odpoledne v Hradci Králové?
2: Úžasně, protože jsem tady byl s asi 5hodinovým předstihem, tak jsem se ho krásně prohlédl a dokonce mě tady nějaká občanka poznala, jak sedím v autě, a přinesla mi sekanou a 4 rohlíky. Tak jí moc krát děkuju.
0: To bylo právě proto, že jste byli ještě úřadující šarmantní osobnost v té chvíli.
2: Ano, ano, ano, to bylo určitě proto.
1: Jaký byl ten rok, pane Větvičko, pro vás?
2: No, úžasný, protože, víte, lidé dneska už doma se bojí otevřít ledničku nebo olejovky, abych tam náhodou nebyl. A zavírají přede mnou dveře. Tenhle ten rok, co jsem byl šarmantní osobností, tak ty dveře se zase otvíraly, až na jedny. Máte tady profesionální uvaděče, protože bez lístku mě do sálu nepustili, tak jsem se musel dojít koupit.
1: No neříkejte.
0: Ale to je v pořádku.
2: No, já
0: to je v pořádku, tady nikdo nemá protekci. Kateřina Brožová se taky kupovala lístek s Terezou Kostkovou.
2: Já s tím naprosto souhlasím. Jenom jsem usoudil, že pochopitelně existují šarmantní osobnosti celoživotní, jako byl třeba nebo je můj předchůdce Honza Petránek, nebo jako budou některý z mých následovníků. No a pak jsou šarmantní osobnosti sezónní, jako je Václav Větvička.
0: Skromnost. A v tuto chvíli já bych poprosil Jana Mengra a Pavla Kudrnu, tedy náměstka generálního ředitele Českého rozhlasu a ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice, aby k nám přišli. Nastává ta slavnostní chvíle, ten slavnostní okamžik. Teď se dozvíme, pánové, pojďte blíž. Já bych možná poprosil víc za ladou, tak. Teď se dozvíme, kdo je pro tento rok z těchto nominovaných, které jste tady dneska měli možnost poznat a viděli, kdo je vlastně šarmantní. Nejšarmantnější, kdo je na prvním místě a jako každý rok?
1: Ano, jako každý rok nám vyspívají ten nádherný vinč pro vítěze Gentlemen Singers. Yeah.

0: Já. Tak kdo? Nikdo neumíme na housle.
1: Jako hudeček?
2: Svěcený?
3: Ale houby, to je přece...
0: Gratuluju a užij si toho následující rok.
4: Kytici květin, Pavel Kudrna.
5: A ještě to zlaté slunce od pana Václava Větvičky.
6: To nejhlavnější, zářící slunce. Dneska dokonce celý den svítilo a večer jsme ho snesli sem, abychom vám mohli předat.
4: Slunce Pavle, blahopřejeme.
6: Pavlu Šporcovi.
7: Děkuji, já jsem v šoku, děkuji.
4: Sluší vám a bude se hodit těm houslím.
7: Těm houslím a k mým očím modrým taky, takže ano, asi mám něco říct.
2: Teď se to čeká, Pavle, trochu, teď se to čeká.
7: Když na mě tak koukáte. Já jsem to teda nečekal, nebo opravdu ne. Mí soupeři v uvozovkách jsou všichni úžasní, tak já si toho samozřejmě moc vážím. Budu se snažit ten další rok být ten správný a nejšarmantnější ještě více, než jsem se snažil doteďka, což je teda hodně těžký. Tak doufám, že to nepokazím této úžasné anketě a soutěži a moc děkuju všem posluchačům vlastně a těm všem, co mi dávali hlasy, tak opravdu děkuji moc.
4: No a my vás dle tradice poprosíme, abyste v tuto chvíli už vyhlásil jubilejní 20. ročník ankety Šarmantní osobnost roku, protože už začínáme hledat vašeho nástupce pomalu. Takže je to na vás, abyste nám ten ročník vyhlásil, buďte tak laskav.
7: Dobře, takže vyhlašuji 20. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku.
2: Vyhlásil Pavel Šporcl, Šarmantní osobnost roku 2014.
4: Budeme doufat, že se tady s námi sejdete opět za rok, kdy budete předávat zlaté slunce tomu dalšímu šarmantnímu v našem jubilejním 20. ročníku.
2: Jinými slovy, věříme, že si na nás tedy za rok uděláte čas, abyste nám řekl, jaký ten rok byl, jestli jste taky třeba dostával sekaný do auta a tak, a v každém případě, abyste pak tu cenu předal. V tuto chvíli máme, vy jste houslista, ale my máme takové přání, kdybyste si s náma, to je taková tradice, zaspíval píseň, kterou vždycky šarmantní gala večer končí. Laďa Kerndl udá notu.
6: Budeme zpívat všichni. I doma.

0: To byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2014, kterou se stal houslista Pavel Šporcl. Za týden v tomto čase vám v reportáži ze zákulisí přiblížíme, jak vypadaly přípravy gala večera.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: O uzavírce kolem svoru na Českolipsku zatím není rozhodnuto. Většinu Česka zítra čekají silné bouřky. Hrad a zámek Friedland otevírá přízemí hradu a sklepení. V noci bude polojasno, zítra až zataženo s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje sanační práce na výstavbě obchvatu svoru na Českolipsku. Úplná uzavírka tam má trvat do poloviny října. ŘSD ale stále čeká na verdikt odvolacího orgánu, protože proti plné uzavírce jen 20 týdnů se na jaře odvolalo. Původně měla být silnice mezi Svorem a Novou Hutí zavřená do poloviny listopadu. Po tlaku dotčených obcí a vedení Libereckého a Ústeckého kraje se uzavírka nuceně zkrátila, říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Nevíme, co nám odvolací orgán řekne, to znamená, snažíme se opravdu naplno. V tuto chvíli se dokončují zemní práce, pracuje se na horních mostních objektech, před železnicí i nad železnicí.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí pro neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Hrad a zámek ve Friedlandu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Friedlandu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu, říká kastelán Jiří Holub.
3: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století, a hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
1: Ukrajina podnikla sérii dronových útoků na cíle v Rusku. Terčem byly sklady největšího ruského internetového obchodu Wildberries. Ten je ruskou obdobou amerického Amazonu. Podle ruských úřadů zemřelo při úderech nejméně 8 zaměstnanců skladů. Informuje o tom BBC. Sklady firmy Wildberries podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sloužily k dodávkám součástek pro výrobu dronů a navigací, na které se vztahují sankce. Počasí. V noci bude převážně polojasno, k ránu od jeho západu bude přibývat oblačnost a vyskytne se lokální déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm nebo přehánkami, místy bouřkami. Později odpoledne bude déšť postupně ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Friedlandu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do konce tohoto září.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se v rámci naší výpravy za lidovou kulturou vydáme na jih Čech, do malebné zvlněné krajiny šumavského Podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné a jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov, no a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce, no a jak říkáte, první zmínka 1352, no a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantova se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví nad tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni se nikomu nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlýně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeva. Váky, vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Ta kamiseta tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu a poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlýn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlýn a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně při tom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít, takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí, to se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák, ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny. Také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem. Takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Tak, jemnější. Ale ono se tenkrát se dělal jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrná, to bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejra. To bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
0: Ano, která byla tehdy nejceněnější. Tak. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo, mít něco za lubem, že?
1: Tak. Ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlynáři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak, co víme ze záznamu, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí, ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhý světové války už byli ten mlyn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablombovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlyně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se jako bývá zvykem, že mlyn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karoli bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná

0: pozorností toho jednoho bratra, že nakydal tomu SMBákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova je odvezli, znova je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrama asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakým čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
1: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci daří.

0: autem popošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem. A oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom nesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedená elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská Krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, tak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí, oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce, ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce

0: Pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináž se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, koho zemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vypristoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů

0: vstoupili do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, v 17., 18., 19. století takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byli dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák,
1: to
0: že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sýrky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami?
1: Dokázali vyrobit sami, když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pec chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, jeho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl zase vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pokračování rozhovoru s Delem Kajúmim, zdravotníkem, který pracuje na záchranné službě Středočeského kraje více než 30 let. O čem bude mimo jiné dnes řeč, napoví ukázka.
2: Celý život jsem oborom zdravotník, tak mě všichni mají rádi. Můžu vám to opravdu říct, mě všichni mají rádi, protože já, moje práce je pomáhat lidem. Ale když někomu pomáháte, přece nebude pitomec, aby mě s odpuštěním za to slovo, aby se jako spíš brodil proti mě.
1: Vaší průvodkyni od mikrofonu i dnes bude Goránka Oľača. Co jsme se dozvěděli z první části rozhovoru? Především, že se Del Kajúmi narodil na vesnici ve velké majetné rodině, která žila v souladu s afgánskými tradicemi. Přestože rodina vlastnila pole, domy, zahrady, restaurace, na žádnou hračku, kterou by dostal jako dítě, si nevzpomíná. Za to nemůže zapomenout, co si jeho otec přál a očekával od svých dětí.
2: Můj otec byl strašně sympatický člověk, milý člověk a nám řekl, já po vás nechci, abyste pracovali na poli, nechci po vás, abyste něco dělali, jediné, co vás, po vás chci, abyste chodili do školy. A jenomže to byla moudrá slova, ale složité vykonovatelná, protože my jsme chodili do školy asi tak 2 hodiny pěšky denně. Nebyly cesty, nebyly silnice, nebyly auta.
1: Když se rodina přestěhovala do Kábulu, stal se žákem zdravotní školy obor rentgen a vedlo se mu velice dobře. Psal se rok 1987, kdy se nejen o žáku Delovi, ale o celém Afganistánu rozhodovalo v Moskvě.
2: Po 2 letech byl program ČSSR a Afganská demokratická republika. Byl jsem přizván do ČSSR, tehdejší, do školy. Vybrali se tam takový ty nadaný studenty. Jo, prostě ten nejlepší student je psaný jako první, jakoby úspěchem nejlepší. Ale taky chválím a všem prostě zkrátka. To je realita.
1: Realitou bylo i to, že v Praze musel nejdříve ukončit střední školu a potom snít o studiu medicíny. Mezitím se stala sametová revoluce.
2: Tady šlo k tomu převratu v 89. Smlouvy skončily mezi těmi státy, že? Tak nám řekli, že dají nám možnost dostudovat, tak já jsem potom tady zůstal, protože Československo se směřovalo do evropských struktur. Nám přednostně vyřídí doklady, tak jsme to tak samozřejmě využili, protože v Afghánistánu probíhala v té době občanská válka. Bohužel vysokou školu v té době jsem nemohl studovat.
1: Nicméně sen o medicíně uskutečnil. Dálkově, což znamená, že při práci vystudoval obor ARIP, to jest anestézii, resuscitaci a intenzivní péči. Podařilo se mu získat bakalářský i magisterský titul.
2: Od roku 1992 jsem zdravotníkem. 2 roky jsem byl v nemocnici v Semilech a od roku 1995 do současnosti jsem na záchranné službě Středočeského kraje.
1: Pokračujeme s novými informacemi. Jsme v Praze. Vy jste studoval tady, takže Prahu dobře znáte. Co jste postupně ještě poznával kolem Prahy a dál a v celé republice?
2: Tato země je nádherná. Česká republika, nebo Československo, nebo střední Evropa. Je nádherná, ale bohužel ta země je poničena průmyslem nebo zanedbanou péči jakoby o ty přírodě. Zaplať pánbůh, že Česko je v Evropské unii a že ta Evropská unie má ty evropské zákony, ty východní země donutí, aby si prostě brali ohled na lepší život, na přírodu, na život obyvatelstva a na přírodu hlavně. Já znám republiku, Prahu znám, hory znám, Krkonoše znám, Jižní Čechy znám. Všude nádherně, opravdu krásně, ale je potřeba o to se starat a vážit se toho. střední Evropa nejenom, že jsou mají historie nebo budovy, muzea, nevím, krásy, ale také prostor, kde je relativně bezpečno. To znamená, že nebezpečno politicky, ale bezpečno z hlediska živlu. Tohle to se potřeba čekat, aby se uvědomoval.
1: Je to váš domov. Nejde jen o občanství oficiálně.
2: Ne, občanství tomu nějak jako nezmění. To je spíš o pocitu toho člověka. Já mám domov tady, já mám domov tam. Je doma nejlíp. A vážím se obě domovy. To já většina svého života jsem tady v Československu, bo v Česku. Takže domov mám taky samozřejmě i tady.
1: Mm-hmm. Tomu se obvykle říká, vy jste bohatý člověk. Máte dvě vlasti, dva domovy, že?
2: Určitě. A já jsem si jistý, že tady jsem nejenom já, ale i mnoho jiných lidí, nejenom z Afghánistánu, ale z mnoha jiných států, že to je určitý přínos pro české obyvatelstvo, pro Evropané, přínos kultury, náboženský, osobnostní, pocitový, všelaký. Myslím si to a jsem tím úplně jistý. Mě taky obohatí, když tamhle mluvím s nějakým Němcem nebo když s nějakým Američanem nebo s kýmkoliv. Obohatí mě to mnoho o mnoho informací a mě to vůbec nevadí, že to je Američan nebo Afričan nebo Čech nebo tamhle Vietnamec.
1: Nepadlo ani slovíčko o tom, jak vás přijali. Ve třídě, ve škole, kde jste bydlel, byl jste šťastný a spokojený?
2: O strany Čechů to bylo v pohodě. To znamená, že v té době ještě to byl komunismus. Tady ty lidi moc bohužel se projevat nemohli. Tak, jak by chtěli asi. A to se projevili potom až po roce 89. Já celý život jsem oborem zdravotník. Tak mě všichni mají rádi. Můžu vám to opravdu říct, mě všichni mají rádi, protože moje práce je pomáhat lidem. Když někomu pomáháte, přece nebude pitomec, aby se jako spíš brodil proti mě. Já jsem nebyl ve třídě s Čechama. My jsme byli jedna třída s všichni cizinci. Jo? Zahraniční studenty jedna třída a pak český studentky druhá třída. On to bylo spíš zajímavý v tom smyslu, že ve třídě jsem měl holky z Afriky, černý holky a černý kluky, tak já jsem se trošku i bál, protože mi bylo 16 let a já jsem nikdy v životě v kontaktu s černým člověkem nebyl. Nakonec potom jsme se hrozně kamarádili, když jsme se seznámili. Před chvilkou, jak jsem vám říkal, to je jak člověk obohatý člověka, když je s někým cizím. Má informace, seznámí se a dozví se o něm celou řadu zajímavých věcí a to obohacení pro můj jakoby vzdělání. Potom dokonce jsem se pak zamiloval do budoucí manželky Češky z stejné třídy. Za sebe můžu říct, že já jsem byl přejat, nemám pocit, že by to bylo nějak jako něco špatného.
1: Náš host Delka Jumi pracuje jako záchranář více než 30 let. Může říci, že svůj sen o medicíně jako humánní profesi bez zbytku uskutečnil. Jestli i v jeho případě platí pravda, že všechno v životě má svoji cenu, nám prozradí brzy. Prosím vás, kudy vede cesta ze záchranářské služby středních Čech k Afghánistánu? Ja. Jak jste se tam znovu dostal?
2: Ano. Byl jsem osloben českou armádou, která působila v Afghánistánu v roce 09 nejdřív. A jestli bych nemohl pomoct prostě jít s nima. Tak já jsem měl pocit, že ta pomoc není jenom vůči České republiky, a tak je to vůči tomu Afghánistánu. Protože já jsem měl tam vyučovat předmět první pomoc pro afgánskou armádu a afgánskou policii a zároveň tlumočit a zároveň jakoby poradit v rámci kulturních rozdílů. Nakonec tam jsem byl holka pro všichni, na všechno, ale to nevadí. Chci vám říct, jde k tomu pochlubení, ale chci říct, že moje působení na Afghánistánu byl strašně velký přínos, jak pro Českou republiku, pro Českou armádu, tak pro Afghánistán jako takový. Když jsme tam byli, tak oni Afgánci milovali nás a my milovali je. Mezi nimi nebyli vůbec rozdíly, protože tam byl, jsme vysvětlovali, kdo jsme, co jsme dělat. Pochopili, že my jsme tam jim proto, aby jsme pomohli, aby jsme budovali, rekonstruovali poválečnou zem. To tak bylo, tak je. Vždycky jako Těšili se na nás, aby jsme tam prostě přijeli.
3: Jo. Vy jste tam byl třikrát.
2: Ano.
3: Jak se lišili mezi sebou ty tři mise?
2: Jak se nelišili, akorát po první misi jsem se bohužel rozvedl. Působila mi to ta mise, protože když jsem po 19 letech manželství s první manželkou, jsem se rozvedl. My jsme tam byli místo 6-7 měsíců, ještě měsíc, protože v Afghánistánu byly volby. A když jsem se vrátil, tak manželka říkala, že zjistila, že po půl roce dokáže žít sama, takže jsme se rozvedli. Bylo trošku, ne trošku, ale hodně smutno, protože to bylo 19 letý vztah. Mám tam dvě děti samozřejmě, úplně krásně, chytrý, šikovný. Nebylo to jednoduchý, není to jednoduchý, protože my máme tady jenom tu svoji rodinu a nikoho jiného, kdo je pro vás jako nejbližším člověkem. Čili když manželka mě to oznámila, tak já jsem vlastně, jak se říká, taky to posttraumatické syndrom. To byla ohromná rána, kde teda jsem čekal. Můj cíl bylo pomoct České republice a Afghánské republice. Vůči Afghánistánu jsem pocitoval takový dluh, že bych se měl vrátit, pomoct, když tam strašně chybí ta osvěta. Takže to snad k něčemu bylo, ale bohužel se stýkal osobní životu. Potom dvakrát ještě byl jsem osloven, tak jsem říkal, souhlasil jsem, že pojedu s tím ještě dvakrát.
0: My a oni.
1: Po nějaké době od smutného rozvodu se Delka Jumi znovu oženil. S misemi to prý nesouviselo.
2: Prosím, to takový zajímavý, i když jsem byl 19 ženatý se svou manželkou Češkou, vždycky moje rodina říká, tak se musíš taky manželku Afgánku. Já jsem říkal, nemůžu, jako to nejde v Evropě, abych měl několik manželek, to nejde. Takže pochopili, ale vždycky mě jako s tím trošku pošťouchali. To bylo jako bilance, jako legrace. Nakonec, když jsem se rozhodl, říkám, to už vyhovím vaším přáním, tak já si vezmu nějakou Afgánku. Nakonec ano, jsem si vzal Afgánku.
3: Je spokojená tady?
2: Ano, no, spokojená. Spoustu cizinců možná tomu bude rozumět. Asi Češi tomu rozumět nebudou, pocitově. Já mám tady všechno. Zázemí, práce, slušnost, i úctu, lidi mě zdraví. Protože za 31 let, když jsem počítal, já jsem byl u 12 500 Čechů. Pracovně.
3: Ano.
2: Čili zachránili jsme asi tak 12 500 lidí. Takže ty lidi mě znají. Já jsem v tom stejném okrese, na tom stejném místě, na tom stejném stanovišti. Ano. Takže já mám všechno. I manželka má všechno.
3: Co ona má? Ona nezachraňuje životy?
2: Ne, nezachraňuje život, ale víte co? Má takový přísloví persky, že i kdybyste měl hrát a nemáte v tom hradu rodinu, sestru, maminku, tatínka, bratra. O hodně věcí jsi přišel, o hodně štěstí. Máte všechno, ale nemáte tu rodinu. Ale my se o nich pořád bojíte, protože pořád tam je válka, pořád tam je nepořádek, pořád tam není zákon, systém, jo? Není tam práce. Takže vy jste tady šťastný, máte všechno, ale to štěstí, skutečný štěstí.
3: A přátelé nezískala?
2: A já mám spoustu přátelů mezi Čechy, dokonce to jsou taky přátelé, že kdybych řekl kdykoliv, cokoliv, tak se prostě objeví. Manželka má pár kamarádek v tom svým okolí, ale to je tak na úrovni, že tam se posedí a popovídají, slušně řečeno, poklábou se, pomluvějí manželé, nebo to.
3: Česky nebo afgánsky?
2: Český, Ukrajinky, tam máme jak rodinu Ukrajince, Čechů a i Afgánky samozřejmě.
1: To je pro dnešek v pořadu My a oni všechno. Deluka Jumovi děkuje za zajímavé vyprávění a věnovaný čas Goranka Oljača.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda a prezident mají podle Petra Pavla spoustu společných pravomocí. Prezident proto do budoucna doufá ve zlepšení vzájemných vztahů. Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi je kvůli demolici mostů uzavřený. Neděle přinese déšť a bouřky. Na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vláda dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident prý doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a připomněl, že on jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život.
2: Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
0: Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla. Ten přitom svoji případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Pražský okruh je uzavřený mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem je demolice dvou nadjezdů. Uzavírka má trvat do nedělních 11 hodin dopoledne. Objížďka vede přes Strakonickou ulici, tunel Mrázovka, Strahovský tunel a Patočkovou ulici. Staré mosty nahradí nové, aby bylo možné okruh rozšířit na 6 pruhů. Pracovníci povodí Moravy pokračují u Prosenic ve stavbě záchytného profilu na řece Bečvě. Při povodních by měl chránit mosty v nedalekém Přerově před kmeny stromů. Hotovou už dělníci mají například betonáž záchytného profilu, dodává mluvčí investora Jana Kučerová.
3: Pokračují také práce na výstavbě Prahu v patě záchytného profilu, přičemž významná část této konstrukce je již hotová. Současně probíhají také práce na základech Česlového objektu, který bude při povodňových stavech sloužit k zachytávání plavenin a zabrání jejich hromadění na mostních konstrukcích v Přerově. S dokončením stavby počítáme v září příštího roku.
0: Stavba záchytného profilu u Prosenic si vyžádá zhruba 80 milionů korun. Pochodu hrdosti v Bratislavě se zúčastnilo kolem 10 tisíc lidí. Informovali o tom organizátoři akce, podle kterých už se průvod poklidně vrátil na náměstí Svobody. Tam se odpoledne koná festival Duhový Pride na podporu práv LGBT lidí. Kulturní a vzdělávací program bude pokračovat do 21 hodin. Do jiné části slovenské metropole i letos konzervativní aktivisté svolali vlastní akci s cílem propagovat tradiční rodinu. Účast na ní byla ve srovnání s pochodem hrdosti výrazně nižší.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Brně v Jedovnické ulici se srazila dvě osobní auta, dopravu policie odklání po objízdné trase od křižovatky Žarošická, zároveň také na D8 u 60. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo, provoz je průjezdní se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
4: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Hinský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: Je, to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konali poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tam vše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam vše to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijel třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste ne. V něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. 1/3 parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobbymarketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
0: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
3: Bylo ve hře víc zámků, po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po

0: po 10 letech nebo 15 letech.
1: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
0: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
1: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
0: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, on se nemusí kupovat, on může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
1: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
0: V 80%.
1: Tak to už se blíží tak cílové rovince.
0: Ano.
1: Jak se tu bydlí?
0: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
1: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
0: Já to pravidelně teda střídám po jistých obdobích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se z jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
1: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
0: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
1: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
0: To jsou samozřejmě teoretické úvahy jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych blízko Paříže nebo Říma.
1: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
0: Jo.
2: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
0: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
1: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
0: No, má to kořeny v Haliči, takže... Takže nevím, jestli to je aristokratické.
1: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
0: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
1: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
0: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější, kolik to má místnosti.
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů, proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mi je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty bude manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšili mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany, a jsou určeny ke koncertům, další koncert je teďka 13. června a když se rozezní ty varhany a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Clement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně z velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí je ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužije dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě, ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kousková Lhota, ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu nedostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice Českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď co sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Policie pátrá po vězni, který na Rakovnicku odjel z pracoviště na kole. Neděle přinese déšť a bouřky. Na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let, a ne od 85, jako nyní.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík.
0: Policie pátrá po 46-letém vězni Josefu Hybkovi. Dnes odjel na kole z nestřiženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. Má krátké hnědé vlasy, modré oči a výrazné tetování na rukou. Informace přijme policie na lince 158. Vedení Liberce připravuje opravu Strakonické ulice v Dolním Hanichově. Aktuálně hledá firmu, která silnici opraví. Nové budou povrchy, chodníky, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Součástí je taky oprava mostu a stavba protihlukové stěny. Náklady na opravu zhruba půlkilometrového úseku město odhaduje na 39 milionů korun, říká náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
5: Letos bychom začali přeložkou ČEZu, která už je uhrazená a připravená k realizaci. Letos se bude dělat oplocení a ta protihluková stěna. A samozřejmě se můžou začít dělat první práce, které se samozřejmě přesunou po zimní přestávce na tu hlavní část sezóny roku 2027.
0: Na příměstský tábor pro seniory v Čebíně na Kuřimsku se přihlásilo 20 lidí. Tento týden vyráběli keramiku, jezdili na výlety nebo třeba trénovali paměť. Podle organizátorů si tak seniori procvičí jemnou a hrubou motoriku, socializují se a nezůstávají jen sami doma. Na některé programy zvou pořadatelé i děti z mateřské školky a usilují o mezigenerační propojení, vysvětluje Pavlína Drábíková za Seniory Pointu Čebín.
6: Ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojené, aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech. Na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni. Na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 283 v Bělé na Semilsku havarovala motorka. Na D5 se směrem na Plzeň je kolem 49. kilometru zvěř na vozovce. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Růstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle zrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořenějí mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnášejí přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3 týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdili, lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde z prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím pěkně, poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena, to je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštipovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, anebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit.

0: by se mi na trávníku objevila houba bělo-těch radka. Ničí trávník i rododendrony. Prosím o radu. Jak ji likvidovat. Děkuji.
1: Škoda, že ta krásná běločehradka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločehradkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Takže ta běločehradka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá. Ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak, aby se běločehradce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa. Jo? Když se vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo. A změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii. To říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, jste spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my, včelaři, se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali. Přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé, nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor. Je to furt jedno a to samé. Množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné leknínu, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Je 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Kladno po páté vydráží odtažená auta. Neděle přinese déšť, bouřky, na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zatáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Candev z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Zájemci budou moci znovu získat auta odtažená z ulic Kladna. Vedení města je v srpnu po páté veřejně vydraží. V nabídce je 13 osobních automobilů, které si majitelé včas nevyzvedli. Kupující je dostanou bez klíčů a dokladů. Použít je tak mohou například na náhradní díly. Podrobnosti o aukci jsou na webu města. Venkovní stan typu jurta vyroste v areálu lesní mateřské školy a klubu spolku Vrbínek ve Slezské Ostravě. Poslouží jako učebna, kde se děti dozvědí více o přírodě a ochraně životního prostředí. Město Ostrava na stavbu jurty přispěje 200 000 korun z Fondu životního prostředí. Ten podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu slouží především na financování výsadby nové zeleně.
3: Fond životního prostředí města podporuje projekty, zelené projekty a vznik nových parků. Ale někdy to jsou environmentální vzdělávací projekty a je to právě jurta, která ve venkovním prostředí bude pomáhat ke vzdělávání našich dětí a uvědomování si, jak je příroda spolu s náma důležitá.
0: Hrad a zámek Friedlandu od dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Friedlandu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu, říká kastelán Jiří Holub.
4: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století, a hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší. Místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 u kilometru 348 směrem na Brno stojí porouchané vozidlo, zdržení může být až hodinu. Na Pražském okruhu u kilometru 62 směrem k D1 je pak kvůli práci na mostě uzavřený levý pruh. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Je to další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
6: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
5: K tý se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
6: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
5: Tak, takhle?
6: Ne, zády.
5: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
6: Podlož si ty věci.
5: No dobře.
6: Tady se prostě postavíš, pojď.
7: No
6: pojď,
7: jo.
6: Pojď. Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
7: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
6: Podívej se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
7: Ahoj, já jsem Patrik.
6: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
7: No jo, teď to spustím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, že měla nastříkané v bodě. To nebude na to nesmí. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Já v tom častém styku s otcem se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. Měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? No. A ona říká, paní Obralové, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme, my jsme vydali blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůral a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
3: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, a měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují, jako co byste sebe chtěli, a aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili. Uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu, Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili, učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? No řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říká, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. Já. Teď vy opilí, zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že jo? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
3: Ten je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastaných flašky se válejí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. Říká, nedělí mě a papoušek se nedá říct. Tam se vájí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti vysvětlím, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku a to ti říká, požadu, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijde v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky poro vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řekne, seru na peří.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel u krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace u klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, to mě celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to byla hlava se takhle. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunou nějaký nafukovací balon a že to nafouknou a tím pádem jako, že prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem na něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník o lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy. No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím ti, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roku má ten Viktor. A mi říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a

Cavola! Non ti gira a fizzare? Prosím, a oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Brenko, říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A on si připadal, že se na ně dívá celá Británie, jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal... Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotá, skončila to zábrany a dělá tam velotoče, člověče. Takže Barry zachránil žirafího samce Viktora. No?

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkáš.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. My zatím družstvo jsme.
2: Tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kůň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici.

0: My jsme teda klusali po těch chlánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čeněch a lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tu nejistotku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým maštary, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa, já jsem myslel napřed, že nic neumí, a on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlíde vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme ho cválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budu říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no to nebyl sama. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok, nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, že jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, jo, mám zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak vám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie je zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka. A taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, my jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep. To
2: počkej, založil... nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale to? Abych pověděl jednu věc, jako, kam víte co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčení, oni je svezou dřív, pa čistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle, a my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já najednou, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a najednou, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, haló? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů a jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovým a do toho mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím vás, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím tě, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no neblbněte, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Se líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prostě jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Vosprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No, filmaři se, herci připraveni. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel vzhůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem vzhůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku.
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas napít.
6: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
6: Já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro, já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se chlubíš.
3: Byl jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: A musíš.
4: Byl jsi na záchytce?
5: Byl jsem na záchytce.
4: Maminko. Ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamene, když jsem tam přišel, teď byl jako, tak jsou takový ty první úkony a to, že dám, no, jsme šli s pecou, prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly taky prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka. Ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík. A ještě
2: nechápavá
3: tomu,
2: paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď ťukáme. A ona dělala, že prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom to byly na ty záchytce a ty tam byly, a teď jsem tam přišel, jsem tam všem byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam se mi vysypal do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívě se na mě, teď jsou střízlivé, ne? A teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si úplně pamatuju, a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože se samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postaví proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, co by ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
6: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
6: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
6: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
6: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. No, ty no. Mluvíš v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
6: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už neškrt vůbec, víš.
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co no, si má společného děcko?
6: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co? No. Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No, že?
6: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
6: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
6: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
6: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, co, víš, co si myslím?
6: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
6: No, kdo známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
6: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
6: Jaký si mě nerozdíl, já ti ho zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
6: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
6: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě, Míry Břečky.
6: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
6: No a co s tím budeš dělat? No,
3: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
6: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak. Míla Břečka. No a teď ty, teď to podepiš ty.
3: No proč já?
6: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
6: No tak to podepíš.
3: No, no jistě.
6: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
6: No a dej to tam.
3: Vždyť jo, já to musím zaburovat. No to, já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
6: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
7: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
8: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
7: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Magdo, ty chceš opravdu... pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
8: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
8: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
9: Pupendo grande.
8: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josef, to se mě docela hodí na vás. A to je z Ústí nad Labem Josef Kroulík. On poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci. Některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny.
7: Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to teda taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
7: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce, Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu, teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak si s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď, a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne rozběhem. Potichom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já jenom je rozpadám. No tak no, tam no. Já nevím, že je, jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Možná právě teď někde sedíte sami, možná jste ještě venku s přáteli, vracíte se z dovolené, nebo si jenom užíváte ten úžasný víkendový klid, který sobotní noc umí přinést. A právě v takových chvílích se někdy vracejí vzpomínky. Na léta, která voněla prázdninami, na chvíle, kdy jsme potkali první lásky, na nečekaná setkání, cesty, dobrodružství, ale také na rozhodnutí, o kterých jsme tehdy možná vůbec netušili, jak moc změní náš další život. A právě to je dnešní téma. Léto, které mi změnilo život. Možná jste právě v jednom takovém letě potkali člověka, který je dodnes po vašem boku. Možná jste někam odjeli a vrátili se jiní. Tak si dnes v noci pojďme společně zavzpomínat na tyto časy. Protože některá léta už dávno skončila, ale některá v nás zůstávají na pořád. Jsem Jarka Barboříková a vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některá léta si pamatujeme podle toho, kam jsme jeli, jiná podle toho, koho jsme potkali. Které léto změnilo život právě vám? Robert Solomouce je s námi a bude odpovídat. Krásnou noc, vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Tak vítejte na vlnách Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu. Ano, slyšíme se.
1: Dobrý večer. Řeknu to tak, že to zpátky hodně let. A teda jsem potkal svoji ženu Janu, úžasnou holku. Teď už jsou 3 roky vdovec, moc mě chybí, ale půjdu rovnou k tématu. A nezapomenu na naše první rande, bylo to strašně krásný.
0: A bylo to v létě? To už je k tématu?
1: Jo, v létě to bylo.
0: Aha.
1: A bylo to ve Štemberku na nádraží. A jako ona tam nechala telefon, tak já jsem jí zavolal. Říkala, není, tak půjdem na rande. A ona říkala, tak jo. A ona bydla tenkrát v Lásnici. No a hned na prvním rande jsme si sedli. Měl jsem z některých věcí trému, já jsem nevěděl, jak jí to mám říct. A ona mě řekla, hochu, tak vylož karty. To víte, že jsem sebal, protože to jsou takové osobní věci. A já říkám, no, když mě ani nafoukneš mič, tak budeš mě s ním hladit, tak já to mám strašně rád. Moje žena to udělalo a ta jiskra přeskočila. Já jsem se s ním začal tak mazlit, že nám spolu bylo strašně moc prima, no. Mm-hmm. Nevím, asi to znáte, taky jste byla někdy na prvním rande jako se svým manželem.
0: Takže to byla letní láska a potom z toho vznikl skutečný vztah.
1: Jo, a 2 roky jsme spolu chodili, než jsme se rozhodli, že se vemem, no.
0: Mm-hmm. A bylo to tady přímo o prázdninách, když mluvíme o tom, že to bylo v létě, takže to bylo přímo červenec, srpen třeba.
1: Jako první rande, ale body jsme se vzali.
0: No tak mluvíme právě o těch prázdninách, které nám změnily život, tak to nám řekněte vy, co bylo právě tady v tom létě.
1: Tak to bylo to první rande.
0: Mm-hmm.
1: Ale vím, že jsme se brali v září, to bylo 2003.
0: Tak předpokládám, že to bylo až následující září, nebo jste se potkali v létě a do 2 měsíců jste se vzali.
1: Ne, to bylo za 2 roky potom.
0: Za 2 roky.
1: 2 roky uplynuly.
0: Mm-hmm.
1: No,
0: tak to věřím, že bylo léto, které vám změnilo život, že to byla velká událost. To je krásný zlom.
1: A víte, co bylo, Jaruško, na té svatbě krásný?
0: Mm-hmm.
1: Že jsme jeli koňským kočárem. Normálně.
0: Tak to musel být zážitek.
1: A to byl nápad mé paní. To bylo moc hezky.
0: Dobře, Roberta, tak děkujeme. To jsme nádherně otevřeli dnešní téma, léto, které mi změnilo život.
1: Jo.
0: Vy jste se zamiloval. Díky za to vzpomínání.
1: Jo. A ještě jsem chtěl pozdravovat všechny linkaře, však vy, jo. A bylo dřív podobný téma, nedovolal jsem se, takže to zkrátím, ať nezdržuju druhý. A tam byli 2 muži a mně se nelíbilo, když řekli, že jejich nejlepší rozhodnutí byl rozvod. A pro mě rozvod jako úplně opačné, protože jsou 2x rozvedené rodiny, což bylo hodně špatný teda. A ovdovění je podobný. No a řeknu to jenom vkrátce. Připadá mě tak, povodeň přijde, zničí, všude bahno, jenom je to prostě katastrofa. Po povodně jsem uklízel v 97. Takže
0: dobře,
1: absolutně s něma nesouhlasím.
0: Roberte, to už odbočujeme od tématu, tak vám poděkujeme a těšíme se na další povídání. Je, naslyšenou.
1: Moc vám děkuju.
0: Každý máme nějaké léto, které bychom si dokázali vybavit i po letech a možná právě teď nastal čas o něm vyprávět. Zavolejte nám a podělte se příběh o létě, na které se nedá zapomenout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná máte doma fotografii, na kterou se podíváte a okamžitě víte, že právě tehdy začal nový životní příběh. Jaká fotografie nebo jaká vzpomínka vás vrací k létu, které vás změnilo? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Michaela, která volá z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Když jsem slyšela nebo si přečetla toto téma, tak mě i hned vytanulo léto roku 1974, protože to bylo pro mě léto velice dramatické a naučilo mě tomu jednak vážit si každého dne a jako si uvědomovat, že nic není navždy. Já v tom roce, nebo v tom létě 1974 jsem čerstvě skončila vysokou školu. Byla jsem takřka novomanželka, čekali jsme s manželem první dítě, vznášela jsem se na růžovém obláčku, protože jsem se domnívala, že prostě mně se nemůže nic stát, jsem mladá, prostě se mě všechno v životě daří a najednou ze dne na den se to úplně změnilo, protože mě začalo být nějak jako podivně špatně. Lékaři se domnívali, že to může souviset s těhotenstvím, no a nakonec se tedy ukázalo, že jsem dostala zánět slepého střeva a vyvrcholilo to tím, že mě tedy manžel pak odvezl do nemocnice a v nemocnici mě to slepé střevo prasklo. Dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dní jsem ležela v kritickém stavu ve fakultní nemocnici u svaté Anny a vypadalo to se mnou velmi špatně. Nakonec jsem to nějakým způsobem zvládla a byla vlastně ta moje operace, byla 27. července a 10. srpna se nám narodil syn jako teda nedonošené dítě koncem 7. měsíce těhotenství se zápalem plic, takže já jsem sice svůj boj vybojovala, pak zase jsme bojovali za to, aby to vůbec syn přežil. Chvála Bohu, všechno to dobře dopadlo, ale na léto roku 1974 nikdy nezapomenu.
0: No teda, tak to muselo být teda velmi náročné.
1: Ano,
0: a velmi těžké období vašeho života. Čekat první miminko a místo radosti z toho očekávání najednou bojovat o život a to ještě v době, kdy medicína nebyla tam, kde je dnes.
1: Ano. To bylo to tehdy opravdu, já jsem vlastně do té nemocnice přijela večer a prostě se mě tam báli vůbec operovat, i když věděli, že podle rozboru krve, že prostě ten zánět je takový, že se to nedá rozehnat a pak tedy ten operatér ráno rodičům a manželovi přiznal, že opravdu to slepé střevo mě prasklo v nemocnici. Ale zase musím říct, že díky tomu, že asi i ten operatér byl dobrý a i ta lékařská péče nakonec, který byla dobrá, tak jsme to se synem oba dva přežili.
0: Je to pro vás dodnes nejzásadnější věc, která se vám v životě stala, předpokládám.
1: No, tak
0: a určitě vás to muselo změnit jak, jako člověk, abyste hlavně byla i velmi mladá, že? Takže projít tady takovou životní lekcí v těch 23 je něco jiného, než...
1: Mě bylo 23 let a musím říct, že na počátku našeho manželství, že nás to s manželem tak nějak velice, velice prostě stmelilo, no a teď už je to v podstatě už je to 52 let a pořád jsme spolu a vždycky si říkáme, možná Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby nedošlo tady v této hrozné události.
0: Vyprávíte o tom často vašemu synovi, jak často na to vzpomínáte?
1: No tak vzpomínáme na tom, v podstatě na to vzpomínáme každého 10. srpna v den jeho narozenin, nebo když ty narozeniny s ním slavíme, jak to prostě bylo a on vlastně, když se narodil, byl to malý zázrak, asi kdyby se narodil v normálním termínu, tak by to bylo obří dítě, protože on koncem toho 7. měsíce se narodil a měl 2,50 kg, tak to si myslím, že mu taky částečně zachránilo život, protože pokud by to bylo úplně malé dítě a já si třeba vzpomínám i na to, že v dnešní době se třeba dívám na takové příběhy, kdy se tedy narodí nedonošené dítě, rodiče jsou s ním i hned v kontaktu, mohou vlastně na něho sahat v inkubátoru. Všem v tom roce 1974 to bylo takové, že mě to dítě ukázali vlastně až pátý den po porodu, kdy už tedy měli jistotu, že pravděpodobně přežije. A já jsem se vůbec k němu nemohla přiblížit. Já jsem se jenom dívala přes dvojí sklo a manžel vlastně poprvé syna viděl někdy až koncem srpna, protože vlastně v té době otec se vůbec nedostal do porodnice.
0: Takže téměř měsíc ho neviděl.
1: Ano, téměř měsíc a ještě byl pak v nemocnici. Vlastně se vrátil z nemocnice, já už jsem se tedy vrátila domů, protože já jsem po všech těch útrapách jsem vážila 45 kilo a pro syna jsme si šli až koncem září.
0: No. No,
1: je to takové, a víte, co ještě to má.
0: Tak... Toto, že aj. Dnes, když to porovnáme s tím, jak by to vypadlo dnes, ano. Jak jste říkala, že vidíte ty dokumenty, tak je to diametrálně odlišné.
1: Ano, diametrálně odlišné. A víte, co ještě je zvláštnost, že všichni ti lékaři, kteří mě v podstatě zachránili život, jak chirurg, tak tedy i pak porodník, a dokonce tedy i primářka na novorozeneckém oddělení, tak všichni skončili jako takovou špatnou smrtí. Chirurg se zabil, porodníka přejelo auto před nemocnici na obilním trhu a dokonce tu lékařku, která se o syna starala, tak tu zabili v jejím bytě.
0: No teda.
1: Je to tak strašně zvláštní.
0: To je neuvěřitelné, co všechno se ve vašem příběhu skrývá, paní Michalo. Lidé, kteří tehdy stáli u vás a pomohli vám přežít, tak dnes už tedy nejsou mezi námi, ale vy tady po 52 letech vyprávíte jejich příběh dál.
1: Ano, to je pravda, že ví to samozřejmě moji vnuci. Doufám, že moji vnuci to pak budou říkat i svým dětem. To asi bude taková historie, která se bude přenášet v naší rodině.
0: Ano, a to jejich dobro žije dál, i když oni tady už mezi námi nejsou. A ještě takovým tragickým osudem žili. Tak děkuju, Michaelo, tedy za vaši důvěru, že jste nám zavolala. Bylo to přesně na místě si o tomto létě s vámi popovídat, protože to byl skutečně velký zlom a příběh obrovské síle, kdy člověk pak jakoby dostane druhou šanci a vy jste dostali ještě k tomu takový poklad. Tak děkuju, mějte se, opatrujte se a zase někdy zavolejte.
1: Taky. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak jsme to slyšeli. Dnešní noc patří vzpomínkám na letní dny, které nebyly jenom o slunci a dovolené, ale byly o lidech, o rozhodnutích, o okamžicích, po kterých už nic nebylo jako dřív. Medicine man.

0: Možná to začalo úplně obyčejným letním dnem a skončilo příběhem, který si nesete celý život. Máte takové léto i vy? Léto, které změnilo můj život, to je tématem dnešní noční linky Českého rozhlasu a je s námi návštěva. Kdo volá a odkud?
1: Já jsem Miloš a volám z Brna také.
0: Pan Miloš z Brna. Miloši, vítejte a povídejte.
1: No, já jsem jednak trošku překvapený a rád, že jsem se dovolal hned na poprvní, protože váš pořad znám, ale dovolal jsem se poprvé. A možná, jak zazní doba, kdy se to stalo, to znamená léto 68, tak bude hnedka trošku jasněji. Na jaře jsem celkem úspěšně odmaturoval, dostal jsem se na vysokou školu a trávil jsem přehradu jako běžný 18-letý kluci a děvčata z Brna na přehradě a tak dále. No ale samozřejmě nastal 21. srpen. Řada mladších si to možná už úplně neuvědomuje, co bylo. No, takzvaná zpřátelená vojska přijela a my, kteří jsme den předtím a předpokládali, že i další dny budeme na přehradě, tak s partou kámošů jsem vyrazil úplně se mě tají dech, protože si to vybavuju. Vyrazil do středu Brna teda, kde stály, kde byly tanky a my s naší čerstvě absolvovanou maturitou z ruštiny, vzpomínám si, že jsem taky na ty tanky

0: lezl a v podstatě vůbec jsem to tak tehdy nebral ani do dneška, ale mohlo se stát ledacos, protože vím, že jednoho mýho kamoša praštěl dosi myškou, tak jsem mi říkal, pačemu vy zde, jsme tolko chtěli svobodno žít a tak dále. No, ale podařilo se to, nepodařilo se zkrátka nic změnit a od té doby, tady jsem si poznamenal vaše slova, od té doby už nebylo nic jako dřív a pro mě jsou to právě ty srpnové dny roku 68.
1: No, co bylo dál, kdybyste to ještě víc popsal, kde jste pak byl ty následující dny, jak jste se dozvídal vlastně tu pravdu o tom, co se děje?
0: No pořád v těch ulicích, než bych teda roznášel ty letáky, ale když jsem jich dostal třeba pět, tak jsme kolportovali dál. No bylo to neopakovatelné, bohužel měl jsem tehdy jen foťák Pionýr, který jsem teďka na chalupě objevil, ale nevím, jestli jsem si netroufil, nebo mě to nenapadlo udělat nějaké fotky. Naštěstí byli lidé, jako je zkrátka chvíl v Brně a pak další lidé, kteří to zdokumentovali. No byly to neopakovatelné zážitky, je fakt, že na těch tancích byli většinou takoví ti mládenci od někud z těch Kazachstánu a Kyrgyzstánu, kteří vlastně nevěděli, proč tady jsou, čili bylo ani pořádně popravdě, někteří rusky dom neuměli, bylo k tomu se s něma domluvit. No,
1: a co jste, Miloši, tehdy jako mladý člověk cítil? A zajímalo by mě, jak reagovala vaše rodina, vaši rodiče?
0: No, byl jsem pobouřený, protože naše rodina byla odevživa. Zkrátka, nebyl nikdo v KSČ a tak dále, ale netroufali si nějak jako někteří disidenti zkrátka, takže byli jsme proti tomu režimu, ale tak bylo asi 80% lidí. Otec byl bohužel už mrtvý a matka těžce nemocná, takže v podstatě jsem na toto byl sám se svými prarodiči a s tou partou těch kamošů.
1: Změnilo se něco ve vašem životě bezprostředně po tom srpnu roku 1968?
0: No, změnilo, ale ne v kontextu, protože, jak říkám, byl jsem přijatý na tu, ano, no, změnilo v podstatě, byl jsem přijatý na dnešní Masarykovou univerzitu na obor psychologie a ze začátku to bylo báječný, jakoby opravdu, to byl říjen, tak to ještě tam pořád byli ty učitelé, kteří tam byli za toho takzvaného pražského jara, ale velice rychle to začalo přituhovat. Vyházeli některé profesory, kteří byli v úzkém kontaktu s tím předchozím pokusem o změnu, například profesor Barta, který potom po roce 90 se snažil o obnovení toho moravského jaksi sebeuvědomění, tak ten musel ze školy a další. No, popravdě museli jsme to z počátku, podobně jako celá země, tak jsme i my studáci byli jako odbojní a tak dále, ale postupně začalo přituhovat. Vím, že se mnou chodil do ročníku zpěvák Pavel Váně, pokud to náhodou poslouchá, tak ho pozdravuju. Taky to musel potom zabalit. No, mě nějakým řízením osudu se podařilo studovat dál, ale každopádně ta změna oproti té politice Lubčeka, Smrkovského, Šíka a řekněme už po půl roce, po roce dál, to byl takovej obrat, že to v duši asi každého mladého člověka, včetně mě, zanechalo stopy na celý život.
1: Děkuju vám, Miloši, že jste se s námi podělilo vzpomínky na srpen 1968. Jsem velmi vděčná, že tady toto téma zaznělo, možná, že nejednou, možná, že na vás naváží také ostatní posluchači, bylo by to na místě, protože samozřejmě toto léto změnilo život a vlastně přepsalo historii všech nás všech. Jsou to člověk vzpomínky člověka, který, kdo tu dobu opravdu prožíval, tak jsou podstatné, jsou důležité a právě díky lidem, jako jste vy, nezůstávají tyto události jenom v učebních dějepisu, ale mají konkrétní tváře, hlasy a osobní příběhy. Tak velké díky, mějte se dobře.
0: Já děkuji taky velmi i za vaše slova současná. Děkuji.
1: Zase někdy příště naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: první lásky, nečekaná setkání, dlouhé cesty i rozhodnutí, která se nedala vzít zpátky. Někdy se toho do jednoho léta vejde na celý život. Na které léto nikdy nezapomenete? Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Anička, která volá z Miroslavy. Krásnou noc i vám, 7:30.
1: Krásnou noc vám přeju taky, Jaruško, a přeju to taky všem posluchačům. A já mám takové dvě přelomové situace v mém životě, takové dva milníky. Jeden je radostný a druhý je méně radostný. A bylo to v roce 66 v srpnu, když jsem odložila své dívčí jméno a přijala jméno svého manžela. Mm-hmm. A bude tomu 60 roku, kdy spolu teda se prodíráme tím životem, ať už v době krásných i v dobách horších. Takže toho si moc vážím, že jsme k takovému číslu dospěli, i když je to pro mě je to neuvěřitelné a velice, velice rychle to uteklo, teda ten život. Mm-hmm. A druhý milník, ten je takový smutný, protože bylo to v roce 2005, bylo mi 56 roků a bylo to v srpnu, kdy jsem prodělala, bylo to vlastně v červnu, kdy jsem prodělala jednu vážnou operaci oka a v srpnu pak druhou, a protože už jsem 10 roků na jedno oko neviděla, takže v tom srpnu se uzavřel můj život na světle a prostě bylo finito a ztratila jsem zrak na dobro. Takže už to bude teďka 21 roku, bylo to v roce 2005, co jsem na dobro ztratila zrak. A na to mám teda vzpomínky, když dva dny po operaci jsem mě sestra dovedla do k paní primářce a ta mi oznámila bohužel smutnou zprávu a já jsem omdlela, takže jsem se já jsem ještě, že za mnou ta sestřička stála, že mě chytila, protože jinak bych měla i úraz, protože jsem prostě v ten moment tak moje tělo zareagovalo, moje psychika, že prostě jsem omdlela a probrala jsem se až na zemi, nohy na židli a na to nezapomenu nikdy do smrti. Bylo to teda něco hrozného.
0: Anička,
1: ale
0: a jestli teda se můžu zeptat, tak to teda byla nepovedená operace nebo?
1: Ne. Já jsem před v roce 1995 v lednu podstoupila operaci oka, protože jsem měla už od září roku 94 problémy s očima a vlastně mě se zhroutil imunitní systém a napadl mi obě oči. No a v té době, v tom roce 95, mi jedno oko bylo zachráněno a druhé oko bohužel musela mi být odoperována sítnice, takže to je to nejdůležitější, co v oku je, protože to je odraz, to je jako zrcadlo v našem oku, takže mě musela, protože ta se utrhla, ta sítnice, a dostala jsem tam zánět. No a po těch vlastně 10 letech se tady toto opakovalo znovu. Úplně to přišlo náhle, nekontrolovaně, prostě jednoho dne jsem šla nakoupit a ohla jsem se do regálu pro svíčku a najednou se mi zatmělo a byla jsem úplně ve tmě v obchodě. Panika mě opadla, tak jsem stála, pak jsem teda si trošku vzpamatovala a oko se trošku jako rozjasnilo, ale měla jsem takovej oblouk. Vyšla jsem ven a manžel na mě čekal před obchodem a říkám, mně se něco stalo, já vidím jenom lidem nohy. No tak jsme druhý den ráno jeli do Brna na oční oddělení do Bohunické nemocnice a to bylo začátkem července. Takže jsem tam podstoupila jednu operaci, kde mě byl vysát sklívec a napuštěn plyn, že by měl tu sítnici přidržet. Bohužel se tak nestalo a za měsíc jsem šel na operaci znovu a musela být ta sítnice zase z druhého oka odstraněna, protože byla úplně utržená a nedalo se s tím nic dělat. Bohužel.
0: Aničko, tak jedno léto vám přineslo velké štěstí, kdy jste se vdala a začala nový život po boku člověka, se kterým jste šťastná. A potom přišlo léto, které vám život změnilo úplně jiným způsobem. Ano. Ono to vlastně spolu souvisí, protože právě když přišla ta druhá operace a vy jste teda přestala vidět, tak vám v té nejtěžší chvíli pomohlo právě to vaše první štěstí z prvního léta a váš muž, který pro vás byl tím opěrným bodem.
1: To musím opravdu potvrdit, že se k tomu můj muž postavil čelem a s velkou vervou a velice mě v tom pomohl. Ale i samozřejmě to bylo na mě, tápala jsem, aspoň 2 roky jsem tápala, prostě jsem odmítala ledasco, že jo, a co by mi pomáhalo, tak jsem ale pak jsem si řekla, že prostě já musím se do toho obout a rodina nesmí trpět tím, nebo ani já, a řekla jsem si, že budu se snažit tak, abychom žili tak, jak předtím, aby co můžu zvládnout, tak zvládnu a naučím se to. No a moje úsilí se potvrdilo a dosáhla jsem toho, že ledas, co umím, co možná i některý vidoucí člověk nezvládne. Takže a na to jsem teda nepyšná, to slovo já nemám ráda, ale jsem za to ráda a možná i trochu hrdá, že dokážu uvařit, uklidit. I na té zahrádce jsem ještě něco platná a že se sama o sebe postarám a i o svého manžela. A ten zase pomůže mně, co já nemůžu, tak zase udělá on. Takže si takhle zrovna dneska říkal, babi, zase máme jeden den za sebou, který jsme zdatně a zdárně zvládli. Takže on to tak už teďka bere, díky za každý nový den a díky za každý odžitý den. Jo, takže takhle to bereme.
0: Aničko, děkuju za ten příběh i za ten optimismus, který jste nám vlila do žil. Zpracovala jste šok, jak jste mluvila o tom, že to mělo vývoj, třeba ty 2 roky, že to trvalo. To naprosto přirozené, že to nejde hned, ale jste skvělá, že jste se tomu nepoddala, ale brala jste to přesně tak, jak jste říkala. Myslím si, že to je správný způsob, ale je to velmi těžké, takže že jste to dokázala.
1: Je stále, ale musí člověk nesmí se tomu tak tomu podat. Prostě a nehroutit se z toho, a protože tomu nepomůže. To jenom přitíží, takže takhle to je.
0: Tak děkuju, přeju, ať máte kolem sebe pořád lidi, kteří vás mají rádi a ať vás provázejí hlavně ty hezké vzpomínky. Děkuju za dnešní povídání. Krásnou, klidnou sobotní noc přeji ze Zlína. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 2:45. Kdyby vám někdo řekl, že jedno léto změní celý váš další život, asi byste mu tehdy nevěřili. A přesto se to možná stalo právě vám. Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte nám popovídat o nejdůležitějším létě vašeho života. Krásnou noc, kdo přichází právě teď. Slyšíme se? Haló, haló, kdo pak tam?
1: Ano. Já nevím, tady je starý vlk, zdravím vás na noční linku. Je to od Ústí nad Labem, bydlíme v horách, v takový malý vesničce nad Ústí nad Labem. Uh-huh. Ale zajímá mě tady ten příběh, co vy tady máte, jinak mé jméno je Starý vlk, to je přezdívka.
0: Tak vítejte, Starý vlku, a povídejte.
1: Takhle, já nevím, jestli to patří do toho, ale stalo se to v roce 1978. Byl jsem takový desperát, no, ústecký, no. Nosil jsem dlouhou bílou šálu, klobouk, no, a žil jsem. A potkal jsem jednu ženu a do té jsem se zamiloval. Bylo to začátkem léta, když je to, bylo to léto. Ta mi změnila celý můj život, absolutně. Říká, že se starýho vlka novým kousku nenaučíš, není to pravda. Milujeme se do dneška a stalo se to tak, že tenkrát jsem přišel do obchodu, co tady pustí, to jsou ty velké obchody, a dělala ve sportu a byl jsem tam s kamarádem a vzal jsem tam saně a jezdil jsem s tou bílou šálou, s kovouky, jezdím jsem po tom obchodě na sáních a volal jsem emigrant, ruský emigrant. No tak jsme se nějak tak padli do oka povídání a potom se na ní počkal s kytičkou a moc tu ženu miluju, protože jsme spolu do dneška a opravdu mi obrátila život vzhůru náma. Nepil jsem, nekouřil, ale žil jsem. Ale žil jsem takovým životem, no, mladýho muže. A opravdu ta žena mi to léto a to všechno obrátila, ten můj život vzhůru náma k dobrýmu a moc si za to děkuju, za to léto. A žijeme už spolu 47 let. Mm. A je nám nádherně, nám krásně. A říkám, bylo to taky začátkem léta a rád na to vzpomínám a tu ženu, milujeme se do dneška.
0: A co je podle vás tajemstvím toho, že vaše láska vydržela tak dlouho?
1: Co je v tom tajemství? To je odpověď těžká, tajemství. Já nevím, respektujeme se. A myslím, že v tom je právě ten důvod a ta láska, že jeden druhýmu respektujeme se.
0: A kdo tehdy koho oslovil jako první?
1: No já.
0: A co byla ta první slova?
1: Ježíš, to byla ta první slova, že je to krásná žena.
0: Takže vy jste neřešil třeba ty sáně, nebo nehledal jste nějaké záminky, ale šel jste rovnou k věci. S bílou šálou.
1: To byla taková moje divoký život takový můj, no. Uh-huh. Ale takže strašně krásná žena, má nádherné oči. No a večer se na ní počkal, protože dělala ve sportu, večer se na ní počkal. Já jsem se ptal tenkrát, jaký má ráda kytičky. Jako barvu kytiček, říkala fialky. A tenkrát se na to ještě, byla ta začátka léta, fialky. No. Takže já vždycky se na všecko. No, fialky jsem se nal a počkal se na ní večer před obchodem a tím to vlastně celý ten náš život společný začal.
0: Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, teda. Starý Vlku, jste borec. Díky. Díky za vás, za to, že nás posloucháte. Pojďme teď poslechnout písničku od Aleše Brichtu společně. Ať se vám líbí, ať vás dál provází láska a ten, nevím, jak to mám říct, jde z vás takový klid, tak ať vás neopouští. Mějte se dobře.
1: Víte, ještě něco, víš, že jste úžasný, jo, protože vy vlastně děláte, děláte víc chlapu, neboli takovéhle muže. Jo, a když ten muž respektuje ženu a ona respektuje i jeho takovýhle nějaký...
0: Symbioze.
1: Takže, ano, ano, ten symbioz. Takže to, začali jsme spolu jezdit na vandry, jo, což nikdy nedělala, protože poprvé šla na vandr a měla štekle. Jo.
0: Ano.
1: A bylo to úžasný, jo, teda, jo, protože nikdy nebyla v lese nebo něco takového, to víte, městská holka, no. A bylo to úžasný, jo, proto mám ten starý, to ona má taky přezdívku, jo, jmenuje se Žabža. No, že to víte, už jsme taky v letech. No, ale rádi tyhle ty věci posloucháme a country a takové věci.
0: Tak ať vám vaše letní láska vydrží ještě mnoho a mnoho let. Loučíme se a naslyšenou příště.
1: Naslyšenou, děkuji za vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Možná jste tehdy ještě netušili, že prožíváte jedno z nejdůležitějších let svého života. Co se stalo právě v těch vašich prázdninách, životních prázdninách? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a píše paní Jana. Bylo mi tehdy 19, dnes je mi 52. S kamarádkou jsme jeli na brigádu do Chorvatska. Tam jsem potkala kluka z Brna, se kterým jsme se dali dohromady hned první týden. Po prázdninách jsme si ještě dlouhou dobu psali a pak jsem za ním jela na návštěvu. Dneska jsme spolu už 30 let, máme dvě děti a pořád jsme spolu. Kdybych tehdy na tu brigádu nejela, asi by můj život vypadal úplně jinak. Petr 61. Mě změnilo život léto, kdy jsem se rozhodl odejít z práce a začít podnikat. Všichni mi říkali, že jsem se zbláznil, že to nedopadne dobře. První roky byly těžké a několikrát jsem měl chuť to vzdát. Nakonec se to ale povedlo a dnes už mám malou firmu, která mě živí přes 20 let. Když si na to vzpomenu, jsem rád, že jsem tehdy ten risk podstoupil. Paní Alenka píše z Brna. Já vzpomínám na léto, kdy jsme s manželem poprvé jeli na dovolenou s naším malým synem. Bylo mu tehdy asi 5 let a poprvé jsme jeli k moři, takže jsme se všichni těšili. Jenže hned druhý den dostal vysoké horečky a skončili jsme v nemocnici v cizí zemi. Nakonec vše dobře dopadlo, syn byl za pár dní v pořádku. Dodnes si na tu dovolenou pamatujeme, protože jsme tehdy pochopili, že nejdůležitější je, že jsme spolu a že se máme. Tak děkuji vám všem za vzkazy, klidně pište další na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz a napište nám o létě, které vám změnilo život. Některé vzpomínky mají vůni rozpálené silnice, posekané trávy nebo moře a přitom v sobě ukrývají velký životní příběh. Jaká letní vůně nebo vzpomínka se vrací právě vám?

0: Máme 6 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu začíná druhá hodina. Dnes se společně vracíme do let, na které se nedá zapomenout. Do let vzpomínáme na ta léta, kdy jsme se zamilovali, kdy jsme potkali důležité lidi nebo udělali rozhodnutí, která změnila náš další život. Každý z nás má možná někde v paměti ukryté jedno takové léto. Některé vzpomínky jsou veselé, jiné bolí, ale všechny jsou součástí našich životních příběhů. A já jsem moc ráda, že mi je dnes večer vyprávíte. Tak pojďme společně pokračovat. Volejte 731 800 900, volejte Zlínské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste se v létě zamilovali, odstěhovali, odjeli nebo se rozhodli začít znovu. Jaké rozhodnutí nebo setkání změnilo právě váš život? Léto, které změnilo můj život, téma i pro paní Ludmilu, která volá z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Všichni zdravím, nočničky, ponočničky. Já vám řeknu, že dneska je to přesně 52 roků, co se mě narodila dcera. A než se to tak stalo, tak jsem prožila, že jsem uklízela doma, umývala okna a bydlela jsem v Tišnově a měla jsem 3letého chlapečka a byla jsem těhotná. A my jsme bydleli na sídlišti z kraje a musela jsem jít nakupovat do města. A jak jsem to všechno udělala, dala jsem ho na kočár, na sporták a jeli jsme. Jak jsme ujela, sávím, půl kilometru, začalo mě strašně bolet bříško. Ale to jsem si teda myslela, že bude po mně, ale přestalo to se tam.
0: Ano.
1: A tak jsem se neotočila, ale pokračovala jsem dál. A to bylo před 3 týdnama a měla se ona narodit v srpnu. 15. srpna se měla narodit. No a narodila se přesně 19. července 74, takže to je dneska 52 roků. Ale byla konec pánevní, přivezli mě do porodnice a říkali mě, začali běhat a doktora, musíme zbudit doktora. A já říkám, a co se děje? A oni, ne, buďte v klidu, buďte v klidu. Takže pan doktor přišel, musel mě rozstříhnout a malá se narodila, měla 3,20 kg, ale druhý den mě ji nedovezli, jak vozili jiným maminkám na pokoj, miminko na kojení, tak mě ji nedovezli. A tak jsem říkala, sestři, co se stalo, že mě ji nevezete? A oni říkali, no až budete moc chodit, to se hnedka nestávalo, tak přijďte, ona leží na nedonošeným, protože se narodila o 3 týdny dřív. Nasadili antibiotika, jenže já jsem tam měla známou spolužačku, sestřičku a pořád jsem říkala, že jak jsem zašitá, takže tam špatně se mě sejí a aby, jestli mě ji nemůžou vozit. A ona, tak dobře, my ti ji budeme vozit. No a pustili mě dřív dom a stalo se to, že za měsíc ona najednou zežloukla a na plínečce měla jsem takový žlutý čáry. Tak jsem volala porodní babce, ta přišla se na ňu podívat a říká, ne, to musíte jít do nemocnice. A tak si ju tam nechali. Ona dostala, že si hltla vody, tak ona dostala jako sepsi. Všechno si jí přestalo fungovat. No já jsem byla šťastná, že mám holčičku, ale to jsem tak plakala. Tak jsme hned zháněli někoho známého, tak jsme nakonec sehnali paní doktorku. Do dneška si pamatuju, že se jmenovala Habancová. A tak tam měla, malá tam byla přes měsíc, to jsem já tam s ňou nemohla chodit. Já jsem každé den za ňou jezdila do nemocnice do Brna, do dětské. A to mě zase rodiče říkali, když uvědom si, že máš 3 lety děcko. To děcko nemůže pořád s tebou jezdit tím vlakem, když to je pro něho taky zátěž. No a tak nakonec mě ho dali dohromady, pak jsme jezdili ještě srdíčko špatný, že měla otůrek mezi chlopníma, ledviny, že ji špatně fungovaly. A to všechno z toho, že si hltla té vody. A že já jsem tak spěchala dom, tak jsem si dělala výčitky, ale dneska má teda 52 roku je moc hezká, vůbec na to nevypadá. Je teda babička už taky, teďka 2 roky, ale je šťastná, že to tak dobře dopadlo a já taky.
0: No, takže to je příběh. Já si to neumím představit, když vlastně v tom nejcitlivějším období ženy se člověk dozví takovou zprávu, že vlastně to čerstvě narozené dítě, kde vás ještě ovládají ty hormony a všechno ostatní, teda.
1: Ale já jsem se dívila, že na to nepřišli v té porodnici, že se to promítlo až do měsíce od narození. No, tak jako stane se, no.
0: Vrací se vám ještě někdy ten strach, který jste tehdy jako maminka měla? Umíte si to úplně vybavit?
1: Vždycky v ten den tady dneska zrovna. Říkám, musím jí zavolat. Volala se mi v pátek a říkám, já ti zavolám v neděli ještě. Je zrovna je nemocná, tak jí má antibiotika.
0: Tak náročného říkám, léta je dnes vzpomínka na to, jak moc je život vzácný.
1: Jak je všechno teď v pořádku a hlavně, že je zdravá, že to na ní něco nezanechalo. Mm-hmm. No, a tak se mě teda ještě narodila jedna a to až za 8 roků. A to je zdravotní sestra.
0: Dobře.
1: Takže.
0: Paní Ludmilko, děkujeme. Děkujeme, že posloucháte, že voláte.
1: Já pozdravuju všechny, pozdravuju Roberta a pozdravuju pana Olína z toho Kopřivnice, ano. Já ho strašně ráda poslouchám, on když se taky rozmluví, tak mluví dlouho, jak já.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: I taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 23 minut po půlnoci. Léto má zvláštní schopnost zpomalit čas, ale někdy naopak dokáže život úplně rozběhnout novým směrem. Máte ve vzpomínkách takové léto, paní Boženko? Zdravíme vás ze Zlína do Hradce Králové, že?
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače a chci prostě připomenout dovolenou, kterou jsme měli v roce 68 v červenci, když naše děti, prostě my jsme se přestěhovali do Hradce, jenže děti to táhlo na vesnici, babičce týden už před koncem školního roku balili a pak jako odjeli a my jsme se se sousedama dohodli, že s nima pojedeme na Slovensko. Oni říkali, že to tam jako neznají a tak a manžel byl Slovák a tak jsme jeli. A počasí jsme měli tak jako střídavý, ale měli jsme stánce, bohužel jak jsme vždycky někde u vody zastavili, postavili stán večera a jeli jsme dál, projeli jsme prostě Košice, Prešov a vraceli jsme se do Kežmarku jako na Vysoký Tatry a byli jsme dohodnutí, že zastavíme asi na dva dny v Ivance u Bratislavy, kde měl manžel sestru. A jeli jsme, pršelo a byli jsme už v Senci a tam byly prostě kostky žulový na silnici a dost to bylo takový jako smekavý. No a tam byla zatáčka a z té zatáčky vyjel dálkový autobus do Martina a ten kamarád prostě jako řídil na to dupnul a my jsme dostali smík. A vrazili jsme do toho autobusu dokola, jenže jsme dostali hodiny a bouchli jsme ještě jednou do toho autobusu. My jsme utrhli sedačky, kamarád utrhl volant, no a hned jako zastavovali auta, jestli něco potřebujeme, zavolali policii, že k tomu a my jsme seděli na chodníku chvíli, než jsme se tak nějak jako zpamatovali a pak jako manžela a kamaráda odvezli na pohotovost, protože měli jako čela rozbitý o to, že jo, tak nějak. No a my jsme teda dojeli do toho, do ty Ivanky a švagr měl doma auto, dělal zásobování a tak pro to auto se synovcem odjeli a přitáhli ho, museli narovnat blatníky, že jo, a takový ty, aby to bylo schopný odtahu a my jsme mysleli, že tam asi dva dny budem, jenomže my jsme druhý den zjistili, jak jsme pomláceni, jak nám vystoupily modřiny a jak nás všechno jako bolelo, ale tak jsme se zdrželi asi do úterka, abychom mohli jet vlakem domů. No a přijeli jsme do Hradce a manžel je odvez domů a mě dovez jako do nemocnice, protože já jsem měla vyvrtnutý kotník a hodně spuchlou nohu. Jenže jsem to nemohla hlásit jako úraz, protože tenkrát by to byl přestupek a ten řidič by za to měl nějaký prostě zlé, že jo, nebo nějaké vyšetřování. Tak jsem to svedla

0: na to, že jsem se jako smekla v Tatrách, že jsme byli a že jsem si udělala výron. A oni už mě na to sádru nemohli dát, protože jsem to měla hodně napuchlý, ale to nic, dojeli jsme domů, já jsem potřebovala taky neschopenku, protože jsem chodila do práce a asi za 14 dní nebo tak nějak, tak švagr jel do Prahy bez to auto nám přivez do toho Hradce, tak šlo hned do opravny, že jo, my jsme se z toho jako dostávali a když jel zpátky z Prahy, tak vez nějaký funkcionáře ze Slovenska, nějak z toho výboru a tak prostě jsme jako povídali a ten jeden snad to měl být švagr Husáka, já přesně nevím. A on říkal, že ta situace není tak růžová, jak to vypadá, že prostě to je takový všelijaký, no bál se mluvit, protože jsme se viděli poprvé, ani my jsme o tom moc nemluvili, ale věděli jsme, že se jako něco chystá, protože už na tom Slovensku bylo hned prostě vidět taková jako nenávist, nebo tam bylo cvičení sovětských vojsk a oni tam ty malé vesničky, tak to zásobování tam prostě jako vázlo. No tak jsme tak nějak věděli, že to jako není dobrý. No a toho 21. tady začaly jezdit ty tanky a prostě byla ta okupace. Takže já na ten rok 68 nikdy nezapomenu.
1: Boženko, jsem ráda, že i vy jste to vzpomněla. Jeden silnější příběh než druhý. Jenom bohužel my jsme výrazně přetáhli čas, takže já se nemůžu doptávat, ale to vůbec nevadí, protože vy jste vyprávěla poutavě a myslím si, že k tomu není potřeba nic dodávat, než to, že jsem ráda teda, že jste s námi i dnes večer a hlavně, že se zapojujete, protože, jak říkám, jste výborná vypravěčka. Děkujeme za vás.
0: Já vám taky děkuju a přeju všem dobrou noc.
1: Aby bylo. Bylo vám 17, 30 nebo třeba 50, na věku nezáleží. Důležité je, co se tehdy stalo. Které léto si dodnes pamatujete úplně přesně? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince. Máme minutu po půl jedné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se největší životní změny odehrají právě tehdy, když máme pocit, že jen odpočíváme a užíváme si prázdniny. Co nečekaného přineslo léto vám? Ptám se paní Marie, která volá od Brna. Zdravím vás.
1: Dobrý večer. Ano, tady je Marie. Já prosím vás, volám na toto téma, protože vzpomínám na léto roku 1968. Uh-huh. 22. června jsem se vdávala a brala jsem si kluka, měli jsme se rádi a měli jsme jako naději, nebo mysleli jsme si zářná budoucnost, měli jsme spokojený rodiče, takže tak těšila jsem se. No a teď teda jsme měli objednanou takzvanou svatební cestu na 10. srpna k Balatonu. A bylo to jako sobota, jenže zrovna v den odjezdu zemřela babička, kterou jsem teda měla hrozně ráda. A teď ve mně byl takový boj, jestli jet nebo nejet. No ale zvítězilo teda, že jsem jela na tu cestu svadební, no ale půlku, dá se říct, tu první půlku jsem probrečela, protože mě bylo hrozně líto, že jsem babičce na pohřeb nešla. No a teď teda pak jsem se nějak zpamatovala a zbytek dovolené byl dobrý. No a teď jsme odjížděli dom z Bukurešti zvláštním vlakem. Tenkrát jsme byli jako od svazu mládeže a to byl zvláštní vlak vybavený z Budapešti jako pro ty rekreanty. No a teď jsme jeli, byla tma a najednou jsme teda zastavili. A vůbec jsme neviděli, kde jsme, co se děje, všude tma. Stáli jsme více jak 2 hodiny a přišel manžel, někam v tom vlaku odešel, přišel a řekl mně, nemyslíš si, že se tak hned dostaneme dom. Jsou zavřený z hranice, přepadli nás Rusy. A já mu říkám, prosím tě, kdyby řekl, přepadli nás Němci, ale Rusy jsou naši bratři, co by nás přepadali. Preno, podívej se z okna. No tak jsem se podívala a zhruba 20 metrů od sebe stáli vojáci s napřeženýma samopalama. No tak všichni jsme teda v tom kupé stvrdli a čekali jsme, co bude. No až teda, já nevím, po jak dlouhé době, ale už bylo světlo, tak nám poručili vystoupit, naložili nás na autobusy a vezli nás, tam byl jako internát, kde byli učňové a protože teda byly prázdniny, tak to bylo volný, no a postele železny nad sebou a tam jsme teda měli být. Jenže jak všichni z Rumunska, z Bulharska, já nevím, odkud se dověděli, co se děje, no tak všichni jako spěchali dom a právě, že jsme byli na těch hranicích, tak všichni tam zůstali stát, no a všechny jako směrovali do toho internátu, kde jsme my byli a my už jsme pak ani si neměli kam sednout, protože tam bylo plno těch svazáků teda. No a tam jsme byli 4 dny a dávali nám jíst chleba a mlíko nebo rohlíky. No a potom nás nasadili zpátky do vlaku a vezli nás do Budapešti. No a tam teda jsme byli tak jeden den zhruba a dali nám asi 100 těch forintů, to už si nepamatuju přesně, nějaký peníze nám dali a jeli jsme zase zvláštním vlakem dom a hrozně jsme se teda všichni báli, protože jsme jako znali, jak se Rusi chovali, hlavně k ženám za druhé války, když přišli sem do Čech, že? No, ale úplně cesta byla perfektní, bez jakýchkoliv problémů. Vůbec na žádného Rusa nic jsme nenarazili, nikdo nás neotravoval ve vlaku. No a přijeli jsme šťastně až do Brna a z Brna teda domů. No a to vítání s rodičema, to si nedovedete představit, protože my jsme nevěděli, co se tady děje a oni vůbec nevěděli, co se děje s náma. No takže ten výsledek byl takovej, že teda to bylo hrozný, ale zase šťastný, že jsme v pořádku doma. No takže to je můj zážitek na rok 68.
0: Paní Marie, já jsem úplně nadšená z vašich dnešních příběhů, z toho, jak mluvíte, jak poutavě dokážete upoutat naši pozornost, ale bohužel opět jsme na čase 6 minut 30 sekund, takže nemůžu se doptávat
1: dál.
0: Já
1: už mluvím tak dlouho?
0: Ano, ale to bylo škoda vás přerušovat. Já jsem si to chtěla vyposlechnout až do konce a hlavně vím, že naši posluchači chtěli vědět, jak to dopadne. Bylo to napínavé, tak dorazili jste v pořádku domů, i když ten svět, do kterého jste se vrátili, byl úplně jiný.
1: Jinej.
0: Ano. Děkuju za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Loučím se, opatrujte se zase někdy. Ano, budu se těšit.
1: Děkuju, jste hodná.

0: To byl Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil. Noční linka Českého rozhlasu bude pomalu končit, ale ještě před sebou máme jeden telefonát, poslední. Kdo nás jim provede, kdo bude vykládat svůj příběh?
1: Dobrý večer, tady zase slovím rádio, linku.
0: Ano,
1: super.
0: Dovolala se
1: už paní... jsem k vám několikrát volala, paní Ema z Javorníku, Javorníka.
0: Krásnou noc přejeme, léto, které změnilo můj život, téma i pro vás.
1: Tak já zdravím všechny posluchače, už jsem to tady několikrát, se k vám dovolala, říkala, že jsem ho spotkala, když večer přijdu z práce, tak se pustím vaše rádio a poslouchám. Tak vašemu tématu dneska. Já jsem x let jezdila za spolužačkou na Korfu do Řecka. Moře to, mořské plody, úplně unešená. Bohužel, potom se mi narodil syn. Ne, bohužel, díky bohu, řeknu tak, ale narodil syn. A už jsem k tomu moři s tím miminkem nemohla. A známí mě ukecali, přesvědčili a jedu do Nisy v Polsku, že tam je krásné písečné jezero. Tak jsme tam jeli.
0: Ano.
1: No, nádhera. Kluk měl 3 roky, Jareček, a letos má 36 roku. Každý rok tam jezdíme do Nisy. Bydlíme v Javorníku, máme to půl hodiny autem, jako na pláž. Krásná písečná pláž, bez placení vstupu, parkovného, takové věci, restaurace, modrá voda, no něco božského, nádherného, opravdu. Takže už po moři, po Korfě netoužím, protože ráno sedneme do auta, jdeme do Nisy, večer se vrátíme, jsme spokojení, úplně nádherné. Jste tam?
0: Ano, ano. Já si to živě představuji, protože to znám. Už teda modrá voda, když jsem tam byla já, tak tam rozhodně nebyla. Ale no, ano. Budete pokračovat?
1: Tam jsou, no. Že vás přerušuju, tak jako na konci Nisy u hráze, kde se kdysi doloval písek a to, tak tam jsou placené pláže, placovné parkoviště, všechno. Ale my jezdíme jako z kraje jezera, je tam výborná restaurace, dělají tam perfektní pstruhy a všechno, no něco nádherného. A byli jsme tam i týden na dovolené, koupili jsme si chatku, všechno to. Vždycky ráno v 6 hodin jsem šla na pláž s českýma pivama, a rybáři připluli, dali mi ryby, tak jsme si dělali na snídani rybičky, pstruhy na grilu. No opravdu, jako moře je krásná věc, ale už, jak jsem poznala Nisu, Niské jezero, tak tu Blankytnou zátoku se to jmenuje, tak jako už po ničem netoužím, jako je to fakt, je to tam božské, úplně nádherné. A tím, že jsem ho z Polska, tak kolikrát mám turisty a ptají se, kde, co, jak, tak je posílám do Nické jezera, tady do Polska, do Zlatého stoku, do těch zlatých dolů, to je úplně úžasné. Jo, na náš krásný Javornický zámek, že prostě úplně, no, mohla byste si taky někdy udělat výlet do Nisy na jezero a budete unešena. A já jsem závodně plavala ve škole a můj sen je to jezero přeplavat. Už 2x mě vrátila jezerní stráž s tím, že pokud budu plavat dál, tak mi dají mi pokutu. Takže se musím v půlce jezera nebo ve třetině jezera vrátit a plavat zpátky do naší zátoky. Asi tak nějak.
0: Paní Emo, znám to tam, byla jsem tam naposledy před 2 lety, neměla jsem tady štěstí na tak modrou vodu, a právě naopak, protože
1: ale
0: bylo konec léta.
1: Ale záleží otázka, kde jste byla. Jestli na hlavní pláži, anebo na kraji jezera, té Blankytné zátoce.
0: Jeli jsme tam ze Zlatých hor, ale nedokážu už vám říct, v jaké části jsme byli. Ale teda to končíme nádhernou pozvánkou dnešní noční linku, tak to je krásné, jak se nám bude hezky usínat s tím, že třeba někdy, když budeme mít možnost se dostat tedy právě na tuto krásnou část naší republiky, přeje tedy hranice směr Polsko, tak se můžeme zastavit právě u těchto 2 jezer. Tam je vedle ještě to Otmuchovské, nebo jestli to tedy vyslovují správně. správně.
1: Muchovské kamenné jezero, tam jsme byli, taky jsme byli. Ale Nízké je Písečné, protože tam se doloval písek a zapal. Takhle to řeknu, podle historie, co mi říkali, tak za druhé světové války tam se jako písek doloval, vězni tam dolovali písek pro nacisty. A v té Blankytné zátoce nahoře stojí vila, úplně nádherná, krásná, s tmavýma sklama, a to bylo podle historie, ta Blankytná zátoka byla letní sídlo SS. A v té vile přebýval Hitler, když byl jako, měl dovolenou nebo to. A tím, že se to zatopilo, jo, tak vlastně zůstal krásný písek, krásný žlutý písek, teplino, něco nádherného. Ještě vám můžu v rychlosti říct, že jsem se v Jeseníku, jak pracuji, seznámila z lázní s děvčatama, které hrají v Praze ve Státní filharmonii, a měli ozdravný pobyt v našich lázních v Pryznici v Jeseníku. A tak z toho jednou jsme se zkamarádili a to přijeli k nám na dovolenou a ukázal se mi Nízké jezero. A ty její kolegyně všechny okamžitě si objednávali dovolenou v Nízkém jezeře. A říkali, už žádné moře nic, jedeme do Polska, úžasné, s tím, že jako projdou náš zámek, Zlatý stok a ty Zlaté doly a to. A byli úplně z toho, z té filharmonie, ty děvčata unešené.
0: Dobře. Emo, je čas se rozloučit. Tak krásnou noc přejeme, krásný nový den, těšíme se zase příště v Noční lince. Dobře?
1: Já taky, já ráno jdu do práce a večer uvidím, jak bude téma, když tak zase zavolám něco pěkného.
0: Budeme rádi, od toho jsme tady.
1: Tak.
0: Jarka Barbaříková, děkuji za pozornost, děkuji za čas, který věnujete Noční lince, děkuji za vás, těším se zase příště tady naslyšenou v nočním vysílání Českého rozhlasu. Do té doby se mějte hezky, užívejte dál písniček, které nestárnou, a mějte radost z maličkostí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
2: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
1: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
2: Mluví se o vás po celé Praze.
1: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
2: Nevím, kdo by měl přijít.
1: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
2: Proč mě?
1: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
2: Tak pokračujte.
1: Čím třeba?
2: Nazývání věcí pravými jmény.
1: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
2: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
1: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
2: A to vás baví?
1: Baví a posluchače taky.
2: Řekla bych, že to musí být nuda.
1: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
2: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

růže i sasanka, jedině ty, lásko, nikdo než ty, lásko, jsi pro mne vším, lásko,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě jiná. Od zlé královny. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom ještě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vytrpaslíka.
2: Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Ano.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: Vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem
3: ještě
2: vůbec
3: ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště.
2: Těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně. Ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála. Já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost. Prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště. Tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně. A vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, takže mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. A nemohl s nikým promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína, co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se nosíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je tak z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: A ona to ví?
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočka.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Orgán v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheinpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: spolknu a budu vám
2: aplaudovat.
3: Ano, bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní, třeba šato Radině.
7: Prosím, službám, pane doktore, službám.
6: Pane Vrchní, to jste nechodně adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, to je chování, co? Neumí pogratulovat doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejseš promovaný?
8: No jo, ale učitel.
9: Tě to je.
6: A tomu se nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, chci tě, doktor. No.
10: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Čas. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
10: No tak, děti, teď si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu
6: Aminko.
10: Učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už
6: A pijte to pomalu, děti.
10: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči, A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
10: To si hodně.
2: To je legrace.
8: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
10: No ale napřed ještě se stačíme napít děti, ne?
6: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože my jsou sama sranda, že? A rozum žádnej.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
10: Co vám, mě by zajímalo, z čeho budete živit?
6: No co, to oni mají vystaráno, to z vlastinech tuzeru, co?
2: No ale kde byste bydleli?
8: My jsme si mysleli zatím u nás.
6: Co?
8: No jako zatím.
6: V Kumbále? Prosím tě, nejsi bláze? A kam dáš druhou postel?
8: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
6: Aha, tak. Tak víte co, děti, tohle vypuste z hlavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, že ty taky vynetíš, ani nevíš, co říkáš.
6: Jsem něco řekl, no. Řekl jsem něco.
10: Ale vůbec nic.
6: Je to pravda, ne?
2: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
6: Já si budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
8: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.

0: Jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak, tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na plece setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák, jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na plece, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
3: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
4: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se nebo ti ustřínu ucho.
5: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prý nějaký sežené.
3: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
3: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
5: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady, jako u nás. Kdyby děda...
5: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do mrázkovýho starobince.
3: No,
5: družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v Panoptiku města pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vzpomínám, já si často vzpomínám, jak na černobílý.

0: budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl, a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Hladí, kdy bude svajba? On tě snad ten darevák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
5: Moment, a stáhnu. Vyneš rovnou pod ruku, taková ostuda, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všetně máte nervově zhroucenou holku a vy mičte televizi o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přeci na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě padlo to povídáč. Já se budu starat o to, kdo má s kým být, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odbory, nebo no, co sama?
5: Celý her! Nechtěl bys to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem! Mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza!
5: Ale nenamáhaj se, no.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství.
5: No, to si poslušte. Vy potřebujete mě, a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňákem, jak okurka, by mohla k takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, je tam nosit brejle, ty nádivo jede.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brejle, ty vysazená.
1: Její kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény. A není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přítmu.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní z Pernštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilaine. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by líp?
7: Ne, chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Nezdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
0: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barrandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
8: Kde mám sojčí peříčko?
9: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
8: Velký vítr. Tak, velký vítr. Kubo, Hajnej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
10: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
8: Milče, a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať se tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
11: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kraťoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco, nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr a hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
10: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Rád jej odpustit, ale náš pán Prašivka jeden, pámu mě netrestej, poslal mýho Kubička a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
10: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
12: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
10: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
13: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nějak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte si. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďme. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: To, zamkněte dveře.
3: Ne, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
3: Ne, já jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
4: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
4: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
4: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.